0: O blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čadá, Radio Impuls, Vsetín.
1: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté sehrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
2: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
1: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po třetí odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2020. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, později má přibývat mraků a přidají se přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se

pro hasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Moise sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: Bárení rodina je jako ta vaše.
1: Třeba maličká souhlasy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
4: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Okay. 100 tisícová.
5: 25 letech, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
6: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Zásah hasičů v Českém Švýcarsku pokračuje. Včera se jim zásadně podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku z původních víc než 100 hektarů na 5. Večer pak v oblasti začalo pršet. Letecké hašení skončilo a hasiči nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti ještě pomáhali. Jejich mluvčí to večer řekl agentuře ČTK. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. V pondělí večer se ho podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči avizovali, že se během noci budou nad lokalitou pohybovat drony s termokamerami a budou hledat skrytá ohniska. V Nepálu zemřel český horolezec. Stalo se to při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. Na Facebooku to oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. V krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel v pondělí nejspíš v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí dalších základních táborů. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle médií zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Radarů na silnicích kolem Chrudimi přibude. Měření rychlosti je tu zatím výjimečné. V příštích letech se to ale změní. Na 11 místech se bude měřit úsekově.
11: Radní v Chrudimi schválili vyhlášení soutěže, která umožní během 3 let rozmístit stacionární měřiče rychlosti na 11 místech. Objeví se například v Rabštěnské Lhotě, v Kočí, Čankovicích či v Bilanech. V Kostelci u Heřmanova Městce budou zařízení dokonce 2. Pokuty získá Chrudim, kde sídlí pověřený úřad. Město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí. Zřídilo proto zvláštní nadační fond. Pro Rádio Impuls redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
10: Karlovy Vary se dočkali. Díky dobrovolníkům začíná opět fungovat letní kino. Amfiteátr si pronajeli od města a spouští programy, které připomenou 80 let od založení kina.
12: Barevné sedačky, pódium, velké plátno a hlavně pořádné zázemí. To všechno je zase jako nové. Varské letní kino je vlastně přírodní amfiteátr, který může mít větší využití než jen promítání filmů. Vše proto startuje série rockových koncertů, následovaná řadou muzikálů, včetně filmové klasiky Starců na chmelu. Prázdninové programy pak už budou v režii Mezinárodního filmového festivalu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
10: Česká hokejová reprezentace je už o několik hráčů bohatší. V kompletním složení se sešla před odletem na švédské hry v Ängelholmu. Oproti českým hrám v Českých Budějovicích z minulého týdne přibylo 8 hráčů. Kouč Radim Rulík přivítal třeba útočníka Kristiana Rajchla nebo brankáře Dominika Pavláta. V mužstvu chybějí obránce Filip Hronek a útočník Jaroslav Kmelař, kteří budou během závěrečného turnaje Euro Hockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů. Do švédských her vstoupí naši ve čtvrtek od 7 hodin večer, a to proti domácím. Fotbalisté Arsenalu se probojovali do finále Ligy mistrů. V odvetě semifinále doma porazili 1-0 Atletico Madrid. V součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili do finále po dlouhých 20 letech. Arsenal si finále Ligy mistrů zahraje podruhé v historii. V roce 2006 podlehl Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4 a k odvetě dojde už dnes večer. Až do odpoledne bude převládat na obloze sluníčko, postupně ho doplní mraky, přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme jen kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Vládní cenové stropy na paliva dnes opět rostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupá o 9 haléřů na 44 korun 70 za litr. Benzín dnes smějí pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr. To je o 17 haléřů dráž než včera. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda na 2 měsíce schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty. Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů. Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Mladiství podporující na internetu teroristickou organizaci vyvázl s podmínkou. Kromě podmíněného trestu na 18 měsíců má ale také zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu včera schválil brněnský krajský soud. Mluvčí policejního prezidia to řekl agentuře ČTK. Mladiství bude pod drobnohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu jednoho roku nesmí na sociální sítě Instagram, Telegram a TikTok. Kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. Vsetínská nemocnice hledá nové dárce krve. Zrodila se tak akce, která se dá volně nazvat Daruj krev a plav.
5: To samozřejmě neznamená, aby lidé dobrého srdce ihned opustili transfúzku. Jde o novinku, kdy si dárci krve odnášejí poukaz na bezplatné využití volného času na vsetínských koupalištích nebo v krytém bazénu. Noví dárci krve jsou na Valašsku více než vítáni. Jejich populace totiž přirozeně stárne a tenčí se. Zvláště o blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čadá, Rádio Impuls, Vsetín.
4: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté se hrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
6: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
4: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po 3. odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2022. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, později má přibývat mraků a přidají se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Až do rána česky a slovensky.

Jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Hájová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Třeba maličká souhlasy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 letech, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem se vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Zásah hasičů v Českém Švýcarsku pokračuje. Včera se jim zásadně podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku z původních víc než 100 hektarů na 5. Večer pak v oblasti začalo pršet. Letecké hašení skončilo a hasiči nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti ještě pomáhali. Jejich mluvčí to večer řekl agentuře ČTK. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. V pondělí večer se ho podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči avizovali, že se během noci budou nad lokalitou pohybovat drony s termokamerami a budou hledat skrytá ohniska. V Nepálu zemřel český horolezec. Stalo se to při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. Na Facebooku to oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. V krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel v pondělí nejspíš v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí dalších základních táborů. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle médií zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Radarů na silnicích kolem Chrudimi přibude. Měření rychlosti je tu zatím výjimečné. V příštích letech se to ale změní. Na 11 místech se bude měřit úsekově.
10: Radní v Chrudimi schválili vyhlášení soutěže, která umožní během 3 let rozmístit stacionární měřiče rychlosti na 11 místech. Objeví se například v Rabštěnské Lhotě, v Kočí, Čankovicích či v Bylanech. V Kostelci u Heřmanova Městce budou zařízení dokonce 2. Pokuty získá Chrudim, kde sídlí pověřený úřad. Město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí. Zřídilo proto zvláštní nadační fond. Pro Rádio Impuls redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
9: Karlovy Vary se dočkali. Díky dobrovolníkům začíná opět fungovat letní kino. Amfiteátr si pronajeli od města a spouští programy, které připomenou 80 let od založení kina.
11: Barevné sedačky, pódium, velké plátno a hlavně pořádné zázemí. To všechno je zase jako nové. Varské letní kino je vlastně přírodní amfiteátr, který může mít větší využití než jen promítání filmů. Vše proto startuje série rockových koncertů, následovaná řadou muzikálů, včetně filmové klasiky Starců na chmelu. Prázdninové programy pak už budou v režii Mezinárodního filmového festivalu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Česká hokejová reprezentace je už o několik hráčů bohatší. V kompletním složení se sešla před odletem na švédské hry v Ängelholmu. Oproti českým hrám v Českých Budějovicích z minulého týdne přibylo 8 hráčů. Kouč Radim Rulík přivítal třeba útočníka Kristiana Rajchla nebo brankáře Dominika Pavláta. V mužstvu chybějí obránce Filip Hronek a útočník Jaroslav Kmelař, kteří budou během závěrečného turnaje Euro Hockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů. Do švédských her vstoupí naši ve čtvrtek od 7 hodin večer, a to proti domácím. Fotbalisté Arsenalu se probojovali do finále Ligy mistrů. V odvetě semifinále doma porazili 1-0 Atletico Madrid. V součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili do finále po dlouhých 20 letech. Arsenal si finále Ligy mistrů zahraje podruhé v historii. V roce 2006 podlehl Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4 a k odvetě dojde už dnes večer. Až do odpoledne bude převládat na obloze sluníčko, postupně ho doplní mraky, přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 až 26 stupni. Na západě Čech naměříme jen kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Jsou Klárka Šedová
5: a Honza Daně
1: a dnešní ranní téma:
5: kam jezdíte za rodinou?
1: Kde všude ji máte? Ve Finsku, na Slovensku, v Brně, v Praze, v Ostravě. Ozvat se můžete teď hned.
8: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: písnička mě vždycky hezky naladí, jmenuje se Na krásných ostrovech La Isla Bonita a zpívají Madonna, posloucháte Kláru a Honzu. Na krásném ostrově bych si dokázal představit být aspoň na měsíc, na dva vždycky v roce. Co moje princezna, taky tak připojí se ke mně. Na věky.
1: Bych teda, žila na krásném ostrově.
0: Já bych teda zůstal věrný posluchačům Rádia Impuls, ale měsíc, dva na krásném ostrově by se mi moc líbily. Ale v tu chvíli mě napadá, že je dobré mít rodinu na krásném ostrově a za tou rodinou můžeš odcestovat a pobýt tam nějakou chvíli, pokud tě tady rodina ráda vidí.
1: No a nebudeš platit hotel a tak. To je super mít rodinu takhle jako rozmístěnou po světě a užívat si dovolenek.
0: A to nás přivádí k dnešní ranní otázce, kde všude máte vy, naši posluchači, rodinu. A nemusí to být samozřejmě jenom na krásných ostrovech, může to být třeba jenom v Jihlavě, může to být v Pardubicích, v Hradci, nebo v nějaké rozkošné, krásné výsce napříč celou Českou republikou.
1: Já mám sestřenku v Barceloně.
0: Tak vidíš, máš výhodu a už jste tam spali u nich?
1: Ne.
0: No vidíš, a proč? Dám se proč?
1: Protože jsme zaměřený spíš na Itálii než na Španělsko.
0: To tak vy si ještě vymýšlíte, podívejte se.
1: No já bych chtěla sestřenku v Itálii vlastně. A nebo nějakého kamaráda známého.
0: Barcelonské lůžko jí není dost dobré, ona by ráda italské lůžko. Milí posluchači, máte rodinu blízko nebo jste rozlítaní různě po světě? Ozvat se nám můžete dneska do ranního tématu, třeba přes WhatsApp.
2: Vzpomínám, když jste hrá před léty. Začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

0: Plzova rodina s námi ráno začíná. Krásné dobré ráno přejeme do celého Česka.
1: Jaká ty jsi básnířka?
0: No, děkuji moc krát. Můžeš mluvit i v mužském rodě, nebudu se zlobit.
1: Jaký ty jsi básnič?
0: Děkuji ti.
1: Ale vidíš, první se mi naskočilo.
0: Nedá se nic dělat, prostě jednoduše.
1: Občas no nic, pojďme od básniček zpátky k tomu, co nás čeká. Chystáme pro vás písničku Na cestu, jedete kamkoliv. Dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007, napište jedu a čím vlastně jiný to bude než obvykle, tím radši budeme, protože těch cest do práce už jsme měli strašně moc, takže uvidíme, kam se vlastně dneska s písničkou Na cestu dostaneme.
0: Já vám to trošku dovysvětlím, paní Šedová hledá nějaký exkluzivní jedu, to znamená, že třeba jedete s nákladem kvalitního oblečení, třeba z Itálie do České republiky a úplným omylem náhodou přibrzdíte u rádia Impuls.
1: No, to znamená, že máte cestu přes Prahu 5. Jo, tak i vy, co máte cestu přes Prahu 5 a na kamionu něco velmi zajímavého, dejte vědět.
0: S paní Šedovou budete kamarádi, jakmile vezete oblečení, nejlepší kamarádi.
1: A šminky.
0: A šminky a oblečení dámské, prosím vás, jo?
1: Ve velikosti S až M.
0: Ano, přesně tak.
2: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. A na D1 na 208 km ve směru z Brna do Vyškova blokuje pravý pruh havarovaný kamion, kolona tam ale není. A na Teplicku za Liběšicemi směrem do Hrobčic srazilo osobní auto Srnu, kolem projíždíte opatrně. Na Impulzu zpívá Miley Cyrus a teď už stačí napsat na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a jedeme v tom spolu. Šťastnou jízdu, dobře dojďte.

0: Zpěvačka Miley Cyrus dohrává na Impulzu a s námi ve vysílání je posluchač Robert. Slyšíme se?
1: Ano, dobré ráno.
2: Roberte, krásné ráno. Tak já jsem si to tady navymýšlela, jak mi to dovezete všechno hezky až pod nos. Voněvé šatičky, šminečky. Ale vy ne, to vy ne. Co pak vezete?
1: Odpad.
2: Odpad. No jo.
0: No jo. Prosím vás. Vysvětlete nám trošku tu logistiku. Odkud to vezete?
1: Teďka jedu z Brna do Olomouce pro kolegy, pro nového kolegy, kterého zaučujeme a pojedeme po určitých adresách, kde máme mobilní WC, takzvaně co jak je dojka, která se vlastně pravidelný interval čistí, takže se odpad vysává. No a po ukončení trasy cca 15-20 adres, někdy více, se odpad odváží na
0: čok. Na předem dané místo, jo? Se odváží ten odpad.
1: Ano.
0: To mi vypadlo tam. Tohle je teda práce, a baví vás ta práce? Je to super? Je to v pohodě?
1: Ano, je to pěkná práce a každá práce je potřeba dělat.
0: To je pravda, s tím naprosto souhlasím. Já jenom, že lidi většinou chtějí něco voňavějšího, jestli mi rozumíte. Sám jste to napsal do té zprávy, že vezete mobilní WC a že váš náklad není zrovna dvakrát voňavý.
1: Ano, občas, když se dodržuje technologie, která má, tak se to dá, to je bez problémů vždycky vydržet. Akorát bohužel někteří se k ten záchodu nechovajou zrovna dvakrát slušně a přesně. Někteří ty záchody stojou za to.
0: No to je mi jasný, já to znám z těch akcí, kolikrát tam člověk jde a tak dál a je to úplně zdevastovaný, poničený. No a kromě vaší práce, co vám dělá radost v životě?
1: Syn, manželka a společné cestování.
0: Takže rodina je základ pro vás, jestli tomu dobře rozumíme.
1: Ano, ano. Ano. Já už za volantem jsem od 21 let, jezdíval jsem noční přes noc, což jsem už ukončil po 18 letech a už jezdím jenom tady pro firmu mobilní WC a naježděných mám už přes 8 milionů kilometrů.
0: Neskutečný.
2: A my pro vás máme na ty cesty písničku, ať vám to hezky utíká.
0: Zahrajeme Elány.
1: Dobře, děkuji.
0: Mějte se, šťastnou jízdu, dobře
2: dojedete, naslyšenou
0: a děkujem za vaši práci.
3: Písnička na cestu.
0: Takže speciálně pro Roberta Hrabovského, že je mi lúto a skupina Elán, 5 minut před 17:30, to je naše písnička na cestu.

0: Vážně slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se lokálně přidají bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. V Broumově aktuálně 16 stupňů, zataženo bez větří a píše nám Zdeněk. A Anička nám hlásí ve Žluticích 9 stupňů a je po bouřce. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Vtip Vlasty Korce. Otec domlouvá své dceři. Poslouchej, ten tvůj chlapec se mi vůbec nelíbí. Je takovej jednoduchý, vulgární, obyčejnej. Ale tati, naopak, Franta je strašně moc chytrej. Známe se teprve 9 týdnů a už mi stihl vyléčit tu nemoc, kterou mám pravidelně každý měsíc.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planého.
3: Půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Hasiči zlikvidovali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku, kde hořelo od neděle. Testy ze španělštiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a rozšířené matematiky pokračují státní maturitní zkoušky. Poslanci se mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při které v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované iránskou blokádou. A fotbalisté Arsenalu postoupili po 20 letech do finále Ligy mistrů, když v odvetě semifinále po úvodní remíze porazili doma Atlético Madrid 1-0.
4: A já nastupuju na španělštinu. No, vážně.
3: Krása,
4: včera
3: párka,
4: italština. Včera jsem si to domluvil, takže budeme mezinárodní tým. Mimochodem, když už jsme u té mezinárodnosti, dneska se vás ptáme, kde všude máte rodinu. Je to třeba, já nevím, tady v České republice, na Slovensku, nebo jezdíte až daleko za rodinou do zahraničí. Ozvat se můžete i vy dneska do ranního tématu, třeba přes náš WhatsApp 605 222 007.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: te quiero. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Klárka a Honza, vaši ranní společnici. Rodina už dneska nemusí být jen pod jednou střechou. Někdo jí má za rohem, jiný na druhém konci republiky a někdo klidně na druhé straně světa. Máte rodinu blízko nebo jste rozlítaní různě po světě? Kdo z vaší rodiny bydlí nejdále? Jak často se vídáte, když to zrovna nemáte za rohem? Ptáme se dneska všech posluchačů napříč Českou republikou, ale v aplikaci věřím, že nás posloucháte třeba i na Islandu.
1: No a já, jak jsem říkala, že mám tu sestřenku ve Španělsku, tak velkou část rodiny mám na Slovensku, protože oba dědečkové byli původně Slováci, a část rodiny mám v Německu, protože babička zase byla Němka. Takže my jsme velmi rozlítaní. Navštěvujeme se nejčastěji s tou rodinou, která je na Slovensku, pak s tou sestřenkou, která je ve Španělsku, teda ne, že bych tam jezdila já, ale ona lítá sem, ale rodiče už za ní byli a já tam za ní taky jednou pojedu, jo? Ale je dobrý, že člověk má těch štací víc, že to může střídat.
0: Co, Zuzka Bubílková, máte rodinu blízko nebo jste rozlítaní různě po světě? Zuzanko, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Zdravím Impulzovi, jsme rozlítaní, ale díky sítím a mobilům absenci přímého kontaktu vnímám jen okrajově. Mladí jsme se odstěhovali na Slovensko a pro babičku na Moravě to byla téměř absolutní ztráta kontaktu. Na telefon jsme čekali několik let, takže jediné spojení byly dopisy, v případě nutnosti rychlého spojení telegram. Na poště jste vyplnili formulář s větou, kterou jste potřebovali v ten den někomu oznámit. Za každé slovo se platilo, takže často vznikaly nesrozumitelné zkratky. Z chudobného Slovenska odešla spousta lidí do Ameriky v naději na lepší život. Americký sen se povedl málo komu, mě napadá jenom Andy Warhol, zakladatel Popartu. Pro rodiny těchto emigrantů to na Slovensku byli v podstatě ztraceni lidé.
1: No ale vy máte rodinu v Americe, tak jak to vypadá?
3: No jasně, já nemám pocit, že nás dělí oceán. Vím o nich i to, že vnučka si rozbila čelo a jak se metala, když ji ho šili. My jsme v roce 68 měli odjet na 2 roky do Alžírska. Mého otce tam chtěli jako odborného poradce. Už jsme se balili, když komunisti zjistili, že jeden náš strýc chtěl emigrovat na západ, jenže ho objevili zahrabaného v uhlí. Zemřel v uranových dolech. A tak nás nepustili. Je skvělé, že v současnosti si můžete zbalit fidlátka a vyrazit kamkoliv bez toho, že by vás nějaký politický moula kádroval. Vaše Zuzana Bubílková.
4: Impulzovi.

0: Mám dny, kdy si připadám, že jsem přejetej parním válcem, a to je včera byl den, kdy jsem byl přejetej bagrem, a dneska jsem přejetej parním válcem. A je to tím, jak se mění počasí. Jo? Tohle mívám každý rok. Nevím, jak jste na tom. Klárinka kouká na mě, přemýšlí
1: si. Já jsem přejetá tak nějak jako non-stop v rámci celého roku. Asi s počasím to taky souvisí, když se mění tlak, tak mě bolí hlava, ale já už jsem zvykla.
0: Na mě má to počasí obrovský, ale obrovský vliv, vážně. Jak je to u vás, milí posluchači? Klidně se můžete ozvat i s hlášením o počasí od vás z města, z vesnice. Náš WhatsApp je 605 222 007, je to kontaktní linka, kterou si můžete uložit a můžete ji používat také pro dopravní servis.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno do celého Česka, 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Žďársku, na příjezdu do Velkého Meziříčí. Směrem z Dobré Vody havarovalo osobní auto a převrátilo se a doprava je tam řízená kyvadlově. Hodně plný je příjezd do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna a profíci z Global Assistance hlásí nehodu na Praze západ na příjezdu do Chýně směrem z Hostivice. Máme také velkou síť našich agentů a zde jedničky se právě teďka hlásí náš řidič. Co se děje?
3: Dobré ráno, z Prahy na Brno, 78. kilometr ve stoupacím pruhu stojí kamion na varovnejch, tak pozor.
0: Jednoduše to lze namluvit přes aplikaci Rádia Impuls a doprava je okamžiku u nás ve studiu a hned ji posíláme do vysílání. Nezapomeňte se ozvat taky. Můžete přes aplikaci Rádia Impuls. Dobře, dojeďte.
1: A za chvilinku si dáme zkoušeníčko zkoušení. Pan profesor už se k nám blíží.

0: je potřeba neustále udržovat se svěží. Nejenom co se těla týká, ale i hlava by měla fungovat. Tak vydržíte dlouho zdraví a živí.
1: Kvalitní pudr, abyste byli svěží.
0: No ten ti na mozek nepomůže.
1: To je pravda.
0: Ale pan profesor by mohl pomoct.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Doufám, že jste fanoušci matematiky. Dnes si dáme procenta. Kolik je 5% z 500? A běží vám čas na správnou odpověď. Bude to dnes hračka, takže i dnes jen 5 vteřin.
4: A já už to vím.
3: Už máte výsledek,
4: studenti?
3: Pokud vám vyšlo 25, tak máte za 1 pro rychlíky a pro ty pomalejší malá pomůcka. Z 500 si škrtněte 0 a jste na 10%. A půlka bude našich 5%. Takže 5% z 500 je 25. Pro dnešek končíme.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
4: Svaklo ti to, když to řekl?
0: Ne, já to tak dělám vždycky. A mám to trošičku jednodušší, než to vlastně jako popisuje.
4: Já taky, já to mám tak, že 10% by byla pajda a půlka je 25.
0: Tak, tak.
4: Takže jsme na tom úplně stejně. My bychom měli být profesoři, Klárko.
0: Radši ne.
4: Tak denní zkouška mozkových závitů je za náma. Doufám, že jste si tipli taky a zase zítra. Mimochodem další díly najdete i na našem webu Impuls.cz. Posloucháte Kláru s Honzou v Halo, tady Impulzovi. 9 minut chybí do 6. hodiny. Na Impulzu zpívá Krištof. Dobré ráno.

0: Večerní rádiová rodina nabízí informace, zábavu i českou hudbu. Vanasovky a Anděle už za malou chvilku a taky nabízíme pravidelný ranní adrenalin v podobě 100 000 korun v tomto kole hry Halo tady Imbolzovi. Každé ráno si je můžete vytočit na našem výherním kole. Nezapomeňte na přihlášení do hry.
1: A já mám pro vás počasí. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno. Odpoledne bude pak přibývat oblačnosti a postupně se lokálně přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat během dne? Jak to vypadá teď? To víte jen a jen vy a my budeme rádi, když nám dáte vědět na náš WhatsApp. Pište na 605 222 007.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Halo tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.

0: finalistou Ligy mistrů. Je 6 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Hasiči udolali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku. Hořelo tam od nedělního odpoledne. Šlo o zásah v těžko přístupném terénu. Bylo nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. S hašením zpočátku pomáhal také vrtulník. Příčina vzniku tohoto náročného zásahu i výše způsobené škody zůstávají předmětem vyšetřování. Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v Česku více lesních a přírodních požárů. Nadále je zaměstnává například oheň v Českém Švýcarsku. Plochu požářiště se už podařilo snížit z původních více než 100 hektarů na 5. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Dnes se očekávají přehánky a bouřky, zítra bude pršet na podstatné části území Česka. Spojené státy přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle kterého jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Americká blokáda íránských přístavů podle něj ale pokračuje. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky. Česko musí brát současné ozbrojené konflikty vážně. Upozorňuje na to náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podle něho se nemůžeme dál tvářit, jako by se nás ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Řehka opakovaně apeluje na to, aby zejména politické vedení země, ale i celá společnost kladly na modernizaci armády a obecně obrany schopnost větší důraz. Jinak budou podle něj bezpečnost, obrana a nezávislost země v ohrožení.
2: Každý může přispět svým dílem. Ono je to i o nějaké osobní připravenosti, je to i o nějaké důvěře v instituce a v konečném důsledku, když jenom budeme snažit se o to, aby jsme byli všichni vzájemně informovaní, tak prostě informovaná společnost je hoře manipulovatelná a je vždycky odolnější.
0: Řehkovi v létě vyprší 4letý mandát v čele generálního štábu. Vláda by kandidáta na nového náčelníka generálního štábu mohla vybírat v květnu.
1: Sport.
0: Fotbalová Liga mistrů má prvního finalistu, je jim Arsenal, který v odvetě semifinále po úvodní remíze udolal Atletico Madrid 1-0. Finále prestižní soutěže si anglický tým zahraje po druhé, a to po 20 letech. V roce 2006 podlehl Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4, odveta je na programu dnes. V Plzni dnes končí slavnosti svobody. Oslavy 81. výročí osvobození americkou armádou uzavře hlavní pietní akt u památky Díky Ameriko. Od rána omezuje dopravu v centru města.
3: Slavnosti svobody, které od pátku v Plzni navštívili tisícovky lidí a dva století američtí veteráni, končí hlavním vzpomínkovým aktem. Začne v 10 hodin u památníku Díky Ameriko v horní části Americké ulice a vyžádá si dopravní omezení. Už od úterka je posunuta o kus směrem dolů k nádraží zastávka MHD u práce. Ve středu stávkou u práce až do 15 hodin tramvaje jen projíždějí. Částečně i úplně se budou zavírat jízdní pruhy na Klatovské a Americké ulici. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
4: Vaši ranní společníci Klárka Šedová
5: a Honza Daněk.
4: A taky otázka, kde všude máte rodinu, kam za ní jezdíte. Kde nejdál máte rodinu? I to se nám můžete svěřit a napsat nám třeba přes náš WhatsApp 605 222 007.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Opět je fajn, když patříte do té správné rodiny. Ta vaše rádiová vysílá každý den mezi 5. a 9. a její součástí jsou taky Klárka Šedová a Honza Raněk. Přejeme dobré ráno. Dneska se ptáme, jestli máte rodinu blízko nebo jste rozlítaní různě po světě. Jinými slovy, kam nejdál jezdíte za rodinou?
1: Patrik nám napsal, my máme rodinu až v Bulharsku z otcovy strany. Byl jsem tam 2x. Evička nám napsala, že její rodina se vyskytuje stejně jako ona na Moravě, ale rodina jejího manžela má trochu širší rozptyl. Od východu Slovenska až po Malajzii. Manžel pochází z Humeného, kde jsou jeho rodiče, a bratra s rodinou má v Malajzii v Kuala Lumpur, takže návštěvy se protáhnou na několik dní. No tak manžel pochází z Humeného, můj dědeček byl z Humeného, takže vlastně ve výsledku můžeme být příbuzní.
0: Jo, ty bys chtěla do té Malajzie, co? Chceš se oklikou dostat do Kuala Lumpuru?
1: Malajzii?
0: Jestli tě dobře rozumím.
1: Hele, že... já jsem jak smrt, já beru všechno.
0: Dobře. I mě spojuje československé přátelství a československá rodina. Jako mladý jsem trávil prázdniny vždycky, třeba v Košicích v Levoči. Jak jste na tom vy? Kam dále jezdíte za rodinou?

0: Každé ráno pro vás točíme výherním kolem, aby jsme vám navýšili jackpot v oblíbené ranní hře Halo tady Implozovi a je to v rukou vašich moderátorů Kláry a Honzy. A já právě teďka sundávám sluchátka, přeběhnu studio a jdu tam. Na nečisto.
1: Jdeš točit, jo? No tak počkej, dej si to na to.
0: Můj se na startovní pozici, samozřejmě.
1: Protože to zůstalo na smolíku včera. To jen tak jako připomínám, co padlo včera, jo? Mně, smolík. Víme.
0: Jo, jo, ale jako jestli si to Klárka vyjedla, chtěl jsem říct slovo vyjedla včera, tak dneska může být 100 tisícová, takže...
1: Může, nemusí, hele, jo, tak to oči uvidíme.
0: Kolo se točí, proběhlo kolem základu Betána jackpotu, smolíku, Betáno jackpot, trojnásobek.
1: Trojnásobek, pěkné. Mám to zkusit taky.
0: Já jsem totiž na tom trojnásobku stabilně, už několik týdnů, takže... Honza Daněk, vaše investiční stabilita. Slogan neskutečný. Klárka teďka taky těsně vedle smolíku, ale je trojnásobná. Šlo to ke dvojnásobku.
1: No.
0: Jak je vidět, dneska...
1: By to šlo.
0: Dneska je úplně jedno, koho zvolíte, milí posluchači, jestli Klárku nebo Honzu. Kdo by vám mohl vylepšit váš rodinný rozpočet? Nezapomeňte na přihlášení zdarma přes Impuls.cz nebo aplikaci a také na výherní heslo Halo tady Impulzovi. Za okamžik doprava, krásné ráno do celého Česka.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na D1 před 196. kilometrem ve směru z Brna do Vyškova. Necelý kilometr má kolona na trase ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. Nehoda dvou osobáků komplikuje provoz na 57. z Opavy do Nového Jičína. Na Vsetínsku na výjezdu z Halenkova směrem do Nového Hrozenkova se srazila 3 osobní auta a před Českou Lípou směrem ze Žendova srazilo osobní auto divočáka. I vy se nám můžete ozvat se silnic, stačí to nahrát přes aplikaci Impuls.
2: A za chvilku už dostane slovo taky náš zuřivý reportér, který se bude věnovat připomínání osvobozování našeho území od okupace fašistickým Německem.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: V těchto dnech si opět připomínáme osvobozování našeho území od okupace fašistickým Německem. Na oslavě osvobození vyrazil do západních Čech náš zuřivec Aleši. Dobré ráno.
3: Krásné ráno.
4: Tak Impulzovi.
5: Tak jsme potom do automatu.
4: Krásné dobré ráno, tak já vás zdravím z Domažlicka. Tady se oslavuje letos 81 let od osvobození. Máme tady krásnou hukačku. Součástí Dodge, na kterým právě teďka sedím. Tak jak jsem říkal, 81 let od osvobození, součástí oslav na západě České republiky, konkrétně na Domažlicku, kde osvobozovala americká armáda. A tady je spousta nadšenců, kteří mají starou americkou vojenskou techniku. Jak jsme říkali, Jeepy Willise, Dodge, GMCčka. No a Petr Kazimour, to je vlastně majitel a řidič jednoho tady z těch nádherných autáků. Tak Petře, ještě jednou dobré ráno.
5: Dobré ráno, ahoj.
4: Jak to užíváš letos?
5: Krása, jedeme po vesnicích, momentálně na vesničku Postřekov, kde nás budou určitě vítat v krojích chodských.
4: A to je vlastně tak, že vy vzdáváte hod v podstatě těm osvoboditelům, je to tak. A připomínáte s lidem tady, co tady žijí a co to třeba nezažili, asi většina dneska už to nezažila, to, co se tady dělo.
5: Ano, ano, jak vidíš, vedle nás sedí mládež, které jsme dali ve škole volno.
4: Ano.
5: Aspoň já to dělám hodně pro ně, aby viděli, znali tu historii a vážili si těch obětí našich předků.
4: Ano. Já jenom řeknu, teďka jsme byli v obci Otov, že jo, jedeme z obce Otov, kde jsme vlastně vzdávali hold dvou mladým klukům, kteří zemřeli na konci druhé světové války, vlastně už 5. vlastně v den osvobozování tady Plzeňská, tak zemřeli, byli umučeni nacisty, bohužel toho jeden den nestihli, no a prostě padli za svobodu té země, no, takže takhle jedeme do další vesnice, kde zase uctíme památku dalších padlých a těch, kteří prostě hrdině bojovali. Romane, kolik nás si nevíš?
3: Myslím, že je to kolem 30 vozidel. Přesně spočítaný to nemám.
4: Nejvíc je Jeepů, Willisů samozřejmě a potom tady ty větší auta, na kterým právě teďka sedíme a jako je ten Dodge. Takže Impulzovi zatím z Domažlicka, dobré ráno, no a za hodinu zase naslyšenou.
6: Mějte hezky, Aleši, a opatrně. Posloucháte Impulzovi, 8 minut chybí do půl sedmé.

0: Levu, dobré ráno, 3 minuty chybí do půl sedmé, 100 000 je pro vás připraveno i dneska v Halo tady Impulzovi.
1: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se lokálně přidají přehánky, taky bouřky a nejvyšší teploty mezi 22 až 24 stupni Celsia. V Zlíně aktuálně, nebo ve Zlíně aktuálně jasno a 13 stupňů napsala Marie, 13 stupňů je i v Havířově, 12 stupňů je v Mohelnici a to napsal Přema. Děkujeme za vaše hlášení, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Zítra vychází týdeník Téma. Muži v přechodu, mají i chlapi své dny, jak je to doopravdy. Plus 5 dalších rozhovorů. Fotbalista Lafata či zpěváci Michal Prokop a kapitán Demo. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Stavebniny Dek přináší Megaakci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
14: Máš už plány na jaro? Výlet.

0: Podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Je 6:30, Kateřina Palajová nese zprávy jednou větou. Při sestupu z tábora na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel český horolezec. Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5. Senát rozhodne o přerozdělení 8.

0: Připomínám vašich 100 tisíc, které si můžete i dneska vyhrát ve vaší oblíbené ranní hře. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzově.

0: Tomešová, prosím.
1: Paní Tomešová, dobrý den, máme na vás kontakt od vašeho manžela Jirky. Tady jsou Klára a Honza z Halo, tady Impulzovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jirka o vás říká, že jste skvělá, máme dodatečně popřát k výročí, které jste měli.
0: Ježiši.
1: Má to být překvapení pro vás, tak snad si na nás uděláte minutku jenom.
0: Jo, v pohodě.
1: Takže, vaším prostřednictvím v pořadu Úsměv prosím chci vzkázat. Miláčku, moc tě miluju. I po 24 letech společného soužití. Děkuju ti za trpělivost, kterou se mnou máš. Udělala si ze mě nejšťastnějšího chlapa pod sluncem, napsal nám váš Jirka Tomeš.
0: Romantik, no.
2: Jirka píše o trpělivosti. Máte teda opravdu hodně trpělivosti, pojmenoval to správně?
0: Pojmenoval to naprosto přesně.
1: Vaše reakce byla romantik.
0: Ty slzy dojetí nejsou
2: naštěstí. Jo, slzy dojetí, tak to
1: jsme rádi prostě. A on je opravdu romantik, jo?
0: On je ohromný romantik.
1: To je neskutečný, můžete to rozvíst trošku, třeba v čem ještě, nebo s čím vás zromantizoval.
0: To mi nechá přivíst kytky do práce, má rád takovýhle překvápka, který člověk nečeká, no, a občas je, no, nebudu to ventilovat.
1: Občas
0: je hlavně umanutý, je workaholik, takže.
2: No, na zabití, kombinace. Jako každý chlap.
0: Jo,
1: helejte, vy dvě si povídejte, já jdu pryč od mikrofonu, jo?
2: Ale tak je dobrý, že to vyvažuje, jo, že teda ano, bývá na zabití, ale na druhou stranu dokáže být i romantik a všechno vám to vlastně vynahradit.
0: Jo.
2: A vy jste trpělivá už 24 let, že jo? No. A je to. Co byste vzkázala vy jemu?
0: Ty ho taky po těch letech pořád miluju.
1: Ale jste. Já se musím zeptat, co je na tom po těch 24 letech to nejtěžší.
0: Já vlastně ani nevím, co je tak těžký.
1: A to nejhezčí.
0: Najít si ten společný čas je nejtěžší. Mm-hmm.
1: Ano. Ano, tak to většinou bývá. A to nejhezčí?
0: To nejhezčí, když už si ten společný čas uděláme.
1: A kde ho trávíte nejčastěji?
0: Tak. Čas od času se zajde na večeři. My jsme ještě z té generace, která u večeře odloží telefony a opravdu se dívá na sebe a povídá si a podobně.
1: Já taky, já to mám taky rád. Odložím telefony a nesjíždím sociální sítě. To je naprostý peklo. Máte pravdu. Taky je vidět, že vám to všechno funguje, že si na vás vzpomněla, má vás rád a to je to nejdůležitější. Rodina funguje, když to uzavřu.
0: Funguje.
2: Tak jo, děkujeme a mějte se nádherně.
0: Děkuji.
1: Moc taky ho pozdravte od nás. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
1: Impuls. A vy nám skvělé lidi nahlaste hned teď třeba na náš WhatsApp 605 222 007 nebo e-mailem impuls@impuls.cz. Stačí telefonní číslo, krátký příběh a o zbytek se

0: s Honzou vysílají Halo, tady Impulzovi.
1: A do rodiny vezmeme i vás. Ve chvíli, kdy napíšete na náš WhatsApp 605 227 jedu, tak my vám zavoláme a stanete se taky členem naší impulzácké rodiny. Jak jsem říkala, je to velmi jednoduché, máme pro vás písničku na cestu a vy nám napište jenom jedu.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls. Doprava 007.
3: Příjemné ráno všem, kteří naladili nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bouralo se na D1 na 355. kilometru ve směru z Přerova do Ostravy. Kolona má přes kilometr. Popojíždět budete také na příjezdu do Brna z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v Praze ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a z D8 v Liberecké a Kbelské. Tam se zdržíte na příjezdech. Na Semlesku na příjezdu do Turnova směrem ze Svijan zasahují záchranáři u nehody osobního auta, které narazilo do stromu. Podobnou nehodu potkáte na Hodonínsku před Miloticemi směrem z Kyjova a dvě osobní auta se srazila na trase z Opavy do Nového Jičína na příjezdu do Vrchu. Postojte si v obou směrech, dejte vědět, kde jste a jestli se tam něco děje, můžete se ozvat přes aplikaci Rádia Impuls. A teď už stačí napsat jedu a pojedeme v tom spolu na náš WhatsApp 605 222 007.

0: být šťastná, zpívala Kylie. No doufám, že je, a my taky máme radost z vás, z našich posluchačů. Teď máme radost z Vladimíra, který je s náma ve vysílání. Vláďo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Krásné ráno, Vláďo, kam jedete?
1: Z Kralup, směr Praha, někam na Vysočany, kde vám budem zaměstnání.
2: A jaká je cesta?
1: Momentálně D8 úplně zlatá, což je super, protože na tom Kralupsku v podstatě zadali souběžnou D8 a ještě několik příběžných silnic, takže když potom se na té dálnici něco stane, tak je to na 3 hodiny.
0: Tohle je teďka ale běžně na mnoha úsecích napříč republikou, že zavřou, tady v Praze zavřeli něco kolem Pražského hradu, potom Dolic, takže když zavřou Blanku nebo ji omezí, tak nemáte. Já jsem jel minulý týden 30 kilometrů z Unhoště do Pražského Holešovic, hádejte jak dlouho, 2 hodiny. 2 hodiny, chlap.
1: Rozumím.
0: To bylo fakt strašné. Jako kdo tohleto vymýšlí, to mi řekněte, to je neskutečný.
1: Já se obávám, že každý ten úsek vlastní někdo jiný, něco vlastně ředitelství silnic a dálnic, něco Středočeský kraj, něco SUSK, něco obce, a bohužel tyhle organizace nejsou schopní si mezi sebou říct, my zavřeme teďko tohle, potom tamto, ale vesměs to zavřou v jeden čas, jo. Nevím teda, jestli je to tím, že finance ze státní kasy někdo dá a řeknou, teď spravte všechno, ale kdyby tam ta souhra byla, bylo by to zlatý, no.
0: Já s váma naprosto souhlasím.
2: Vládě, vy jste říkal, že jedete do práce, to znamená, že kromě sebe v autě nemáte náklad, ale teda mě by zajímalo samozřejmě, jak já nejsem vůbec zvědavá, jo, to jen tak jako, jen tak bokem, co děláte za práci?
1: Dělám výtahy u jedné české firmy a nějakým způsobem je to nesmrtelná práce, protože dneska lidi nechodí ani do prvního patra pěšky, takže je to nějaký prostě, že myslím si, že to bude mít budoucnost a hned tak nějaký robot to nenahradí, protože je to individuální. Přece jenom, když vám lidi zavolají, že to nejede, tak tam někdo musí zjet, něco zjistit. Jo, zatímco třeba číšníka si může třeba nějaký robot nahradit, který má jasný seznam věcí, který prostě může přinést na ten stůl. A je to taková technická práce, dostanete se na místa, kam se normální lidi nedostanou.
2: No do výtahu, jo, třeba na dlouho, že jo? A když jste říkal o tom uvíznutí, jak dlouho jste měli rekordmana, který na vás čekal v tom výtahu uvíznutý?
1: Bylo to kolem hodiny,
2: to
1: jo, protože samozřejmě, když tady byl americký prezident, tak Holešovice a Davice nahoru prostě projet bylo opravdu jako riziko, jo, a bylo to opravdu prostě problém, takže nejvíc tak tu hodinku, no.
0: Otázka na vás, kdybyste uvázl ve výtahu hodinu, co tam tu hodinu budete dělat?
1: No, tak vesměs ty mobilní telefony tam fungují.
0: Neměl byste mobil.
2: A potřeboval čurat.
0: Potřeboval čurat a neměl mobil.
2: Tak.
0: Teď, odpověď.
1: No tak tam vám nezbývá, než se modlit, jako jo, protože nic člověk jako neudělá.
0: Ať se vám dobře dojede do práce, ať to dneska všechno klape, ať je to sluncem zalitý a díky za společnost. Mějte se, posíláme písničku na cestu, bude to dobrý kafe od Lucky Bílé.
2: Šťastnou Děkuju. Cestu, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: jak daleko jste schopni dojet za svojí rodinou. To znamená, že kdybyste měli třeba tetu na Antarktidě, vyrazíte tam. Co, holky? Já jo, pro mě je to dobrodružství. No. Přišlo by na pi... No, já chápu.
1: Teta je tučňák.
0: A dost, už teď to úplně zabila, Klárinko. A víš co, pokračuj, jo, máš počasí.
1: Jak dělá tučňák?
0: To já nevím, jak dělá
1: tučňák. No, já jsem chtěla jako tučňák přečíst to počasí, ale... Oh. Jo, počkej, ty pingvíni byli, to byl ten seriál a dělali takový to... No, tak to se moc nedozvíte o počasí, no, ale když budu
0: to čekat. Řekni to česky, prosím.
1: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se lokálně přidají přehánky, ojedinělé i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen, kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti, kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: brazilské škole. Je 7 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Hasičům se v Českém Švýcarsku daří snižovat plochu požářiště. Z původních více než 100 hektarů stáhli oheň na 5 hektarů. Splnili tak průběžně stanovený cíl. Situaci sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné ráno.
2: Pěkné ráno. Přes noc se nad lokalitou pohybovaly drony s termokamerami a vyhledávaly skrytá ohniska. Problémová místa jsou hlavně kolem skal v těžko přístupném terénu. Hasiči ale zdůraznili, že mají situaci pod kontrolou. Pomáhat už v Českém Švýcarsku nebudou vrtulníky. Naopak dobrou službu by mohl odvést déšť. V Českém Švýcarsku začalo pršet včera kolem 23. hodiny a další milimetry srážek tam meteorologové čekají v následujících hodinách. Připomínám, že rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku vypukl v sobotu. Jako první se na místo dostali dobrovolní hasiči, včetně Jiřího Toufara z Chřibské.
3: Ten největší problém tady tak je ten suchý materiál, ty stromy buď na stojáka nebo popadaný a mezi tím ta suchá tráva a tady ta hasivka. A do toho, když to vlítne, tak to jsou 4-5 metrový plameny.
2: Policie už zahájila vyšetřování, podle mluvčího Národního parku pravděpodobně hrál roli lidský faktor. Hasiči se k tomu zatím odmítli vyjádřit. Zásah na místě by mohli ukončit v pátek. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: V Nepálu zemřel český horolezec. Na Facebooku to oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Muž podle ní zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic při sestupu nepálské strany hory Makalu 2. Ostatní členové expedice jsou v bezpečí v základním táboře. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle nepálského serveru Himalayan Times zemřel v nadmořské výšce přibližně 7 200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Dnes proběhnou poslední maturitní testy. Středoškoláky čekají státní didaktické zkoušky z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT tyto jazyky jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky vybralo dohromady asi 1260 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Maturanty čeká i nepovinná těžší zkouška z matematiky, ke které se letos přihlásilo 3560 lidí. Standardní test z matematiky a z angličtiny psali maturanti v pondělí. Povinnou zkoušku z češtiny skládali včera. Testy se podle vyhlášky z roku 2020 neznámkují, ale hodnotí procenty a slovy uspěl či neuspěl. Výsledky se studenti dozví do 15. května. 13-letý žák střílel ve škole v Brazílii. Dva dospělí zemřeli, třetí je zraněný, stejně jako jeden ze spolužáků. Motiv činu zatím není známý. Policie po střelbě chlapce zadržela a vyslechla i jeho otce, kterému patřila zbraň.
1: Sport.
0: České fotbalové rozhodčí bude řídit Španěl. Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace se od nové sezóny stane Španěl Carlos Glos Gomez. 53-letý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po 3 letech ve funkci končí. Glose drtivou většinu schválil výkonný výbor Fatscheru a dohodl se s ním na roční smlouvě s 2letou opcí. Předseda asociace David Trunda končícímu Kovaříkovi poděkoval.
4: Za ten rozvoj a za veškerou tvrdou dřinu v rámci rozvoje vlastně sektoru rozhodčích pro český fotbal. Mnohdy je to práce, která je pod velkým presem, stresem, je tam spousta emocí. Já to osobně považuji za jednu z velmi důležitých komisí pro český fotbal.
0: Gomez je třetím cizincem v čele českých sudích. V letech 2016 až 18 vedl komisi Polák Michal Lickiewicz. V létě 2021 byl na půl roku šéfem Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira.
5: Dobrý, Vítor Manuel Melo Pereira. Dobrý. Já bych se polámal jazyk, bádla se, já jsem čekal tady na tohleto posled. Čekal jsem na to, jak to řekneš. Portugalsky umím buen dias a taky obrigado, to říkají, když se říká dobré ráno. Tak krásné dobré ráno přejeme do celého Česka. Po Katce Palajové je tu Klára Šedová.
6: Krásné ráno.
5: A Honza Raněk, vaši ranní společnici, taky 100 000 jako Betano jackpot. A taky dnešní ranní téma, jak daleko to máte k rodině. Probereme hned po písničce od Kabátu.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: DJ Bobo zahraje, zaspívá na Impulzu. Rodina už dneska nemusí být jen pod jednou střechou. Někdo jí má za rohem, jiný na druhém konci republiky a někdo třeba na Slovensku či na druhé straně světa. Jste v kontaktu s rodinou? Kdo z vaší rodiny bydlí nejdál? Ptáme se dneska, ozvat se můžete i vy, jako se třeba ozvala Katka.
1: Tak my jezdíme za rodinou na Slovensko, je to teda spíš přítelová rodina, ale jsme spolu 10 let, takže už je to i moje rodina. Přítel pochází nedaleko od Banské Bystrice. Musím říct, že ty města a ty vesnice okolo toho jsou fakt krásní, jezdíme tam rádi, jezdíme každý rok a už se těšíme, až bude léto a pojedeme zase.
0: Taky se ozval Martin.
2: Sice to není rodina, ale nejbližší kamarádky máme v Americe na Key Westu a dvě sestry v Charlestonu. Pochází od nás od Neratovic. Kamarádka z Key Westu si brala Portugalce, kde jsme byli na svatbě v Portugalsku. Neskutečný zážitek.
0: Tak vy jste taky teda pěkně rozježděnej, Martine. Ozvěte se taky k nám do Impulzu na 605-222-007, to je náš WhatsApp.
3: Marek nám napsal, ze strany manželky můžeme založit cestovku. Teta Bretaň, jeden bratranec Belgie, druhý Anglie a třetí na střídačku, jich Francie a Maroko. Já bych jezdila na návštěvy teda, ale Bretaň, Belgie, Anglie i na střídačku Francie a Maroko. To bylo hezký.
0: Impulzová rodina s námi ráno začíná a já beru to teta Bretaň. Teta Bretaň by mě bavilo nejvíc. Bretaň dobrý.
3: Ta teta nebo ta Bretaň?
0: Bretaň. 9 minut po 7 hodině. Dobré ráno do celého Česka.

0: Dneska se s Klárkou ptáme, jestli jste v kontaktu s rodinou a jak daleko ji máte. Nahlásit nám to můžete WhatsAppem, jdou tam nahrávat i hlasovky 605 222 007 nebo také přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Miluška teďka napsala, že má dceru v Kanadě ve Whistleru a že tam byla jednou, ale že dcera za ní lítá do Čech. Já chci taky rodinu, třeba v New Yorku.
0: Teď máš v Barceloně to sestřenice, proč tam nelítáte?
1: Mám nejlepší kamarádku, mám v Řecku, takže další. Je v Aténách.
0: No a tam taky pojedeš.
1: Tam jezdím často, no.
0: To je vlastně
1: taky
0: rodina, ta tvoje kamoška, když se nad tím zamyslím.
1: No, jsou 30 let kamarádky, tak jako seš.
0: Co si stěžuješ? Co tady pláčeš do toho éteru?
1: No to jen ten New York mi chybí.
0: Ježiši Kriste.
1: Nebo nějaký Karibik.
0: Není prosím vás nějaký bratranec z New Yorku pro paní Šedovou? Nějaký neodhalený bratranec, když se ozvěte přes aplikaci rádia. Impuls, to můžete namluvit.
1: Na vaše náklady.
0: A pozdravit paní Šedovou.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemný den 007. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, které začínáme na D1. Na 355. kilometru ve směru z Přerova do Ostravy havarovalo osobní auto ve zúžení a je tam kilometrová kolona. Před Brnem cestou z Prahy dojede pomalu mezi 182. a 196. Hodně plný je příjezd do Lipůvky na trase ze Svitav do Brna. Povedalo se také na příjezdu do Prahy bod 1 za sjezdem na Chodov, kolona se táhne od Průhonic. Přímo v Praze se stojí ve východní části okruhu, v Liberecké ve směru do centra a ve Strakonické u Velké Chuchle směrem na Smíchov. A kvůli opravám se začíná ucpávat také příjezd do Hodkovic cestou z Liberce do Turnova. Jeďte opatrně, dobře dojeďte. Další zprávy nám můžete nahlásit i vy přes aplikaci Impulzu.
2: A za chvíli taky náš zuřivý reportér, který se připojí do vysílání.

0: Rádia Impuls.
1: Užili jste si oslavy osvobození, pravidelně probíhají třeba na západu Čech, kam tentokrát vyrazil náš zuřivý reportér Aleš Růžička.
2: Tak Impulzovi krásné dobré ráno z Domažlicka, z obce Postřekov, kde taky se osvobozovalo. Tady nedaleko byla nějaká bojová akce, kam teprve pojedeme. Hraje tady americká muzika, holky v krojích rozdávají chodské koláče a vítají vlastně tady, teda nás, co jsme přijeli s tím konvojem, že osvoboditelé jakoby tam tady rozlévají kávu, čaj, kdo co chce, no a ty chodské koláče. A Mare, můžu krátce jenom, prosím tě. Že my jsme teďka v Postřekově, tady hraje krásně hudba, prostě americká, vlastně to má fakt jako ten nádech toho, jako to tady asi mohlo být před těma 81 lety. Amar Ibrahim, který vlastně je šéf celého toho konvoje tady, ty to tady vedeš a dáváš dohromady. Amare, jenom mi řekni, prosím tě, tady se dělo co v tom Postřekově, kam my pojedeme?
3: My jsme klub vojenské historie Domažlice, Československá obec legionářská to pořádá a byli jsme tady v Postřekově a dělo se to, že zde Američané už tady byli 1. května.
2: Ano.
3: Postup se zastavil, protože nebyl ještě povolen postupovat dál, protože Rusové nedali povolení demarkační čáře, stalo se tady nad dílama nahoře, Američané najeli na tankovou minu a 5 jich tady zahynulo. A jeden říkal, Budy se jmenoval, mě přezdívku. Můj táta zahynul poslední den první světové války, já zahynu poslední den druhé světové války. Splet se o 5 dní, což je úplně mrazivé.
2: No ne, tak každopádně, ale tohle je vlastně to, proč to připomínáme, proč se to dělá, proč tady je ten konvoj a vlastně připomíná tyhle ty věci, které se dělají na konci druhé světové války.
3: Ano, připomíná to osvobození západních Čech, kde tady padlo přibližně v západních Čechách. 250 Američanů, oni se opravdu nepřišli se živ Čechou v puse. A toho, ty, které jsem znal, už nejsou mezi námi, tak vyprávěli, že nevěřili, když půjdou do Čech, že se budou dobývat, že si myslí, že se znova dobývají do Německa. Jak to území českého lesa Šumavy bylo bráněné Hitlerjugendem, SS jednotkami a Wehrmachtem.
2: Amar Ibrahim Impulzovi a připomínání si 81 let od konce druhé světové války tady na Domažlicku. Zatím Amare, ahoj.
3: Ahoj, děkuji všem.
4: Zdravíme Amara i tebe. Dobré ráno přejeme do celého Česka. 8 minut před 7:30 zpívá Michal Davida Klárka s Honzou. Vysílají Halo tady Impulzovi. Dneska jsme ještě nevolali v oblíbené ranní hře. 100 000 pořád visí v éteru, chtěl jsem říct ve vzduchu. A mohou být vaše. Hlídejte si mobily a nezapomeňte na výherní heslo.
5: Halo tady Impulzovi.

0: že tam původně měl zpívat Každý mi tě, Kláro, závidí.
1: Jo. Jo.
0: No. Ty máš dneska hodně takový pomalejší zapalování. Já jsem se tej parním válcem a ty máš pomalejší zapalování.
1: Ale ty jsi rád, ne?
0: Nevím. Dobře, nebudu si typovat, jak to s tebou dneska vypadá.
1: No, co ti mám říct, prosím tě. Auto, víme, to je za náma, jo, tenhle ten příběh. Auto je opravené. Co se pokazilo teď? Furt něco, přesně, furt něco. Pračka. Beru, vyndám prádlo, nádherně voní, všechno v pořádku. Dám tam druhou várku, otevřu pračku a smrdí, jako kdyby tam něco umřelo. Jako opravdu umřelo, tak hledám kocoura, jestli náhodou. Ne. Jo?
0: Kocoura prostě si nevyprala.
1: Nevyprala. Pračka sama o sobě. Tak jsem volala na servis a paní mi říká, ten štítek na pračce mi musíte nadiktovat, ať vím, co je to za typ. Tak hledám štítek, pak jsem zjistila, že štítek už upad asi před 5 lety, protože na tom byl jenom nalepený, že jo? Tak budeme hledat návod, aby jsme zjistili. Návod ztratil manžel, protože uklízel věci, aby byly logicky na místě, jako kde jsou potřeba najít, takže návod jsme prostě ztratili. No, výsledek je ten, že přijede opravář, ale až příští čtvrtek.
0: Neskutečný, do té doby bude pračka smrdět?
1: Pračka smrdí a já peru u sousedky, ještě že jí mám.
0: A já se ptám, nevyprala jsi tam myšku? Ježiši. Posloucháte Impulzovi, krásné dobré ráno. Dnešek bude převážně slunečný. Odpoledne ale připlujou mraky a přidají se lokálně přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty mezi 22 a 24 stupni Celsia.
1: Aktuálně v Ústí nad Labem 11 stupňů, napsal Jarda. V Praze máme krásných 14. My děkujeme za vaše zprávy, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605
2: 227. Vtip Vlasty Korce. Otec domlouvá své dceři. Poslouchej, ten tvůj chlapec se mi vůbec nelíbí. Je takovej jednoduchý, vulgární, obyčejnej. Ale tati, naopak, Franta je strašně moc chytrej. Známe se teprve 9 týdnů a už mi stihl vyléčit tu nemoc, kterou mám pravidelně každý měsíc.
3: Zítra vychází týdeník Téma. Muži v přechodu. Mají i chlapi své dny? Jak je to doopravdy? Plus 5 dalších rozhovorů. Fotbalista Lafata či zpěváci Michal Prokop a kapitán Demo. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz.

0: i online. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERS. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Dvě minuty po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Hasiči zlikvidovali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku, kde hořelo od neděle. Testy ze španělštiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a rozšířené matematiky pokračují státní maturitní zkoušky. České domácnosti ve druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Legendární britská rocková kapela Rolling Stones oznámila, že 10. července vydá nové album. A fotbalisté Arsenalu postoupili po 20 letech do finále Ligy mistrů, když v odvetě semifinále po úvodní remíze porazili doma Atlético Madrid 1-0.
7: Dneska klademe otázku.
8: Jo, jo.
7: Kde máte rodinu?
8: No jo.
7: Jak daleko? Honza a Klára pro vás vysílají Halo tady Impulzovi. Ozvěte se i vy.
9: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
7: Klarinka už se modlí za pátek, tak jako Marek Ztracený, ale tentokrát to bude čtvrtek, kdy končíme tento týden.
8: Já se úplně modlím, strašně moc.
10: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Ten hustý smích na konci, co?
1: Mně se spíš líbí to na konci. To je opravdu to poslední volání.
0: Já jsem přemýšlel, jestli je Markův to. Co?
1: Nedělal jsi to ty.
0: Že jo.
1: Ježiš, to je děsivý.
0: Jo? Jo. Ještě, když mě u toho vidíš, viď? Poslouká.
1: Ježiš, buďte rádi, že to nevidíte, to je pravda.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovit. Kde všude máte rodinu po světě, ptáme se. Je blízko, je daleko, jak často se vídáte? Mirka volá.
2: Tak já mám rodinu nejdál v Anglii, potom mám rodinu v Třinci, Prostějově, což je do Třince nějakých 300 km, do Prostějova zhruba 150 km a potom máme dobrou kamarádku také v Bratislavě.
0: Mirka jezdí jako o život po rodině. Další reakce.
3: Dobré ráno. Tak já mám sestru v Belgii provdanou a zbytek naší velké rodiny je z Maroka, kam samozřejmě v létě pojedeme na dovolenou. Už jenom taky kvůli kolaudačce nového baráčku, který jsme se tam postavili. Krásný den vám všem.
0: Já chci tetu v Maroku, já chci tetu v Maroku, já chci tetu v Maroku.
1: Před chvilkou si říkal, že na Antarktidě, tak si to rozmyslel.
0: Já jsem Antarktidě jako příklad, jestli by tam lidi jeli za tetou, kdyby tam bydlela. Tam nikdo nebydlí, že? Jsou stanice polární a Jirka Kolbaba většinou.
1: A tučňáci.
0: A tučňáci, který dělají.
1: Pavel píše, bratr mého nevlastního tatínka, žije 20 kilometrů od Vancouveru. Už jsem za ním byl dvakrát. A Ivetka nám napsala, že má syna v Austrálii, takže je to kousek z ruky na nějaké velké navštěvování, to není. Ale letos, že se za ním podívá.
0: Ty vole, ať už je čtvrtek! Ty vole, ať už je čtvrtek!
1: Cokoliv, vlastně.
0: Středa 6. května, Halo, tady Impulzovi zpívá Robbie Williams.

0: Na Netflixu je krásný dokument o Robin Williamsovi. Je neuvěřitelné, čím vším si ten kluk prošel dneska. Má poměrně fajnovou, spokojenou rodinu a daří se mu dobře. Tímto ho zdravíme do daleké Anglie. Nevím, jak to má Robi stchýní, ale Carlos má úplně jasno, protože nám napsal a reaguje na naše dnešní rodinné téma. Tchyně bydlí 60 km od nás, ale klidně by tam mohly být ještě dvě nuly. Zdraví všechny posluchače Rádia Impuls.
1: To je výborný. Já jsem třeba svoji tchýni neviděla od roku 2011. To je 15 let.
0: Moc je ti smutno.
1: Moc. Pustila bych ti písničku nějakou
0: dobře,
1: pěknou.
0: Tak za malou chviličku pro tvoji tchýni Anaka a skladba Vždycky se budeme znát.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: fasolkám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Kraslavnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
3: A my budeme tancovat, až do samého rána.
1: Písničku za písničkou, bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
4: Než dáme prostor agentovi Šedému Vlkovi ze Zlínského kraje, projdeme si republiku a začneme na D1 před Brnem. Směrem z Prahy mezi 178. a 196. se popojíždí. Pokračují nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profíci z Global Assistance hlásí ucpaný příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Pomalu to jede i na D1 ve směru do Prahy mezi Modleticemi a Průhonicemi. V obou směrech se zdržíte také na pražském okruhu před Ořechem. Přímo v hlavním městě jsou kolony ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy, v Liberecké ve směru do centra. Ucpaná je také Strakonická směrem na Smíchov. V obou směrech se stojí na trase Slaný Mělník před Novou Sí. V Ostravě na Sokolské u křižovatky se Suchardovou bouralo osobní auto s motorkou. A Šedý Vlk je na Zlínsku. Dobré ráno.
5: Nazdar přátelé šoféři, Cutiska směrem na Vigantice, měří a ještě jednou stojí ve Viganticích, takže si dejte pozor, šťastnou cestu.
4: Ve Viganticích to vypadá na velký zátah, dávejte na sebe pozor, dobře dojďte a případně dopravní informace nahrajte taky jako Šedý Vlk přes naši aplikaci nebo přes 605 222 007.
6: Je potřeba udržovat mozek v dělosti a od toho máme pana profesora, který nám v tom pomáhá a za chvilinku taky dorazí do studia.
4: Pro Klárčinu tchýni písnička od Anika Vždycky se budeme znát.

0: Milí posluchači, máte pouhých 5 vteřin, abyste si teďka procvičili mozkové závity. Proč to říkám? No, protože přichází pan profesor.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Doufám, že jste fanoušci matematiky. Dnes si dáme procenta. Kolik je 5% z 500? A běží vám čas na správnou odpověď. Bude to dnes hračka, takže i dnes jen 5 vteřin. Už máte výsledek, studenti? Pokud vám vyšlo 25, tak máte za 1 pro rychlíky a pro ty pomalejší malá pomůcka. Z 500 si škrtněte 0 a jste na 10% a půlka bude našich 5%. Takže 5% z 500 je 25. Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Škrtni nulu a máš to. Vždycky. Nebo já bych teda přidával nuly občas.
3: Na účtu bych honorář. Potřebovala taky přidat
0: nulu. Já taky.
3: Nulu.
0: Třeba zůstatek 22. Přidal bych 6 nul.

0: Posloucháte Impulzovi, dneska jsme nevolali ve hře Halo, tady Impulzovi ještě, to znamená, že těch 100 000 jako Betano Jackpot můžete mít v další hodince. Nezapomeňte procvičovat výherní heslo.
1: Jak bude ráno a dopoledne slunečno, odpoledne oblačno a taky budou srážky přibývat a někde i bouřky, nejvyšší teploty 22 až 24.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betano Jackpot.
3: Je to Betano Jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
6: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
7: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
12: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
14: Českem se prohnaly bouřky, Rolling Stones vydají nové album. Úřady hledají příčiny poškození sběračů vlaků. Je 8 hodin, u zpráv vás vítá Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
14: Do Česka dorazily včera večer bouřky. Nejsilnější byly podle Českého hydrometeorologického ústavu kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje. Aktivnější bouřky zaznamenali lidé i na Plzeňsku a Rokycansku. Tam se vyskytly i výraznější srážkové úhrny kolem 30 mm, nárazy větru a malé kroupy. Dnes i přes den užijeme sluníčka. Na Moravě stále platí výstraha před požáry. Mraků bude odpoledne a na večer přibývat, s nimi i přehánky. Lokálně se opět objeví i bouřky. Teploty zamíří vysoko na 22 až 26 stupňů. Více rozprší zítra a ochladí se. Teploměr ukáže většinou 14 až 19 stupňů, na severozápadě Čech jen kolem 12. Fanoušci legendárních Rolling Stones mají důvod k radosti. Britská rocková kapela oznámila, že v červenci vydá nové album. Další podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno.
15: Pěkné ráno. Album se jmenuje Foreign Tongues, v překladu cizí jazyky. Pro Rolling Stones půjde už o 25. studiovou desku natočenou v Británii. Legendární skupina oznámila vydání nového alba na svém webu. Zveřejnila také video, na kterém jsou 82letí lídři kapely Jagger s Richardsem i jejich o něco mladší kolega Ronnie Wood. Populární Stouni jako ochutnávku vypustili do světa nový singl In the Stars.

0: Kapela na webu ujistila, že album bude věrné zvuku Rolling Stones s kořeny blues, country a rocku. Na desce se také objeví part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí před 5 lety. Nové album Rolling Stones se 14 skladbami vyjde 10. července. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Správa železnic a České dráhy provádí mimořádnou kontrolu. Hledají důvody opakovaného poškození sběračů lokomotiv. Poruchy totiž způsobují omezení provozu. Zaměřili se na troleje na části trati Praha-Plzeň. Včera byl poškozený sběrač a podezření na poškozené trakční vedení zastavil provoz v Berouně. Podobná událost se stala v úseku Praha-Beroun také v pondělí večer. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Sport.
1: Volejbalisté Karlovarské mají 4. domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. V rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále Českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 21 a 22.
4: Klara Šedová
5: a Honza Daněk
4: a sdílíme i své příběhy a vy zase ty vaše. Za okamžik uslyšíte, že romantika se ze vztahu nevytratí ani po 24 letech. Pořadu usměv, prosím.
3: Impulzovi jsme vaše rádiová

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Tomešová, prosím.
2: Paní Tomešová, dobrý den. Máme na vás kontakt od vašeho manžela Jirky. Tady jsou Klára, Honza z Halo, tady Impulzovi. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jirka o vás říká, že jste skvělá. Máme dodatečně popřát k výročí, které jste měli.
4: Ježiši.
2: Má to být překvapení pro vás, tak snad si na nás uděláte minutku jenom.
4: Jo, v pohodě.
2: Takže vaším prostřednictvím v pořadu Úsměv, prosím, chci vzkázat. Miláčku, moc tě miluju. I po 24 letech společného soužití. Děkuji ti za trpělivost, kterou se mnou máš. Udělal jsi ze mě nejšťastnějšího chlapa pod sluncem, napsal nám váš Jirka Tomeš.
4: Romantik, no.
3: Jirka píše o trpělivosti. Máte teda opravdu hodně trpělivosti. Pojmenoval to správně?
4: Pojmenoval to naprosto přesně.
2: Vaše reakce byla romantik.
4: Ty slzy dojetí nejsou naštěstí.
3: Jo, slzy dojetí, tak to
2: jsme
3: jo.
2: Rádi prostě. A on je opravdu romantik, jo?
4: On je ohromný romantik.
2: To je neskutečný, můžete to rozvíst trošku. Třeba v čem ještě, nebo s čím vás zromantizoval?
4: To mi nechá přibýt. Kytky do práce, má rád takovýhle překvápka, který člověk nečeká, no, a občas je, no, nebudu to ventilovat.
2: Občas
4: on je hlavně umanutý, je workaholik, takže...
3: No, na zabití, kombinace. Jako každý chlap.
4: Jo.
2: Hele, ta vy dvě si povídejte, já jdu pryč od mikrofonu.
3: Ale tak je dobrý, že to vyvažuje, jo? Že teda ano, bývá na zabití, ale na druhou stranu dokáže být i romantik a všechno vám to vlastně vynahradit.
4: Jo.
3: A vy jste trpělivá už 24 let,
4: nebyla,
3: že jo? No. A je to. Co byste vzkázala vy jemu?
4: Jeho taky po těch letech pořád miluju.
2: Ale jste, já se musím zeptat, co je na tom po těch 24 letech to nejtěžší.
4: Já vlastně ani nevím, co je tak těžkýho.
2: A to nejhezčí.
4: Když najít si ten společný čas, je nejtěžší.
2: Ano, tak to většinou bývá. A to nejhezčí?
4: To nejhezčí, když už si ten společný čas uděláme.
2: A kde ho trávíte nejčastěji?
4: Tak, čas od času se zajde na večeři. My jsme ještě z té generace, která u večeře odloží telefony a opravdu se dívá na sebe a povídá si. A podobně.
2: Já taky, já to mám taky rád. Odložím telefony a nesjíždím sociální sítě. To je naprostý peklo. Máte pravdu. Taky je vidět, že vám to všechno funguje, že si na vás vzpomněla, má vás rád a to je to nejdůležitější. Rodina funguje, když to uzavřu.
4: Funguje.
3: Tak jo, děkujeme a mějte se nádherně.
4: Děkuji.
2: Moc ho pozdravte od nás. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: volání v Haloterii Impulzovi je pravidelný ranní adrenalin, který na Impulzu trvá už 20 let, 20 sezon. Přenášíme to teďka na Instagram nebo na naše sociální sítě. Kluci na Facebooky, na Instagram. Jo? Takže kdybyste se chtěli nahoru podívat, na sociálních sítích nás najdete jako Rádio se 4A. Za mikrofonem Klárka Šedová, Honza Raněk, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A já mačkám čudlika.
1: Já čekám. První.
0: Občas to trvá.
1: Třetí.
0: Čtyři.
1: Páté.
0: Zase, že nic, no. Ani po šesti zazvoněních nám posluchačka Aneta Sinková nezvedla telefon. Znamená to, že budeme zkoušet zase zítra hrát až o Betánu jackpot, který je 100 000. Klárku, poprosím, kdyby možná mohla stát trošku a zkusila, kdyby
1: na
0: měla...
1: Nečisto
0: na nečisto, jestli by dneska měla šťastnou ruku. Točíme kolem, ale na nečisto. Jak by to dopadlo, kdyby dneska točila Klárka a Aneta zvedla? Jo, trojnásobek. A dneska nám od rána padal trojnásobek při našich
1: nácvicích.
0: Takže měli bychom trojnásobnou ruku. Nevadí, stane se. Zítra si s náma můžete zahrát.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Šupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Všem 007čkám si dobrý dolet a klidnou jízdu. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tradičně vás neprovoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Dvě osobní auta se srazila na trase z Pohořelic do Brna u Modřic. Kolona má 4 kilometry. Bouralo se také na obchvat Poslaného mezi Chomutovem a Prahou, postojte si v obou směrech. Pražský okruh směrem na letiště popojíždí mezi Jesenicí a Ořechem. V protisměru to jede pomalu mezi Zličinem a Jinočany. Přímo v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov blokuje pravý pruh nehoda dvou osobáků, tam se mírně zdržíte. Kolony vidím v Liberecké ve směru do centra, pořád jsme v hlavním městě a ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Ale teď už vidím taky našeho zuřivého reportéra.
2: Ano, dostane prostor za chvíli.
1: Aleš si užívá oslavy osvobození a vy si je můžete užít taky a být přitom hned, jak dospívá Alex Warren. Středa 6. května, 10 minut před 8:30. Tady jsou Impulzovy, vaše rádiová rodina. They say the whole...

0: Rádia Impuls.
1: Oslavy osvobození v západních Čechách vrcholí. Zuřivý reportér se s konvojem amerických historických vojenských vozidel pohybuje právě teď někde na Domažlicku. Aleši, dobré ráno.
2: Haló, tady Impulzovi.
3: Vy jste pamětník, to je vzácný, taky dneska někoho potkat. Jo, můžeme křesní jméno, prosím?
4: No, Jirka se.
3: Jirka, Jirko, tak jak jsem pochopil z vašeho vyprávění, vám je 86 let, takže vlastně jste zažil, když jsem ty Američani přijeli.
4: Jo, a když teď... jsem zažil, když jsem přijeli Rusové, to bylo 68.
3: Ano.
4: A spostřekoval, byli tady smíšený manželství a toto. Ano. Takže tady ty rozbroje mezi Čechama a Němcema ty nastaly potom až...
3: No. Později. No. Jako okolo odsunu, jo, někdy v té době.
4: No.
3: A co když přijeli Američani, jaký to bylo vlastně pro vás tady v Postřekově?
4: Bylo to, samozřejmě byl konec války, bylo to...
3: Euforie.
4: Jo, bylo to dobrý. Já jsem dostal žvíkačku americkou čokoládu.
3: To možná bylo prvně v životě pro vás?
4: No, samozřejmě.
3: Jo, to do té doby to nebylo vlastně asi,
4: no,
3: tady.
4: Nebylo.
3: A byli to sympatiáci?
4: No tak u nás...
3: Jak na ně vzpomínáte?
4: Oni prostě měli rádi mléko a tuhle to neměli. Jo,
3: a tak to tady bylo dost, ne? Tady kravičky to, nějaký a tak.
4: To bychom měli doma dvě krávy. Tak...
3: Takže mlíko za čokoládu. Velmi jednoduše. A ještě mi řekněte, když to dneska třeba vidíte, vlastně se mi jezdí každý rok, že jo, prostě holky, kluci, nadšenci, kteří opečovávají tu starou americkou techniku vojenskou, žijou tím, přijíždějí, tak co na to říkáte, jako pamětník?
4: Že to je opravdu velká čest pro ty lidi, kteří tu válku vybojovali vítězně.
3: A vlastně tady i padli, že jo, ti Američani někteří?
4: Tam právě jich bylo, tam najeli na minu, tak jich tam bylo asi 7 pryč.
3: Ano. Jirko, ať se vám daří, mějte se moc krásně a hlavně dál hodně zdraví.
4: Díky.
3: Mějte se a děkujeme za to vaše vzpomínání. Tak to je Jirka a tady vlastně Chodský se dá říct, to je Chodský Postřekov. Jsme na Chodsku, tak mějte se moc dneska hodně zdraví, nashle.
4: Díky,
3: nashle.
5: Pánové, děkujeme, užijte si den. Díky.
2: Ano, je velmi důležité si tyhle věci připomínat. My děkujeme zuřivému reportérovi a zdravíme nejen na Domažlicko. 5 minut před 8:30 posloucháte vaši ranní rádiovou rodinu a teď se z Olympiky můžete zasnít. Písnička je o vás. Já, jenom já.
1: Ne o tobě.

0: Puls, půl deváté.
1: Ráno a dopoledne bude dneska převážně slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se lokálně přidají přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů Celsia. V Ostravě aktuálně slunečno a 16 stupňů, stejně tak i v Mladé Boleslavi. Romane, zdravíme do Ostravy a děkujeme za zprávu a děkujeme za všechny další, které posíláte na náš WhatsApp 605 200.

0: dalších rozhovorů. Fotbalista Lafata či zpěváci Michal Prokop a kapitán Demo. Čtěte už zítra v týdenníku Téma.
1: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
10: 3 minuty po půl deváté jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na 5. Policie obvinila v kauze chomutovského exprimátora Hrabáče dalších 6 lidí a 3 firmy. Ve 3 německých spolkových zemích probíhá razie proti mladým pravicovým extremistům. Omezené spoje Leo Expressu na Slovensko se začnou vracet od 14. května. A Markéta Davidová je po druhé operaci vyhřezlé ploténky součástí biatlonové reprezentace.
11: Kde všude máte svoji rodinu, jak daleko je a jak často se kontaktujete nebo stýkáte? A to jsme se ptali dneska celé ráno a rozebereme to zase za malou chvilku. Ozvat se můžete i vy třeba přes náš WhatsApp.
12: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: Volám, to se bude dít zase zítra v oblíbené raníře Halo tady Impulzovi a třeba už konečně padne Betano jackpot, přiznáme se, moc bychom ho potřebovali už jenom pro tu radost, kterou z toho vždycky máme. Dneska se ptáme, kde všude máte svoji rodinu, jste rozlítaní různě po světě, kdo z vaší rodiny je nejdál?
1: Tak já teďko do Jizerek k rodičům, rychle něco udělat, mám se na autě, přezout auto, rád hromady auto, připravit na servis, STKčko a potom hezky odpočatej letím zase dolů. Do Podkrkonoší a mastím do práce. Takže já mám rodinu 45-50 km od sebe, Segra ta bydlí dál, zase odstěhoval do tábora a občas se taky vydáme. A na horách je krásný.
0: Důležitý je, že o sobě víte a rodina drží pohromadě.
2: Taky dneska jedu do Podkrkonoší, do Trutnova, tak se můžem potkat. Třeba někde na cestě.
0: Kdo? S kým? S tím panem posluchačem?
2: Spod
0: nějak se jmenoval. Je to kamionák Marťas.
2: Marťasy, no, tak až uvidíte černýho Fiatka, zuřivýho po cestě, tak to jsem já a jedu domů.
0: Hlavně, aby nazačal dělat
2: Proč mě nepřivolávej to? Lenka píše, já díky tvoření rodokmenu jsem dohledala příbuzné v Americe a plánujeme setkání. Já si snad taky udělám rodokmen.
0: Já potřebuju, nutně hledám ztraceného bratrance v New Yorku. Kdyby mě náhodou teďka slyšel, budu rád, když mě bude kontaktovat. Může klidně třeba přes Instagram nebo přes můj Facebook, Instagram Honzadram. Není žádný problém, klidně mi napiš.
2: A já hledám bohatého strýčka. Já tuším, že je velmi starý a velmi nemocný.
0: Chceš se mě ještě v poslední chvíli postarat?
2: Poslední chvíli bych chtěla.
0: Pochopil jsem to. Kde po světě máte rodinu? Vy ptali se dneska Impulzovi.

0: Klarinko, dokážu si tě představit na tom dřevěném koni někde. Jak se to jmenuje? Nevíte někdo vlastníku tady ve studiu, jak se jmenuje, jak ti kovbojové jsou na tom dřevěném koni a jak z toho
1: mají to show? Já znám akorát trojskýho koně.
0: Jo, to vím, ale nevíte, jak se ta show jmenuje kovbojské, jak jsou na tom
1: dřevěném? Rodeo.
2: Na Bejkovi, to jsou na Bejkovi, to je rodeo.
0: No a vždycky to je uvnitř, jestli se na tom udržíš a když sletíš, tak...
2: Ano, tam se zesiluje intenzita pohybu toho bíka.
0: Neznám přesný, tak tam si dokážu představit, Klárinko, jak se tam drží zoby nechty a lítá.
2: Já Vla jsem jednou na tom vydržel 3,5 hodiny.
1: Cože?
0: Ve snu. Já jsem si řekl, že trošku. Děkuji.
2: To je jasně, že kecá.
0: No jasně, ale tak důvěryhodně, jsi prostě dobrý herec. Vtip Plastikorce už za malou chvilku. Nejrychlejší dopravní informace taktéž. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. I zítra hrajeme o 100 000 za mikrofonem. Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořád.

0: Mé českou muzikou. Ve dne v noci.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Pro 007 jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze na příjezdech z D8 v Liberecká-Kbelské a ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Plný je také pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Kvůli tomu si jede pomalu i na D5 před Prahou. Ve směru na letiště je na okruhu kolona mezi sjezdem na Vestec a Ořechem. Na D1 na 64. kilometru ve směru do Prahy avaroval kamion. Doprava zpomaluje. Před Brnem směrem z Prahy se zdržíte mezi 178. a 196. kilometrem. A dvě osobní auta se srazila na trase z Pohořelic do Brna. Do kolony se vjíždí u Rajhradu. Policejní hlídku nám ještě hlásí agent Termit. Termite?
3: Chtěl bych nahlásit radar při nájezdu z obce Ostrov nad Hoří na silnici 13 směr Karlovy Vary, přímo na tom nájezdu modrá oktávka. Takže dávejte tam pozor, je tam 90, přeju hezký den.
2: Termit hlídá, Termit pozoruje, Termit patří do rodiny. A co vy ostatní, nahlas toto taky Vlastíkovi.
4: Vlastíku, ty už jsi byl slyšet, tak ještě jednou ahoj.
5: Dobré ráno, ahoj partičko.
4: Dobré ráno, co pro nás máš hezkého, milého?
5: No mám vás rád, to je to první a zásadní.
2: To je nejdůležitější, mi tebe taky, Vlasto. Vtip Vlastikorce právě teď.
5: Dobře, jdu do něj. Takže bacha. Jindřich 8., Karel 4., Jan Pavel 2., Richard 3., Ludvík 14., a já teprve teď dopijím první.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Vítáme Impulzovi, vaše rádiová rodina, Klára Šedová, Honza Daněk. Krásné, dobré ráno. Co mě dneska chytlo v našem ranním vysílání, tak strašně se mi líbilo, jak posluchačka měla rodinu až v Kuala Lumpuru. Nevím, jak často tam jezdí, ale já bych klidně do Kuala Lumpuru lítal každý týden nebo víkend, co ty?
1: Taky klidně. No co jsme ještě zjistili, že teďka peru prádlo u sousedky, protože mám rozbitou pračku.
0: Jak to dopadne, uslyšíte zase zítra v ranním vysílání. Jo, a taky se nám líbil náš posluchač, když jsme mu posílali písničku na cestu. Váďo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mě by zajímalo samozřejmě, jak já nejsem vůbec zvědavá. Jo, to jen tak bokem. Co děláte za práci?
2: Dělám výtahy u jedné české firmy a nějakým způsobem je to nesmrtelná práce, protože dneska lidi nechodí ani do prvního patra pěšky.
0: Otázka na vás. Kdybyste uvázl ve výtahu hodinu, co tam tu hodinu budete dělat?
2: No, tak vesměs ty mobilní telefony tam fungují.
0: Neměl byste mobil.
1: A potřeboval čurat.
0: Potřeboval čurat a neměl mobil. Tak. Teď odpověď.
2: No, tak tam vám nezbývá, než se modlit, jako jo.
0: Jestli chcete, tak vám zítra taky klidně zahrajeme písničku na cestu. Stačí si naladit Impulzovi.
3: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.

0: Pojďme to posunout dál k dopolednímu vysílání. My jsme ve středě 6. května. Dnešní počasí dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. I když u nás včera večer trošku pršelo, což je dobře. Teploty 22 až 26.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Hasiči měli v Českém Švýcarsku klidnější noc. V Německu probíhá zátah proti extremistům. Hokejová reprezentace zamířila na švédské hry. S 9. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V Českém Švýcarsku skončilo letecké hašení. Na místě rozsáhlého požáru zasahují už jenom pozemní jednotky. Plochu se podařilo z původních 100 hektarů stáhnout na 5. Situaci sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Hašení požáru v okolí Chřibské na Děčínsku pokračuje 5. dnem. V terénu je teď asi 370 hasičů. Odpoledne se jejich počet možná sníží. Z Českého Švýcarska už odletěly vrtulníky, kterých bylo na místě v jednu chvíli až 8. Uplynulou noc měli hasiči klidnější i díky tomu, že pršelo. Stav požářiště večer a teď ráno monitorovali drony, hledali skrytá ohniska. Hasiči se dnes z letiště nad Chřibskou přiblíží do města. Majitel plochy tak bude moci začít počítat škody po nájezdu těžké techniky. Letiště je totiž určené jenom pro lehká sportovní a rekreační letadla. Škody počítá také město Chřibská, soukromníci i Národní park. Oheň pohltil vysazené stromky, jejich oplocení a zásah poničil turistické cesty. Některé zůstávají zavřené stejně jako silnice v okolí Chřibské. Policie také dnes pokračuje s vyšetřováním příčin požáru. Hasiči zásah pravděpodobně ukončí v pátek. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: V kauze chomutovského exprimátora padla další obvinění, konkrétně pro 6 lidí a 3 firmy. Dohromady už trestnímu stíhání čelí 20 lidí a 8 firm. Podle žalobce manipulovali zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Všichni stíhaní nejsou podle serveru novinky.cz obvinění ze všech trestných činů. Exprimátorovi Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení. Německá policie podniká razie proti pravicovým extremistům. Zasahuje v severním Porýní, Vestfálsku, Berlíně a Braniborsku. Podle zdrojů agentury DPA je v případu 10 obviněných, jeden z nich je už z dřívějška ve vazbě. Akce je zaměřená proti členům mládežnické skupiny Jung und Stark. Ta patří k největším mládežnickým neonacistickým skupinám. V Plzni dnes končí slavnosti svobody. Oslavy 81. výročí osvobození americkou armádou uzavře hlavní pietní akt u památníku Díky Ameriko. Od rána omezuje dopravu v centru města.
8: Slavnosti svobody, které od pátku v Plzni navštívili tisícovky lidí a 2 století američtí veteráni, končí hlavním vzpomínkovým aktem. Začne v 10 hodin u památníku Díky Ameriko v horní části Americké ulice a vyžádá si dopravní omezení. Už od úterka je posunuta o kus směrem dolů k nádraží zastávka MHD u práce. Ve středu zastávkou u práce až do 15 hodin tramvaje jen projíždějí. Částečně i úplně se budou zavírat jízdní pruhy na Klatovské a Americké ulici. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
5: Česká hokejová reprezentace odletěla na švédské hry, sešla se s 8 novými hráči. V mužstvu naopak chybějí obránce Filip Hronek a útočník Jaroslav Chmelař, kteří budou během závěrečného turnaje Eurohockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů. Do švédských her vstoupí český tým zítra proti domácím. Turnaj bude generálkou na mistrovství světa, které pro český tým začne v pátek 15. května zápasem proti Dánsku. Ode mě je to všechno, za mikrofonem už je Vlastík Korec.
0: Už 15. května se to blíží mistrovství světa, těším se, bude to stát za to, Kačko, díky za zprávy, těším se za hodinu.
5: Já taky, ahoj.
0: Sedm pecek v kuse a bez reklama, příští týden už budeme hrát pro vaše milionové kolegy. Jestliže chcete znát podrobnosti, koukněte na www.impuls.cz.
9: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Ano, ještě to jednou vysvětlím. Zkrátka, máte-li v práci kolem sebe skvělé milionové kolegy, které za kačky nekoupíte, které prostě milujete, tak jim můžete zahrát těchhle sedm pecek v kuse a bez reklam. Stačí napsat na www.impuls.cz. Tohle už je kapela Kryštof s hitem Obchodník s deštěm. A dnes možná večer dorazí.

0: Hra Halo tady Impulzovi dnes neměla pozitivní epizodu v tom slova smyslu, že se prostě ten telefon nezvedl. Aneta měla šanci vyhrát až 100 000 korun a to se nepodařilo. Chcete-li s námi hrát, tak se registrujte na www.impuls.cz. No a pak, když budete zaregistrováni, ráno čekejte na zavolání, pak když se někdo ozve, zvedněte sluchátko, řekněte výherní slogan Halo tady Impulzovi, no a pak se můžete rozhodnout, jestli se roztočí naše výherní kolo. Maximální možná výhra každý den. 100 000 korun. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. Jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo

0: Přináší megaakci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný. Než jsem si přál.
3: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Kalendář Vlasty Korce.
1: Co pak nám přinesl 6. květen? Co se slaví? Třeba Národní den zdravotních sester. Milé sestřičky, kde bychom bez vás byli? Posílám písničku, která za chvilku vyletí, bude to jen a jen pro vás. Vážíme si vaší práce moc, moc, moc. Rok 1889, ano, před 137 lety, byla v Paříži během světové výstavy otevřena Eiffelova věž. Věřím, že jsme u ní úplně už všichni byli. Je to skvělá stavba a je dobré vidět a zažít je naživo. Rok 1994 v Calais proběhlo slavnostní otevření Eurotunelu. A teď zde mám dvoje narozeniny. Americký herec, scenarista, režisér a filmový producent George Clooney. 65 let dnes. A teď pozor, herec, zpěvák, moderátor, kytarista Aleš Háma. Dnes 53. Aldo, tak všechno nejlepší k dnešním narozeninám a spoustu dobrých fórů.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Originál Slejdu Slata si nemusím vůbec představovat, tohle je naše česká verze, kterou si můžeme pouštět intenzivně až do 31. května. Máj je máj, je to lásky čas, tak jestliže jste zamilovaní, tak vám to moc, moc přeju a užívejte. Anna Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek, dál, Mel C, Lucie z Kamenělý dítě a taky jedna hezká zpěvačka Sandra. Předtím ještě aktuální dopravní zpravodajství, konečně se rozjíždí kolony na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody do Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na sedmičce na obchvatu Slaného se v obou směrech postupně rozjíždí kolony. Do Prahy od Lotouše a v protisměru od Netovic. V Praze se bouralo na Bělohorské ulici na Vypichu. V obou směrech počítejte s kolonami na zhruba 10 minut. S přerušovanými kolonami počítejte na východní a štěrboholské spojce úseku od D10 po Průmyslovou ulici. V obou směrech se zdržíte na silnici 52 u Pasohlávek mezi Pohořelicemi a Mikulovem, projíždí se tam Kyvadlově. Na trase Opava Nový Jičín u obce Vrchy čekejte kolony v obou směrech a na cestě od Přerova na Lipník nad Bečvou za osekem nad Bečvou bourala 3 osobní auta. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkuju pěkně, volejte dál dopravu 605 222 007. To je naše doprava, teď už zase až do celé muzika.

0: idol mých dětských snů a pubertálních nocí, německá zpěvačka Sandra. Právě teď na vlnách a Rádia Impulse, středa 6. května, blíží se hodina 10. Co pak dnešní počasí? Dopoledne převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů a Vítka Zábranského jistě bude zajímat, jak to bude v tisíci metrech. Vítku, tam očekávej 15 stupňů Celsia. V pohodě?
1: V pohodě, díky.
2: Rádio Impulse. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Maturanti mají za sebou jednotné státní testy. Inflace vystřelila na 2,5%. V singapurských školách hrozí chlapcům rákoskou. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: A začneme aktualitou. Provoz vlaku v Rajhradě na Brněnsku zastavila nepovolená jízda vlaku. Provoz stojí mezi stanicemi Modřice Hrušovany u Brna. České dráhy v úseku zavedly kevadlovou náhradní autobusovou dopravu. Maturanti mají za sebou takzvané didaktáky. Státní jednotné testy je včera prověřili ze znalostí v českém jazyce a literatuře. Dosavadní průběh zkoušek shrnuli Rádiu Impuls studenti z pražského gymnázia na Zaltance.
6: Já jsem psala matiku a češtinu a byl to průměrný test, takže jsem to zvládla.
7: Zatím jsme psali pouze Cermat z češtiny a z matematiky. Oboje mě osobně přišlo jednoduchý.
8: Mám to dobrý pocit. My už jsme měli matematiku možnost si zkontrolovat, protože to zadání nám nechali a čeština to se prostě dozvíme.
5: Podle státní organizace Cermat se k jednotným maturitám přihlásilo přes 84 000 studentů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Ústní část proběhne od 16. května do 10. června. Výběr konkrétního termínu je na ředitelích škol. Zdražování nabírá na síle. Meziroční inflace v dubnu hlavně kvůli vlivu drahých pohonných hmot vzrostla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Analytici se shodují, že v příštích měsících se inflace ještě zvýší. Podle ekonoma Petra Duvka může být do konce roku na 3%. Policie v Německu zasahovala proti pravicovým extremistům. Ráno podnikla razii ve 12 ze 16 spolkových zemí. 600 policistů prohledalo 50 objektů. Podle generálního státního zastupitelství je v případu 36 obviněných, kteří čelí podezření ze založení či členství v organizované zločinecké skupině. Akce je zaměřená proti členům neonacistických mládežnických skupin Jung und Stark a Deutsche Jugend Foran. Americký herec John Malkovich získal chorvatské občanství. Jeho předci pocházeli právě z této země. Potvrzení o občanství získal Malkovich během krátkého setkání v Záhřebu s ministrem vnitra a premiérem. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. V prosinci například získal francouzské občanství herec George Clooney a jeho rodina. Herec ale sklidil kritiku poté, co přiznal, že jeho francouzština je chatrná. Do singapurských škol se vrací rákoska. Nové směrnice zavádí v asijském ostrovním státě možnost výprasku pro šikanující chlapce. Téma rozvede reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Šikanující chlapci můžou v Singapuru dostat 1 až 3 rány rákoskou, záleží na závažnosti prohřešku. Výprask se bude uplatňovat pouze jako krajní řešení. Použití rákosky musí posvětit ředitel školy a trest budou moct vykonávat pouze k tomu určení učitelé. Instituce pak bude sledovat stav a pokroky trestaného. Dívek se trestání rákoskou netýká, píše to web ABC. V Česku jsou tělesné tresty zakázané oficiálně od roku 1870. I potom se ale zákaz desítky let nedodržoval.
9: Druhou. 2 za pozdní příchod a 2 za hvízdání pod oknem.
10: To nebyl já.
9: A 2 za lhání.
1: Lidskoprávní organizace Singapur za používání tělesných trestů pravidelně kritizují, úřady je ale hájí jako odstrašující prostředek proti trestné činnosti. Podle Světové zdravotnické organizace existují vědecky doložené důkazy o tom, že tělesné trestání dětí sebou nese řadu rizik a nemá žádné přínosy. Co má ale řadu přínosů, to je dopolední vysílání s Vlastou Korcem.
0: Snad jo, ale taky se říká, lepší jedna facka než 2 hodiny vysvětlování. Já nevím, Vítku, ty seš taky teď tatínek čekatel. Jak ty se k tomu stavíš? Jak ty na to koukáš?
1: Ještě mám chvilku čas si to rozmyslet.
0: Dobře, popřemýšlej, pak mi dej výsledek, jo? Dobře. A když ne, tak uvidíš. 10 hodin k tomu 4,5 minuty, Aleš Růžička trávil ráno v konvoji amerických historických vojenských vozidel. Ozve se za 30 minut.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Zprávy za námi, tady Vlasta Korec a nabízím další velký hit. Kapela Tým a Držím ti město. No, vám ho držet nemusím, vy ho tady máte. Jste na Impulzu.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Kdyby se tohle dalo říci o dopravě, byl bych velice rád. Zase bych neměl co hlásit, tak bych jenom hrál muziku. Všechno je v pořádku opět a Radeček, ale doprava, kde to není úplně všechno vždycky v pořádku. Nehoda blokuje provoz na tahu Brno-Uherské Hradiště u Nesovic. No a pak to přiladím na muziku Eurythmics a velký hit Miracle of Love.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda zavřela trasu Brno-Uherské Hradišti na silnici 50 mezi Nevojicemi a Nesovicemi. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. Přesouváme se do Jihlavy, volá nám Pepa.
2: Hlásím do dopravy 007, v Jihlavě ulice Romana Havelky, kruhový objezd u Kamflandu. Stojí tam porouchaný trolejbus městské Romany dopravy. Pokud můžete, jeďte jinudy.
1: Děkujeme, Pepo, ty kluku šikovná. Ještě se mrkneme na policejní hlídky, kde pak jsou?
3: Tady, kazatel. Jdete z Vodňan do Strakonic, tak ve Skočicích jsou kazatelé a kážou, tak pozor.
4: Zdravím všechny impulzáky, tady řidič Karel. Dejte si pozor, trasa Most, Chomutov, u Komořán rozbalili nádobíško dvě hluchavky a pěkně se vás měřej.
1: Kájo, děkuju. Zároveň ještě k tomu dodám jednu věc. Vždycky, když běží ta naše vysílání a najednou se ozve tady kazatel, tak se mi začne zdát, že se zastaví země koule. Jak to úplně posílá v jiném rytmu. Chlapi, děkujeme, tak se mi to líbí, musíme si pomáhat přece navzájem. Pro vás teď Eurythmics a pro ostatní, kteří ještě nevolali do dopravy a třeba mají něco aktuálního, tak 605 222 007.

0: chci hovořit o hře Halo tady Impulzovi, protože dnes to nevyšlo, ale zítra máte další šanci, abyste získali hodnotnou výhru. Mám tím na mysli kačky, za ty si koupíte skoro téměř všechno. Každý den 100 000, registrace na www.impuls.cz, je to na vás, pusťte se do toho.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
7: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
17: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio.

0: Někdy příště a katapult. Ne příště, ale už za chvilku tady u nás na Impulzu jako Impulzovic krabička. V těchto dnech si opět připomínáme osvobozování našeho území od okupace nacistickým Německem. První oslavy se každoročně konají v západních Čechách, konkrétně na Domažlicku. Se ke konvoji amerických historických vozidel přidal náš zuřivý reportér Aleš Růžička.
1: No, už je to 81 let od konce druhé světové války a jako každý rok se tady vzpomíná na poslední dny bojů největšího vojenského konfliktu 20. století. Konvoj více jak 30 jeepů, Willisů, velkých GMC a Dodgeů jezdí po místech, kde se bojovalo a kde někdy zbytečně, jindy hrdině umírali civilové i vojáci. Vedoucí konvoje amerických vozidel Amar Ibrahim mi řekl příběh jednoho z míst, kam jsme dorazili.
2: Zde Američané už tady byli 1. května.
1: Ano.
2: Postup se zastavil, protože nebyl ještě povolen postupovat dál, protože Rusové nedali povolení demarkační čáře, stalo se tady nad dílama nahoře, Američané najeli na tankovou minu a pět jich tady zahynulo. A jeden říkal, Budy se jmenoval, mě přezdívku. Můj táta zahynul poslední den první světové války, já zahynu poslední den druhé světové války. Splet se o 5 dní, což je úplně mrazivé.
1: Třeba v Postřekově nás přivítali čajem, kávou a chodskými koláči. A v Krojích samozřejmě. A měl jsem tu čest tam potkat pamětníka dnů konce druhé světové války, pana Jirku, kterému je 86 let.
3: Já jsem dostal žvíkačku, americkou čokoládu.
1: To možná bylo prvně v životě pro vás?
3: No samozřejmě.
1: Jo, to do té doby to nebylo vlastně asi,
3: no,
1: tady.
3: Nebylo, ne.
1: A byli to sympatiáci?
3: No tak u nás...
1: Jak na ně vzpomínáte?
3: Oni prostě měli rádi mléko a tudy to neměli. Jo,
1: tak to tady bylo dost, ne? Tady kravičky nějaký a tak.
3: To my jsme měli doma 2 krávy.
1: Tak... No, tak všem osvoboditelům děkujeme a přejeme si a dělejme vše pro to, aby se nic takového neopakovalo. Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Legendární Kaťáci a Velká pecka Někdy příště. To snad známe úplně všichni. To bych zaspívali ve tři ráno, kdyby na mě chrstli kýbl studené vody. Skvělá pecka. Děkujeme. Aktuální doprava za chvilku. Nehoda uzavřela trasu Brno-Uherské Hradiště u Nesovic. A pak zase budu hrát muziku Kim Appleby nebo Marek Ztracený.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Krasavnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, haló.
2: Ahoj, Vlasto, pěkné dopoledne. Dopravní nehoda uzavřela silnici 50 v úseku Bučovice-Nesovice mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Tvoří se tam kolony a policisté řídí dopravu. Kvůli zúžení mají kolony přes 1,5 km na silnici 52 mezi Bohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek. Pracují tam silničáři a projíždí se v Kivadlově. Na trase Přerod Lipník nad Bečvou za osekem nad Bečvou blokuje částečně jeden pruh, nehoda 3 osobních vozidel. Převážně pravý pruh zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy, momentálně od 180. kilometru. A s přerušovanými kolonami počítejte na východní a štěrboholské spojce v úseku Černý most v Štěrboholi. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, ještě jdeme na Rychnovsko, co se tam děje?
3: Pozor si dávejte na vjezdu do Rychnova na Stěžnou, na Budíně, stojí tam před kruhákem, obou dvou směrech a Berou. A další hlídka na výjezdu z Rychnova směrem na Dobrušku. A aby toho nebylo málo, tak na Podbřeží na Skalce další hlídka.
1: Děkuji za hlášení 605 222 007, kdyby něco ozvěte se.

0: Tohle je Albert Hammond s hitem When I Need You. Jistě znáte i českou verzi, o kterou se postaral Václav Neckář. Ale protože už je tady Honza Varga, pustíme se do zpráv. A nejdřív do počasí, dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se objeví také bousky. Teploty 22 až 26 v tisíci metrech na horách, počítejte s 15 stupni. Hezký den, za chvilku bude celá.
1: Každé ráno, když ve školách zazvoní, začíná výuka i na rádiu Impuls.
2: A běží vám čas na správnou odpověď.
1: Pan profesor, přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic, každý všední den ráno na rádiu Impuls.
3: Falcon uvádí.
4: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
3: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
5: Jarňátka už nemlčí.
6: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
3: B-tým na stopě, právě v kinech.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
8: Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku. Za elektřinu platíme v Česku nejvíce v Evropě a policisté hledají řidiče, který srazil dívku v Praze. V 11 hodin zdraví u zpráv Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: V Národním parku České Švýcarsko 5. dnem pokračuje likvidace požáru v okolí Chřibské. Hasičům se podařilo situaci stabilizovat i díky nočnímu dešti a aktuálně zbývá dohasit poslední 4,5 hektary lesa. Na místě zasahuje téměř 400 hasičů, kteří už pracují pouze ze země, protože letecké hašení včera skončilo. Policie nadále vyšetřuje příčinu vzniku ohně, správa parku ale za nejpravděpodobnější verzi považuje lidské zavinění. Některé silnice a turistické trasy v oblasti zůstávají pro veřejnost uzavřené. České domácnosti platily v druhé polovině loňského roku 6. nejdražší elektřinu v Evropské unii, a to přesto, že její cena meziročně klesla o více než 5%, píše o tom server iDnes.cz. Naopak u zemního plynu se Česko drželo pod unijním průměrem a zaznamenalo dokonce nejvýraznější zlevnění v celé 27. Podle Svazu energetiky pomohlo k dalšímu poklesu cen na začátku letošního roku také to, že stát opět převzal poplatky za obnovitelné zdroje. Přestože jsou konečné účty za elektřinu stále vysoké kvůli nastavení regulovaných a energetickému mixu, nové tržní nabídky dodavatelů se už postupně přibližují běžnému evropskému průměru. Pražští policisté pátrají po řidiči a svědcích včerejší nehody v Karlštejnské ulici v Praze 5. Neznámý šofér tam kolem 9. ráno srazil na přechodu nezletilou dívku. Na místě sice zastavil, školačka mu ale v šoku tvrdila, že je v pořádku a odjela autobusem. Později ale musela vyhledat lékaře se zraněním nohy a věc oznámit. Kriminalisté teď vyzývají řidiče i případné svědky události, aby se okamžitě ozvali na tísňovou linku 158. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
9: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
8: České fotbalové rozhodčí bude řídit Španěl. Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace se od nové sezóny stane Španěl Carlos Clos Gómez. 53-letý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po 3 letech ve funkci končí. Gómeze drtivou většinou schválil výkonný výbor Fatscheru a dohodl se s ním na roční smlouvě s 2letou opcí. Předseda asociace David Trunda končícímu Kovaříkovi poděkoval.
10: Za ten rozvoj a za veškerou tvrdou dřinu v rámci rozvoje vlastně sektoru rozhodčích pro český fotbal. Mnohdy je to práce, která je pod velkým presem, stresem, je tam spousta emocí. Já to osobně považuji za jednu z velmi důležitých komisí pro český fotbal.
8: Gomez je třetím cizincem v čele českých sudích. V letech 2016 až 2018 vedl komisi Polák Michal Listkiewicz. V létě 2021 byl na půl roku šéfem Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira. Vážná nehoda uzavřela trasu Brno-Uherské Hradiště na silnici 50 mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Srazilo se tady osobní auto s nákladním. Jezdí se po okolních cestách. Ze zprávy to vše s vámi je dál Vlastík Chorec.
0: Honzo, díky za zprávy a tebe, Honzo, vystřídá Honza Alečana, který nám bude rozprávět na téma sucho na východu Moravy.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S tou pubertou a kombinaci se mnou to asi pitovat nebudu, ale myslím si, že to pořád kvete. Co nám kvete také v rámci našeho vysílání a aktuální dopravní zpravodajství. Po nehodě je zastavený provoz na tahu Brno-Uherské Hradiště u Nesovic, už jsme o tom mluvili, ale o čem ještě nevíte, to je další program hudby Celine Diona nebo Petr Nať. Věřím, že se trefíme do vašeho hudebního vkusu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z důvodu vážné nehody je přerušený provoz na tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm na silnici 50 u Nesovic. Hasiči tady likvidují následky střetu nákladního a osobního auta. Jezdí se oklikou přes Bučovice, Bohaté Málkovice a Milonice, a to v obou směrech. A míříme na spodnici Mostu a Chomutova, máme tam svého parťáka. Co se tam děje? Halo, kdo tam?
2: Ahoj, kdo pojedete z Mostu na Chomutov, tak před Vodovičkou na Záluží, jak tomu opravuju ten most už asi 20 let. Tak to měří 50, jo.
1: Tak ta vprava, když to trvá tak dlouho, jednou skončí. 605 222 007 naše číslo, ozvěte se, anebo to zkuste přes naši aplikaci, je perfektná.

0: Must Have Been Love a kapela Roxette. Ano, musíte milovat také naše ranní vysílání se skvělými Klárou Šedovou a Honzou Daníkem. Máme tam naši hru, na kterou jsme pyšní, halo, tady Impulzovi. No ale máme tam také svého pana profesora. Každé ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, je chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic každý všední den ráno u nás na vlnách Rádia Impuls. No a kromě toho taky samozřejmě Klára, Honza, halo tady Impulzovi a především vy. Díky, že posloucháte.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Už jste to slyšeli? Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česká.

0: Těším se na Impulzovic krabičku, dáme si hit Petra Reska Přátelství. To si myslím, že to je to nejcennější, kromě lásky, co můžeme mít, ale prosím vás, zpátky na zem, na suchou zem. Obrovské sucho kazí jaro na jižní a východní Moravě a nejenom tam. Podle skvělého kolegy, našeho hodného strýčka Jana Čady, trápí už prakticky každého. Honzo, máš pravdu. Honzo, dobré dopoledne, koho to sucho trápí nejvíce? Jsou to zahrádkáři a trávomilové.
1: Dobré dopoledne, Vlastiku. No tak samozřejmě jsou to do jisté míry zahrádkáři, pokud jim ještě, a ono se to děje, nevysýchají studny a zdroje vody, nejvíce jsou to zemědělci, kteří ještě teď s hrůzou hledí na to, jak jim nevcházejí nebo nescházejí jařiny, tedy třeba jarní pšenice. Mm-hmm. Jeden zajímavý výraz, my sejeme do popela, povídal mi jeden z těch borců, kteří to umějí opravdu v dubnu a začátkem května nikdy vlastně takové sucho podle nich nebylo, tak to jsou ti, které to trápí velmi. Mimochodem, dnes svolává vedení Zlínského kraje, teď přišla zajímavá informace, mimořádný briefing k tomu, jak obrovské sucho tady ve Zlínském kraji máme, takže to trápí také hasiče, 65 jednotek, a my jsme o tom vlastně před 48 hodinami informovali, se účastnilo požáru pod Hostýnem, ten tedy zvládli, ale trápí to i vodohospodáře a také ovocnáře.
0: Seju do popela, to je krásné rčení. Snad ten popel není žhavý, i když zažili jsme to, jak jsme o tom hovořili před několika málo dny a ty jsi to zmínil. Honzo, je jasné, že trpí i ovocné stromy a když jsme na Valašsku, já se bojím o švestky.
1: Tomáš, chlapče, tu obavu, kterou já sdílím s tebou, tak velmi oprávněnou, ale musím říci, že když jsem dnes mluvil s ovocnáři od jihu, od Kobylí, až do těch severnějších oblastí, tak naštěstí naše milované hujerovské fialové věci nejsou na tom, alespoň zatím v té prognoze, tak špatně, jako některé jiné ovoce. Například meruňky, tak ty do značné míry pomrzly, co si budeme povídat. Teď se těžce rozvíjejí malé plůdky z květů, protože květy zasychají třeba u hrušní, u jabloní. A co se tedy týče švestek, tak speciálně pro tebe, jako znalce, mám relativně dobré zprávy. Tam to zatím pořád ještě vypadá, jak bych to řekl, jakž takž.
0: A já ťukám na dřevo. Honzo, a co předpověď počasí?
1: Krásně zaťukám, tak já zaťukám. Tak je tady ta předpověď počasí, ten můj ťuk, ten už je k té předpovědi počasí. Jenomže, Vlastíku, ve východní části naší krásné země to na žádný déšť nevypadá. A to bylo avizo na středu, tedy na dnešek a na čtvrtek. Opravdu, tak jak jsem mluvil s ovocnáři, už pomalu začínají být zoufalí, takže ještě jednou ťuk, ťuk, ťuk, snad něco v pondělí, ale sám nevěřím tomu, že by tak jako v západní části naší země sem na východ ty srážky teď v téhleté fázi přišly. Jestli můžeš, já tě znám jako čaroděje a obchodníka s deštěm, když by to bylo zdarma, budeme velmi rádi za moravskoslezský, jihomoravský, zlínský kraj. Buď tak hodně.
0: Dobře, takže jako tanečník mezi kapkami deště bych tam poslal pár obrovských mraků, aby ta země, která je vyprahla, aby se trošku nasytila. U nás se to lehce podařilo, snad dnes bude pršet dál dešť a vodu bych vám pochopitelně přál také. Honzo, děkuji. Rád jsem tě slyšel, hodný strýčku, a naslyšenou.
1: Děkuji a přeji všechno nejlepší k svátku, neb ty máš 365krát každý den.
0: No pozor, krát dva ráno i večer.
1: Ano, také v poledne krát tři je něco přes tisícovku. Buď fit.
0: Grácie.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: moudrá písnička o přátelství v Impulzovic krabičce, interpretem téhle skvělé skladby Petr Rezek. Aktuální doprava, kolonu čekejte na trase Mikulov Brno před Pasohlávkami. No a s čím přichází a co ve své torně či nůši nese Honza Benešovský, na to se těším. Na co se budeme těšit v odpolední
1: vysílání? Nůše je, myslím, hezké slovo, protože vy jste se s Honzou Čadou před chvilkou poslouchal jsem dotkli suchá, tedy ano, švestek v nůši a tedy volně i kořalky. No, my se v odpoledním rozhovoru dotkneme tématu pivního, ano, protože čeští hospodští volají po snížení DPHčka právě u čepovaného piva, protože jim klesá spotřeba, tak si k tomu bereme do vysílání gastroexperta Lukáše Kastnera, připojí se až po 13. hodině.
0: Luboše Kastnera, dobře, budeme poslouchat, to je jedna zásadní věc, ale pak ještě ono to s tím alkoholem vypadá bídně, lidi přestávají pít jak tvrdý, tak to pivo, no zřejmě nová doba.
1: No tak zase záleží o úhlu pohledu, pro někoho je to nepochybně dobrá zpráva. Záleží, jestli vidíš tu sklenici poloprázdnou nebo poloplnou.
0: Já vždycky poloplnou.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Pouřiněce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší strany.

0: Impuls. Doprava 007.
1: Silnice, cesty, dálnice, to všechno právě teď hlavním středem zájmu našeho vysílání. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Silnice 50 na cestě od Brna do Uherského Hradiště v úseku mezi Bučovicemi a Nesovicemi zůstává po vážné nehodě osobního auta s nákladním uzavřená. Policisté dopravu odklání, čekejte tam nárazové zdržení v koloně. Na 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek komplikuje průjezd dopravní omezení, zdržíte se proto ve 3-kilometrové koloně a v protisměru má přes 5 kilometrů. Kvůli problémovému zúžení se jede pomalu na silnici 3 na trase Benešov Tábor mezi Voticemi a Oldřichovcem a na východní části Pražského okruhu směrem na Štěrboholi za nájezdem od obchodního centra Černý most byla již nehoda odstraněna a kolony od D10 se téměř rozjely. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji pěkně, nová nehoda zpomaluje provoz na Pražském okruhu na 22. kilometru na trase Ruzině Modletice. A toulalej Charlie hlásí policejní hlídku na tahu mezi Vyškovem a Přerovem u Zlobic. Halo.
3: D1, směr Přerov, okolí Zlobice, aktivní četníci, jo, bacha, bacha.
1: No jestli ve Zlobicích jsou ti, co zlobí, tak tam si teď zřídil trvalé bydliště můj syn, ale to si vyřeším doma. 605 222 007, Charlie, děkuju moc. Děkuju všem, kteří ladili a stále ladí Impuls. Teď už se koncentrujte na odpolední proud vysílání s Honzou Benešovským.

0: Rádio Impuls, středa 6. května, žijeme českou muzikou, za chvilku budeme pokračovat, Eva Farná zaspívá nebo Eláni. Taky si dáme zprávy ve 12 hodin a teď se můžeme podívat na počasí. Zítra bude převážně oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, to hlavně v Čechách. A teploty od 14 do 19 stupňů Celsia.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Co třeba maličká souhlasy pásu?
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Stotisícová.
5: Po 25 letech, to je úžasný. Úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
6: Halo.
2: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jsem si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
11: Ministr Červený prý zamlčel dům v majetkovém přiznání a akcelerační zóna na západě Čech naráží na odpor a loď s nakaženými hantavirem míří na Kanárské ostrovy. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Ministr Igor Červený má problémy s majetkovým přiznáním. Ministerstvo spravedlnosti předalo přiznání šéfa životního prostředí k došetření přestupkovému orgánu v Nymburce. Kontrola ukázala, že ministr ve vstupním oznámení pravděpodobně zamlčel spoluvlastnictví domu a další majetek, který krátce po zvolení poslancem převedl na manželku. Červený pochybení připustil s tím, že údaje vyplňoval k datu podání, nikoli ke dni nástupu do funkce, jak vyžaduje zákon. Za neúplné nebo nepravdivé přiznání mu teď hrozí pokuta až 50 000 korun. Plán na akcelerační zónu pro větrné elektrárny u Vintířova na Sokolovsku narazil na silný odpor. Vládní návrh odmítá obec i majitelé pozemků. Starosta Marek Choc označil plán za nedomyšlený a kritizuje fakt, že s ním stát projekt předem nekonzultoval. Prý je zóna namalovaná z Prahy. Lokalita je totiž podle něj nevhodná kvůli blízkosti aktivního lomu Jiří. Obec v místě po skončení těžby preferuje spíše vznik jezera. Proti vymezeným plochám se staví i Sokolovská uhelná, která by raději viděla elektrárny v místech s lepší stávající infrastrukturou. V Karlovarském kraji stát počítá celkem se 4 zónami pro jednodušší výstavbu obnovitelných zdrojů. Souhlasně se k dalšímu rozvoji větrníků staví zatím jen nový kostel na Chebsku. Karlovarský kraj dá další peníze medikům, konkrétně studentům všeobecného a zubního lékařství. Celkem pošle přes 5 milionů, kterými podpoří jejich studium. Kraj věří, že tak získá desítky nových lékařů.
12: Karlovarskému kraji chybí většina lékařských profesí. Nejhorší je to se zubaři a pediatry. Zavírají se ovšem také všeobecné ordinace. V řadě případů péči nahrazují nemocnice. Jindy musí za pacienty záchranáři v sanitkách. Dlouhodobě je takovýhle stav neudržitelný a proto se hejtmanství snaží podporovat studenty lékařských oborů. Za stipendium se totiž zavazují, že v Karlovarském kraji budou pracovat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
11: Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda povolila lodi připlutí po dohodě se Světovou zdravotnickou organizací, protože blízké Kapverdy nemají dostatečné kapacity na zvládnutí situaci. S virem je spojováno celkem 7 lidí, z nichž 3 zemřeli a další jsou v nemocniční péči. 3 vážně nemocní pacienti z paluby letecky evakuují, zbytek posádky i cestujících čekají po připlutí na ostrovy přísné lékařské prohlídky a následná repatriace do domovských zemí. Úřady zdůraznily, že celá operace proběhne za mimořádných bezpečnostních opatření, aby se zabránilo kontaktu nakažených s místním obyvatelstvem. Fanoušci legendárních Rolling Stones mají důvod k radosti. Britská rocková kapela oznámila, že v červenci vydá nové album. Deska se jmenuje Foreign Tongues, tedy v češtině cizí jazyky.
6: Kapela Rolling Stones oznámila vydání nového alba na svém webu. Legendární skupina také zveřejnila video, na kterém jsou 82letí lídři kapely Jagger s Richardsem i jejich o něco mladší kolega Ronnie Wood. Populární Stouni vypustili do světa ochutnávku single In the Stars. Na desce se také objeví part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí před 5 lety. Nové album Rolling Stones Foreign Tongues vyjde 10. července. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: No a pak tady máme jedny narozeniny v showbiznisu. Americký herec George Clooney má půlku latiny, mu 65. Tak si ho připomeneme krátce po půl. Muzika přichází hned, Eva Farná, potom skupina Elán.
13: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré poledne, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku pošleme další muziku, Dalibor Janda je na cestě do vysílání, nicméně i když hrajeme, tak se, tak říkajíc, neflákáme, neustále pilujeme dopravní zpravodajství, za 3 minuty další vydání, upřesníme situaci po nehodě na trase Brno-Uherské Hradiště, a nebo změříme kolonu na cestě z Mikulova do Brna, tak za chvilku jdeme na to, Impuls.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete 1 kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
5: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
6: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
7: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, tmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejdelší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je přerušený provoz na trase Brno-Uherské Hradiště. Mezi Bučovicemi a Nesovicemi náhradní trasa vede přes Bohaté Málkovice a Milonice v obou směrech. Na cestě z Mikulova do Brna se zdržíte v dlouhé koloně před Pasohlávkami. Důvodem je zúžení na mostě přes Novomlýnské nádrže. Teď se přesouváme na hlavní tah Brno-Praha. Co se tam děje? Halo, halo.
2: Brno směr Praha, těsně před sjezdem na Velkou. Víte, že tam čerstvá nehoda, dodávka narazila do svodidel a zasahuje částečně do pravého jízdního pruhu.
1: Díky moc, zásadní zpráva, další nehoda zdržuje provoz na Pražském okruhu směrem od D5 k D1 na 22. kilometru. Kvůli tomu vázne doprava i na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Ozvěte se, připojte se, doplňte nás. 605 222 007 telefonní číslo, které můžete využít, anebo je tady žlutá rádiová aplikace. Tak šťastnou cestu a dobré odpoledne. Rádio Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, žijeme českou muzikou, za malou chvíli se dostaví kapela opět Radeček. No a vy se zatím zaregistrujte do hry Halo tady Impulzovi, pokud chcete nějaký ten peníz navíc. Registrace je první krok k úspěchu. Čím víc registrací uděláte, tím je taky větší šance na ranní zavolání, to stále platí. Dělá se to u nás na webu www.impuls.cz adresa, ve žluté mobilní rádiové aplikaci, anebo si můžete poslat prémiovou textovou zprávu za 9 kaček na číslo 906 1109. No a tím dalším zásadním krokem je říkat do telefonu výherní pozdrav. Předpisově podle pravidel Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vtip Vlasty Korce. Jindřich 8. Karel 4. Jan Pavel 2. Richard III, Ludvík 14. a já teprve teď dopijím první.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála by

0: 999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
7: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná do plavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná do plavek a slevovými kupony právě v prodeji.
8: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na Škoda Auto.
12: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
13: Myslím, že to bude za C. Gumák.
12: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
14: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
15: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás.
17: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
18: Do muziky tak bleskově z dopravy nehoda uzavřela dálnici D11 mezi exity 50 a 62 ve směru Praha Hradec Králové. Když

Dobré odpoledne, posloucháte Radio Impuls. Za chvilku si dáme Markétku od Marie Rotrové, česká klasika z Impulsovic krabičky a teď naskok do Hollywoodu. Americký herec George Clooney má právě dnes půlku latiny, slaví 65. narozeniny, na kontě má dva Oscary za nejlepší vedlejší roli a

0: producentskou činnost. Získal také 3 zlaté globy.
1: George Clooney se narodil do umělecké rodiny. Mezi příbuznými měl zpěvačku, herce i televizního moderátora. On sám se kromě herectví věnoval i režírování, psaní scénářů a byl taky producentem. Poprvé se výrazněji proslavil v seriálu Pohotovost. Nejvýraznější filmovou rolí byl Danny Ocean ve snímku Dannyho parťáce z roku 2001. V českém znění mu svůj hlas propůjčil herec Jan Kaniza. Ten nám řekl, že dubbing Clooneyho byla čistě řemeslná záležitost.
2: Nikdy jsme se nepotkali, nikdy jsme si nepsali, nebyli jsme spolu na dovolený, takže pro mě je to práce.
3: Chci si tuhle chvíli pamatovat. Brzo se vrátím domů.
1: George Clooney je také politickým aktivistou, působil jako mírový posel OSN a snažil se pomáhat obětem zemětřesení, tsunami nebo teroristických útoků. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: s odpolední vysílání. Česká klasika s impulzem z krabičky, za chvilku se připojí Olga Lounová, ale teď míříme do provozu. Po nehodě je uzavřená trasa Praha-Hradec Králové. Mezi exity 50 a 62 podrobnosti připojíme za minutu a půl v dopravě 007. Možná se bázen, ale čekám
1: dál. Není to špatný, jediný, než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská se právě připojuje z Global Assistance. Halo, halo.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D11 na 53. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních vozidel. Dálnice je uzavřená, poslední volný sjezd je na Žehuni na 50. kilometru. Na D10 na 10. kilometru směrem z Prahy na Mladou Boleslav překáží osobní auto po nehodě. Kolona má 2 kilometry. Hlavní tah mezi Uherským Hradištěm a Brnem je po vážné nehodě osobního auta s nákladním uzavřený mezi Nevojicemi a Nesovicemi. A na Břeclavsku mezi Mikulovem a Pohořelicemi před vodní nádrží Nové Mlýny čekejte 7-kilometrovou kolonu kvůli omezení na přehradě. S kratším zdržením počítejte i v protisměru. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuju, teď ještě naši zcela nepostradatelní parťáci hlásí policejní hlídky, tak kde si máme dávat pozor?
3: Ahoj řidiči, ahoj. Kdo jedete z Moravské Třebové směr Litomyšl, za tunelem policejní hlídka, vyndává nádobí, tak nohu z plynu, je tam 60 v tunelu.
4: Řidiči pozor, kdo jedete z Paky na Jičín, tak v Libicích na tom velkém kruháku chytaj, tak bacha na to a nohu z plynu. Ahoj,
1: ještě děkujeme moc, ještě úplně blesková zpráva mi tady teď píše Pavel Hudeček, šéf odpolední dopravní směny. Hradecká D11 u Žehuně už jede. Tak se ozvěte z místa, dejte vědět 605 222 007 nebo žlutá rádiová aplikace. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: odpoledne, posloucháte Rádio Impuls, blíží se 13. hodina, což znamená, že přijde do studia Honza Varga s novými zprávami a my se ještě předtím můžeme podívat na zítřejší počasí. Předpověď máme k dispozici. Slibuje převážně oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, to hlavně v Čechách, a zítřejší teploty 14 až 19 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Falcon uvádí.
8: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
7: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
9: Jarňátka už nemlčí.
10: Pustupte, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
7: B-tým na stopě, právě v kinech.
11: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
12: Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků. Na Kopřivnicku vykolejil vlaka, na Kroměřížsku potvrdili newcastleskou chorobu. Zprávy v jednu hodinu přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů. Ta žádala zrušení nižších odměn pro politiky, kteří zároveň působí v obecní i krajské samosprávě. Soud tak potvrdil platnost pravidla, podle kterého tito zastupitelé dostávají plný plat jen od jednoho celku, zatímco druhý jim částku krátí na 40%. Podle soudce zpravodaje Martina Smolka úprava neporušuje právo na spravedlivou odměnu a sleduje legitimní cíl, kterým jsou úspory ve veřejných rozpočtech ve výši až 60 milionů korun ročně. Předkladatel novely Marian Jurečka rozhodnutí uvítal s tím, že stát by neměl politiky ke kumulaci funkcí motivovat. Senátoři naopak neúspěšně argumentovali tím, že souběh rolí je pro samosprávy přínosný a odměna by měla náležet za každou odvedenou práci bez rozdílu. Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí dopoledne vykolejil nákladní vagón. Poslední vůz soupravy se převrátil na bok, nehoda se obešla bez zranění. Trať je v tuto chvíli zcela neprůjezdná a na místě zasahují speciální drážní hasiči. V úseku je zavedená náhradní autobusová doprava, která potrvá až do zítřka. Podle zprávy železnic se předpokládá obnovení provozu nejdříve zítra v poledne. Příčiny nehody šetří drážní inspekce, policie na místě asistovat nemusela. Cestující na Novojičínsku tak musí v nejbližších hodinách počítat s velkým zdržením. Až do konce května trvá na Zlínsku akce Do práce na kole. Náš zpravodaj Jan Čada dnes chválí za aktivitu úředníky. Dobré odpoledne, Honzo.
13: Dobrý den přeji a každý den bez auta je dobrý. Do práce na kole to frčí třeba v Otrokovicích. Paní starostka Hana Večerková je velmi aktivní sportovkyně celý rok, takže dnes pěšky, jindy na bicyklu. Aktivních na úřadě 23 lidí. Ve Zlíně na kraji dvojnásobek a do Mrakodrapu, kde sídlí Zlínský kraj, se jezdí mimo jiné i na bruslích. Řada lidí také ignoruje v 16 patrech výtahy. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínsko.
12: Na Kroměřížsku se objevilo čtvrté letošní ohnisko nebezpečné newcastleské choroby, tentokrát v chovu v Podhradní Lhotě. Veterináři v místě potvrdili hromadný úhyn drůbeže a okamžitě vyhlásili mimořádná opatření v okruhu 10 kilometrů. Chovatelé v těchto pásmech nesmějí ptáky přemisťovat a musí zajistit jejich izolaci od volně žijících zvířat. Onemocnění známé jako pseudomor drůbeže není přenosné na člověka, ale pro chovy je vysoce devastující. Příznaky nákazy připomínají ptačí chřipku. Úřady v desítkách okolních obcí provádějí soupisy všech chovů a dohlížejí na dodržování hygienických pravidel. Hokejový mistr světa Michal Kempný bude hrát za Kladno. Reprezentační obránce do týmu rytířů míří po roce, který strávil ve švédském celku Brynäs. Kempný říká, že rodina se potřebovala vrátit do Česka a kladenská nabídka ho zaujala nejvíce.
14: Zájem byl enormní už delší dobu. Já chci, aby moje rodina byla šťastná, spokojená. Neříkám, že jsme nebyli šťastně spokojení ve Švédsku, to určitě ne, ale syn půjde do školy brzy a potom, jak jsme se dohodli, tak pro něj prostě bude nejlepší, když budeme tady v Česku.
12: 35-letý hokejový mistr světa z předloňska z Prahy a vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem Michal Kempný se teď připravuje s národním týmem na švédské hry.
0: Honza Varga, další zprávy zase za hodinu, tak ahoj zatím.
12: Hezké odpoledne.
0: Sluchat Radio Impuls hospočtí volají po snížení DPHčka u čepovaného piva, tak si o tom promluvíme s jedním z nich. Luboš Kastner se připojí do vysílání krátce po půl druhé.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A teď na zdraví Miraj nebo Brian Adams.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Míříme do provozu kolem 8 km. Má teď kolona mezi Mikulovem a Pasohlávkami. Nehoda blokuje provoz na D11 na 51. kilometru. My to doplníme, upřesníme. Za 3 minuty v dopravě 007.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden

0: Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Skoro 8 kilometrů teď měří kolona na tahu Vídeň-Brno mezi Mikulovem a Pasohlávkami. Na mostě přes Novomlýnské nádrže pracují silničáři. Trasa Uherské Hradiště-Brno je po nehodě u Nesovic uzavřená. Ovšem v protisměru na Slovensko je silnice 50 už průjezdná. A dobrá zpráva z dálnice D11. Kolona po nehodě na 51. kilometru směrem z Prahy na Hradec Králové už se rozjíždí. Tak se z ní ozvěte, dejte vědět, jak to vypadá právě teď. 605 222 00. Je telefonní číslo do dopravní centrály, anebo se tam připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, dobré odpoledne, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls. My se za chvilku potkáme v hospodě nad tématem klesající spotřeba čipovaného piva. Právě kvůli tomu pivovarníci a hospodští volají po snížení DPH právě na čipované pivo. My to doplníme rozhovorem s šéfem gastronomické sekce hospodářské komory Lubošem Kastnerem. Za 5 minut ho vítáme. No a ještě předtím, když jsme u toho pivečka, tak hořko-sladký valčík. Terezy Maškové.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 770 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: kauzy Honzy Benešovského.
1: Co pivní hořkosti, pivovarníci a hospodští volají po snížení DPH na čepované pivo. Chtějí tak čelit úbytku hostů a stále nižší konzumaci piva v hospodách. Téma pro následující minuty ve vysílání s námi předseda gastronomické sekce Hospodářské komory Luboš Kastner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Opravdu čelí restaurace a hospody takovému úbytku hostů?
2: Ano, my jsme ten efekt analyzovali a DPH vyhnala hosty z hospod a vlastně zapříčinila úbytek těch hospod, zejména na regionech, vesnicích, kde ten kolorit hospodský byl tak typický a potkávání se v hospodě bylo nejenom díky pivu, ale díky tomu, že lidé potkávali sousedy a byl tam ten komunitní život, takže přicházíme i o část takového toho koloritu vesnického, takovou tu DNA, řekněme, regionální.
1: Pivaři mě teď nepochválí, ale řekněme, ptám se za kamaráda, jo. Co taková ta námitka, že Češi prostě pí hodně nezdravě, tak proč to ještě podporovat daňově?
2: No a proč podporovat pití v garážích, když můžeme mít hospody? To je přesně to, co se stalo. Když nemáte hospodu, tak Češi mizí do garáží a my říkáme to, že vlastně to iracionální zvýšení DPH, které nic nepřineslo, nevybralo se více, tak zapříčinilo jenom to, že zmizely hospody, ale zvětšily se garáže.
1: No když jste u těch garáží, sám jste to otevřel, tak není to prostě jako změna chování, že lidi prostě třeba nechtějí už sedět v těch hospodách, ale radši si právě sednou k tomu pivku někde doma na terase nebo v garáži, že je to prostě takhle.
2: Já si myslím, že to je vždy důsledek nějaké změny, nějakých okolností a já si nemyslím, že všichni prahnou potom sedět v garáži. Já si myslím, že to k tomu byli donuceni a ta změna byla absolutně, nebyla nutná, protože v hospodě máte kontrolované prostředí, máte prostředí, kdy ten alkohol je v podstatě vydáván a řešen pod kontrolou, ale v té garáži nemáte kontrolu, nevíte, co pijete, nevíte, proč vlastně si užíváte úplně a musíte ji taky vybavit časem možná. Vlastně řešíte podobné věci jako v té hospodě, když ta hospoda už to má dávno vyřešené.
1: No a myslíte si, pane Kastnere, že to nižší DPH, že by skutečně, jak si podpořilo tu konzumaci v hospodách čepovaného piva ve smyslu zlevnění, anebo by si to prostě cenově užívali vlastně ti provozovatelé stejně a v tom koncovém výsledku by se ta cena nezměnila?
2: Víte, ta cena piva je v podstatě dokonale elastická, takže věřím tomu, že by to vliv na cenu mělo, ale spíše by to zbrzdilo ten strmější pád. Mně to spíš vadí z jednoho důvodu a to je to, že to, čím Česko a to, co bylo pro Čechy typické pivo, které bylo součástí naší společnosti, vlastně z té společnosti mizí a vlastně se stáváme jinou společností, sice bez piva, ale bez té soudržnosti, pospolitosti a když jdete na vesnici, tak nebo do regionu, tak to bylo typické, že se lidi potkávali, řešili věci sebou a teď často řešíme věci přes různé sociální sítě a to si nemyslím, že je změna, která společnosti vždy prospívá, takže zbytečně ničíme něco, co fungovalo tak dlouho a za to, abychom vybrali méně a vlastně se k tomu našemu pivu chováme nehostinně, přitom nás reprezentuje i směrem do zahraničí a vlastně ty hospody byly součástí i té regionální ekonomiky, toho ekosystému a ten se podle mě, ten dostává trhliny a garáže toto nikde nenahradí.
1: Teď jste tady popsal to pozvolné vytrácení české pivní kultury, o které pivovarníci a restauratéři tak často mluví?
2: Víte, já se tomu dost věnuji, dlouho jsem to studoval a ono to je něco, co opravdu patří do koloritu, do chování vlastně těch komunit na vesnici a my jsme vlastně máme vysokou denzitu restaurací i

0: vesnic. A vždy se říkalo, že první vznikla hospoda, až pak kolem domy. Prostě je to navázáno na naši historii. Já nechci mluvit moc emocionálně, ale ono to prostě patří a z Prahy se tam těžko dohledne do regionu. Takže i z Prahy dost často řešíme něco, co čemu nerozumíme, a měli bychom se rozjet po celé zemi a koukat, jakou roli tu hospodu, jakou roli hospody hrají, a měli bychom na hospody být hrdí, a my si je zbytečně ženeme do kouta a děláme z nich prostě něco, co neprospívá. Přitom oni byli součástí české společnosti od jak živa.
1: Kdybychom teď na chvilku vypustili lahváče a plechovky, tak jak se vyvíjí konzumace piva v Česku z vašeho pohledu? Pivaři se zaměřují asi hodně na různé speciály, které tady dřív nebyly. Pak jsou tady mini pivovary. Jak byste vyhodnotil tu změnu za posledních třeba 15 let?
0: Klesá spotřeba obecně. To je samozřejmě trošku strukturální se změnou trhu. Roste celkem, i bych řekl, hodně spotřeba nealkoholického piva. Je jedna kvalita, pestrost. Samozřejmě i speciály, nicméně Češi se vrací k ležákům. Ležák milují a nechají si ho vzít. Takže řekl bych, že roste dramaticky počet míst, kde kvalita je na prvním místě. Takže kvalita piva šla enormně nahoru. Pivo nikdy nebylo úplně instagramovým produktem, ale dost často na ten Instagram se dostalo. Nicméně to, co se stalo po covidu, bylo opravdu spojeno s tím, že to, co utrpělo nejvíce, byly obědy. To znamená chození na obědy, to nikdy nebylo spojeno s pivem, možná s nealkoholickým, ale vesnické hospody. To jsou dvě kategorie, které v gastronomii padaly nejvíce.
1: Zásadní české téma, které neopouštíme ve vysílání s námi, byl předseda gastronomické sekce Hospodářské komory Luboš Kastner. Tak vám za to děkujeme a mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Díky moc a všem přeju na zdraví.
1: Na zdraví.
2: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Vrchol za polední vysílání. Od pivního tématu se teď posuneme do kraje vína, minimálně tedy krajově, tematicky taky v dopravě 007. Kolonu čekejte za Mikulovem směr Brno, podrobnosti k tomu za necelé dvě minuty v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
5: Rádio. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Teď se hlásí naše dopravní parťačka Martina Podleská z Global Assistant.
6: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na D1 na 163. kilometru ve směru od Brna na Prahu u Velké Bíteše havarovala dodávka. Omezený je pravý pruh, kolona má aktuálně 4,5 kilometru. Před omezením na 196. kilometru u Brna ve směru od Prahy je silný provoz a přerušovaná kolona od 182. kilometru. Dvoukilometrová kolona je před Brnem na D2 směrem od Bratislavy a zdržíte se i na výjezdu z Brna na Pohořelice v úseku mezi D1 a Modřicemi. Na trase Benešov-Tábor v úseku mezi Voticemi a Oldřichovcem počítejte s tvorbou kolon kvůli omezení. A 7-kilometrová kolona je na trase z Vídně do Brna před vodní nádrží Nové Mlýny. I tam brzdí provoz zúžení. V Global Assistance Martina.
0: Pozor na to, sem tam se ozvěte, budeme rádi. 605-222-007, telefonní číslo a nebo žlutá rádiová aplikace ke stažení zdarma z App Store nebo z Google Play. Tak ještě jednou šťastnou cestou, dobré odpoledne, Rádio Impuls.

0: posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku zprávy ve dvě. Co kdybychom se podívali na zítřejší počasí? Čekáme převážně oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, hlavně v Čechách, a zítřejší teploty od 14 do 19 stupňů.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Kriminalisté vyšetřují požár v Národním parku jako obecné ohrožení z nedbalosti. Češi se drží s pitím piva více při zemi a Slovensko zruší dvojí ceny nafty. Zprávy ve 14 hodin má Honza Varga.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kriminalisté už začali v Českém Švýcarsku ohledávat požářiště. To v sobotu zasáhlo plochu 100 hektarů. Případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti a zjišťují, jestli oheň vznikl úmyslným zaviněním. Na místě pracují policisté se speciálně vycvičenými psy, kteří hledají konkrétní zdroje hoření. Policie zatím odmítá sdělit přesné místo vzniku požáru, aby neohrozila probíhající řízení. Výše celkové škody není známá a proto zatím nelze určit přesnou trestní sazbu pro viníka. Lokalita mezi Jetřichovicemi a Chřibskou zůstává pod dohledem kvůli riziku podzemního šíření ohně přes kořeny. Zásahu se v náročném terénu účastnili desítky jednotek a vrtulníky z bambivaky. Z Čechů se víc a víc stávají garážoví pivaři. Do restaurací na čepovanou desítku nebo dvanáctku chodí stále méně lidí a raději si dopřávají lahvové nebo plechovkové v domácích podmínkách. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil předseda gastronomické sekce Hospodářské komory Luboš Kastner. Pivovarníci a restauratéři proto volají po snížení DPH na čepované pivo. Kastner je přesvědčený, že by to mělo pozitivní vliv na cenu i návštěvnost hospod. Podle něho odliv hostů z restaurací dopadá na ekonomiku i celou společnost.
7: To, co bylo pro Čechy typické pivo, které bylo součástí naší společnosti, vlastně z té společnosti mizí a vlastně se stáváme jinou společností, sice bez piva, ale bez soudržnosti, pospolitosti, a když jdete na vesnici do regionu, tak to bylo typické, že se lidi potkávali, řešili věci, takže často řešíme věci přes různé sociální sítě, a to si nemyslím, že je změna, která společnosti vždy prospívá.
5: Ministerstvo financí na dotaz ČTK už dříve uvedlo, že snižování DPH na čepované pivo teď neplánuje. Spotřeba piva se loni snížila o víc než 3%, každý Čech v loňském roce vypil průměrně o 8 velkých piv méně než v roce 2024. Majitel nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy Tomáš Machač má ultimátum. Musí na výzvu úřadu neprodleně vystěhovat všechna zvířata. Rozhodnutí padlo poté, co veterinární správa v chovu zjistila porušování zákona proti týrání a nevhodné podmínky. Úředníci teď plánují kontrolu, aby zjistili přesný počet šelem, které v uzavřeném areálu zůstávají. Chovatel, z jehož parku v minulosti opakovaně utekly pumy a loni tam policie zastřelila lva, tvrdí, že s úřady spolupracuje. Za nepovolený chov a bezpečnostní incidenty mu hrozí pokuty v řádu stovek tisíc korun. Pokud zvířata nepřemístí sám, zajistí jejich převoz do náhradní péče stát. Pod Krušnohoří se potýká s vysokým počtem dlužníků. Ti často nezvládají splácet. Jen v Karlovarském kraji to je 16 000 dospělých. Celé Krušnohoří podle našeho zpravodaje Dušana Valenty tak dominuje v počtu exekucí.
8: Hezký den, Krušnohoří, a je jedno, jestli mluvíme o oblastech na hřebenech nebo o Podhůří, je místem, kde se peníze půjčují, ale dluhy se už dál nesplácejí. Údaje z registru Solu stvrdí, že se tak chová 7% dospělé populace, to v případě Karlovarského kraje. Na Ústecku je vše ještě horší, kraj je na prvním místě v počtu exekucí. Ekonomové navíc očekávají, že letošek bude zlomový. Bankrotů přibyde hlavně mezi mladými, kterým problémy hrozí až 3x častěji než starší generaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Slovensko od tohoto pátku zruší dvojí ceny nafty. Ty znevýhodňovaly zahraniční řidiče. Opatření Bratislava zavedla v březnu kvůli palivové turistice, narazilo ale u Evropské komise. Ministryně Denisa Saková potvrdila, že spolu s tím končí i limity pro tankování do kanistrů. Vláda Roberta Fica se tímto krokem snaží předejít hrozícím sankcím ze strany orgánů Unie. Navzdory tlaku opozice kabinet odmítá snížit spotřební daň nebo DPH, aby zlevnil pohonné hmoty. Ceny paliv jsou přitom na Slovensku aktuálně vyšší než v Polsku, Maďarsku i České republice. Od pátku tak budou platit jednotná pravidla i ceny pro všechny motoristy bez rozdílu.
0: Posloucháte Radio Impuls. Co se vlastně doopravdy děje v Rusku? Popisuje to novinář žijící v Moskvě Jiří Just. Poslechneme si ho krátce po půl třetí.
6: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Teď jdeme na muziku. Činasky, potom jeleni. Honza Benešovský stále za mikrofonem. Dobré odpoledne všem.

0: Slucháte Radio Impuls. Za malou chvíli vítr do plachet. Marek Ztracený bude zpívat. Ovšem nejdřív dopravní zpravodajství. Po nehodě zůstává uzavřená silnice na trase Uherské Hradiště Brno. Upřesníme, doplníme za 3 minuty. Impuls.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Já bych asi začal zprávu z Liberce, která se před několika málo okamžiky objevila. Hlásí se někdo z našich parťáků nebo parťaček, to si ostatně poslechneme.
2: Dobrý den, tady je řidič 68. Za ještě jdem u Liberce, hoří vozidlo. Nejezdit, prosím, děkuji.
1: Tak důležité, budeme sledovat možná, že i ve zpravodajství. Teď pojďme dál, po nehodě zůstává uzavřená silnice 50 v úseku Nesovice Nebojice ve směru od Uherského Hradiště na Brno. Silný provoz sledujeme na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Ucpaný je hlavně pravý pruh kamiony a kvůli zúžení vázne doprava na trase Mikulov Pohořelice na silnici 52 před Pasohlávkami. Tak se případně ozvěte, můžete nás doplnit 605 222 007 jedna cesta anebo žlutá rádiová aplikace se 4 áčky. Šťastnou cestu Impuls!

0: Posloucháte Radio Impuls. Jaké to bylo, když vám bylo 18 let? To je něco, čím se docela pravidelně zabýváme v odpoledním vysílání. Vždycky vyhlásíme nějaký konkrétní ročník, tedy lidi, kterým je dnes XY let, a chceme slyšet ty zážitky z osmnáctky. Tak napište, přeberou si to Petr s Renatou po 15. hodině a za chvilku z muziky kapela Elán Impuls.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
5: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
9: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku Stín katedrál. Skvělá písnička z Impulzovic krabičky, Helena Vondráčková a Václav Neckář.
1: Svět kolem nás.
0: Vážné téma. Ruská propaganda stále zamlčuje válečné neúspěchy na Ukrajině. Tamní média nezmiňují úmrtí ruských vojáků ani územní ztráty nebo problémy se zásobováním. V rozstřelu na zpravodajském serveru iDnes.cz to řekl novinář žijící v Moskvě Jiří Ust.
2: Běžní Rusové mají komplikovaný přístup k objektivním informacím. Online prostor je regulovaný. Blokované jsou i některé sociální sítě a komunikátory. Novinář Jiří Ust moderátorovi Vladimíru Vokalovi v rozstřelu na iDnesu řekl, že spousta lidí žije v Rusku ve své bublině.
3: Rusové se ani vlastně příliš nezajímají o tom, jak probíhá ta válka. Je to něco, co je skutečně spíš pro fanšmejkry, pro politiky, pro Vladimíra Putina, ale ne pro prostého Rusa, které zajímá jenom to, jak hluboko mají do kapsy. My si často neuvědomujeme ten rozměr toho Ruska. Rusové skutečně neprožívají to, co se děje stovky kilometrů od nich nebo dokonce tisíce.
4: Oni se na západě objevují zprávy, že prezident Putin tráví stále více času v bunkrech, že jeho ochrana dramaticky zesílila. Tohle moskevská veřejnost tady taky vůbec netuší.
3: Netuší a vlastně jí to řekněme jedno, protože zase Vladimír Putin je symbol státu a my vlastně nevíme, pokud bychom se zase podívali do těch oficiálních médií, jaký má vztah s ženami, že oficiálně je rozvedený a nemá žádnou přítelkyni. Samozřejmě se špitá o tom, že má těsný vztah s paní Alenou Kabájevou, že s ní má dva syny a tak dále, ale zase prostý Rus to neví.
2: Dopad války, ale i aktuální ropné krize podle Justa obyvatelé Ruska vnímají skrze změnu své životní úrovně.
3: Ceny samozřejmě rostou, promítá se to do nákupního košíku, lidé šetří, snaží se šetřit. Teďka se rozšiřuje obchodní síť Čižik, což je, řekněme, obchodní síť pro chudší. Nicméně i tato obchodní síť se dostává do čtvrtí, kde dříve nebyl problém si zaplatit nějaké lepší zboží, takže i to je ten projev toho zdražování.
2: Novinář Jiří Just v rozhovoru dále mluvil o tom, jak se změnil pohled ruských médií na Českou republiku po změně naší vlády, nebo jak Moskva reaguje na kritiku třeba ze strany ruských influencerů. Pořad Rozstřel najdete na portálu iDnes.cz. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Blues, pohádková klasika. Za chvilku pokračujeme s kapelou Kryštof, teď se díváme do provozu. Nehoda uzavřela silnici 16 před Mělníkem směrem od Mladé Boleslavy. Míříme tam, podrobnosti přineseme v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská právě teď.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na trase Mělník Mladá Boleslav u malého újezdu se srazila dvě osobní auta. Zasahují tam záchranné složky a komunikace je uzavřená. V obou směrech se tvoří kolony. Silný provoz a přerušovaná kolona je na D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. 3-kilometrovou kolonu čekejte na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. 5-kilometrová kolona je aktuálně kvůli omezení na vodní nádrži Nové Mlýny na trase z Mikulova na Brno. Hlavní tah mezi Uherským Hradištěm a Brnem je po vážné nehodě osobního auta s nákladním znovu uzavřený v obou směrech mezi Nebojicemi a Nesovicemi. Likvidují se tam následky nehody. Z Global Assistant Martina.
1: Když nás doplníte z terénu, budeme jedině rádi. 605 222 007, telefonní číslo. Případně žlutá rádiová aplikace. Petr a Renata, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
4: Hezké odpoledne, ahoj.
1: Chcete něco říct, jak... Řekněme, jasně. Zpropagovat součást vysílání?
3: Určitě.
4: Tak chceme, my dneska zacílíme na naše stále dlouholeté posluchače, kteří jsou s námi možná od začátku. Budeme hledat v rámci našeho projektu, když nám bylo 18, ty, kterým je letos 65.
3: Jasně, takže se přeneseme do roku 1979. V tu dobu jim totiž bylo 18, na tu dobu budeme i s posluchači vzpomínat. No a samozřejmě nebudou ani dnes chybět dva lístky na koncert Rickyho Martina, takže se máte na co těšit.
1: Výborně, takže hledáme 65-leté, 18-leté.
3: Přesně tak, ano, to jsou oni.
1: Rádio Impuls, ahoj.
4: Ahoj.

0: Plus ve středu odpoledne 2 minuty před 15 hodinou jsou před námi zprávy, které připravil Honza Varga. Půjde o peníze živnostníků. Víc tedy za chvilku. Pak třeba mandraže, šrouby a matice. No a co se na nás zítra vytáhne za počasí?
1: Tak ve čtvrtek počítejme se zataženou oblohou, sem tam zaprší nebo zabouří, ale teploty, tak to bude velký rozptyl. Na západě Česka 14 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23, na horách 8 až 12.
2: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
3: Třeba maličká souhlasy pásu.
1: Ne.
2: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
2: Příjemná.
3: Přijmeš?
1: Nabídku? Tanci?
3: Jdeme na to.
2: Slušná.
1: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
2: Veselá.
1: Vysoká jsem po tátovi.
2: 100 tisícová.
5: U 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
2: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
6: Halo.
2: Dobrý den.
3: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
1: Prosím tě, nelži.
2: Sdílí svoje příběhy.
1: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
2: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
2: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na Fieldman.cz.
11: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
12: Senát odmítl snížení odvodů živnostníků. Finanční poradci z Ostravska mají na triku podvody za miliony a motiv útočníka v Lipsku zůstává nejasný. Je 15 hodin, zprávy má Honza Varga.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Senát odmítl snížení sociálních odvodů živnostníků na loňskou úroveň. Ta byla 35%. Hlavním důvodem nesouhlasu s vládním návrhem jsou obavy z miliardového výpadku příjmů v důchodovém systému. Kritici také varovali, že nižší odvody by v budoucnu znamenaly menší státní penze pro živnostníky. Koalice ANO, SPD a motoristů chce úpravou zabránit odlivu podnikatelů a snížit jejich náklady. Předlohu teď dostane k novému projednání sněmovna, která může veto horní komory přehlasovat. Pokud novela projde, klesnou měsíční platby o stovky korun, ale stát přijde o miliardy ročně. Napjaté hlasování v Senátu skončilo nejtěsnější většinou pro zamítnutí tohoto plánu. Maturanti mají za sebou takzvané didakťáky. Státní jednotné testy je včera prověřili ze znalostí v českém jazyce a literatuře. Dosavadní průběh zkoušek shrnuli Rádiu Impuls studenti z pražského gymnázia na Zatlance.
14: Já jsem psala matiku a češtinu a byl to průměrný test, takže jsem to zvládla.
15: Zatím jsme psali pouze Cermat z češtiny a z matematiky. Oboje mě osobně přišlo jednoduchý.
14: Mám to dobrý pocit. My už jsme měli matematiku možnost si zkontrolovat, protože to zadání nám nechali a čeština to se proč dozvíme.
12: Podle státní organizace Cermat se k jednotným maturitám přihlásilo přes 84 tisíc studentů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Ústní část proběhne od 16. května do 10. června. Výběr konkrétního termínu je na ředitelích škol. Moravskosleští kriminalisté obvinili čtveřici lidí, a to z rozsáhlého investičního podvodu, založeného na takzvaném Ponziho schématu, jinak řečeno letadle. Skupina v čele s ostravským podnikatelem a dvěma finančními poradci připravila zhruba 270 klientů o 118 milionů korun. Podvodníci zneužívali důvěry klientů stavebních spořitelen a slibovali jim vysoké garantované výnosy, které ale ve skutečnosti vypláceli pouze z vkladů nových investorů. Část peněz pak hlavní organizátor použil pro svou osobní potřebu a nákladný život. Obviněným ve věku 45 až 65 let hrozí za zvlášť závažný zločin podvodu 5 až 10 let vězení. Motiv pondělní tragické jízdy centrem Lipska zůstává nadále nejasný. 33-letý řidič vjel na pěší zónu, kde zabil dvě osoby a zranil dalších 6 lidí, poté ho zadrželi. Policie vyloučila terorismus a soud muže kvůli psychickému stavu umístil do psychiatrie. Vyšetřovatelé pracují s verzí vraždy a zjišťují, jestli šlo o důsledek rozpadu jeho vztahu. Pachatel byl teprve koncem dubna propuštěný z léčebny, kde se dříve léčil dobrovolně. Lipská radnice v reakci na útok rozmístila v centru zábrany a zvažuje trvalou ochranu zón. Primátor Lipska ale varuje před unáhlenou přeměnou historického jádra města v pevnost. Na Slovensku rostou obavy z nedostatku paliv na čerpacích stanicích. Má je už každý čtvrtý Slovák. Odborníci ale uklidňují. Tvrdí, že paliva bude dostatek, otázkou jen bude za jakou cenu.
6: Slovensko má aktuálne najdrahší benzín spomedzi krajín V4. Nafta sa po dohode vlády so Slovnaftom drží na nižších cenách než v okolitých krajinách. Cenotvorbu nezmenili ani dodávky ruskej ropy cez Ukrajinou obnovený ropovod Družba. Najväčšie obavy z nedostatku palív majú slovenskí občania maďarskej národnosti. Je to až 60%. Odborníci nevidia dôvod na paniku, avšak upozorňujú, že cena palív pôjde ešte nahor. Jozef Baóko, Rádio Impuls Slovensko.
0: A necelé 4 minuty po 15. končí správy s Honzou Vargou. Krásné odpoledne přeji, Petr Brožník.
1: A Renata Kuková čeká nás vzpomínání na dobu, kdy vám bylo 18 v roce 1979.
0: A teď mandraže, šrouby a matice na Impulzu. Hezké odpoledne.
13: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls ve středu odpoledne 7 minut po 15. hodině.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Radio Impuls.
2: Každé odpoledne v tuto dobu s vámi vzpomínáme na některý rok, když vám právě v něm bylo 18. Dnes je to rok 1979. Pokud už rychle počítáte v hlavě, ano, jste to vy, kteří letos slavíte 65. Na co si jako plnoletí z toho roku 1979 pamatujete? Co jste dělali? Kam jste třeba chodili s kamarády, jestli už jste byli v práci nebo ještě ve škole? Co jste nosili třeba na sobě? Jakou jste poslouchali muziku?
1: Když nám bylo 18 na Radio Impuls.
0: Aby jsme to vaše vzpomínání podpořili, tak se do toho vrátíme s vámi se spoustou událostí. Tehdy Československo ochromila vlna mrazů. Ze Silvestra na Nový rok spadly teploty až o 30 stupňů. Docházelo k výpadkům elektřiny, uhlí mrzlo ve vagónech a školy vyhlásily velikánskou novinku tehdy, uhelné prázdniny.
2: Přesně tak to vypadalo v roce 1979. Proto u nás byl v tom roce i znovu zavedený letní čas. Mělo to být vlastně řešení té energetické krize, kterou ty mrazy způsobili.
0: V roce 1979 jen nemrzlo. Revoluci v poslouchání hudby způsobila společnost Sony, když uvedla na trh první přenosný přehrávač Walkman. Měl ho třeba Pavel Liška v Pupendu.
3: Repráky hír, dráty hír, kazeťák hír, jo.
4: Hele, I'm going, I'm playing. Špinavá, špinavá, špinavá krásná holka.
2: Jasně, Walkman, takhle vypadá.
0: No, on přišel v 79., ale krám si myslím až o mnoho let později. Jo,
2: jasně, takže... jasně, to byla tehdejší novinka. My se do toho roku 1979 přeneseme i muzikou. Tehdy zněla třeba Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš.
0: Je no nádherná věc. Až teď si uvědomuju, že vlastně už tolik křížků má ta písnička na svém kontě.
2: Ale krásná.
0: To byla krása roku 1979, ale zněli i kysáci.
2: Krásný, dlouhý vlasy, hejbat hlavou.
0: Ještě asi nebyly úplně diskotéky, ale na těch čajích nebo v těch tančírnách.
2: Určitě. Helena Vondráčková Vzhůru k výškám, tak to byla paráda veliká taky.
0: Zaznělo to i v české veselohře. Století s tebou mě baví svět. Mimochodem, nádherná věc. Takže už jste myšlenkami v roce 1979. Bylo vám tehdy 18 a letos tím pádem 65. Tak nám napište zprávu na WhatsApp nebo klidně namluvte tu vaši vzpomínku, ten váš příběh, jaké to bylo, co jste nosili, co jste prožívali. 605-222-007. No a písní z roku 1979, tak to je i Donna Summer, Hot Stuff. Právě teď je tady.

0: Radio Impuls, za chvíli třeba tým a Severanka a ve studiu se zastavil i Honza Varga.
1: Dřív než ostatní.
2: Hezké odpoledne. Zlínský kraj zavádí opatření kvůli suchu a většímu počtu požárů. Souvisí s tím zákaz rozdělávání ohně. Více řekneme ve zprávách.
0: Sledujeme také aktuální dopravu. Silný provoz teď typicky na D1 a doprava 007 je tady za 3 minuty.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na D1, typicky před Brnem směrem od Prahy. Kolony se táhnou od 172. kilometru dálnice D1. Asi 3-kilometrová šňůra aut se sune před Litomyšlí směrem od Hradce Králové. Stavební práce taky komplikují provoz na tahu Praha-Tábor mezi Voticemi a Oldřichovcem. Nehoda teď blokuje provoz na silnici 16 před Mělníkem od Mladé Boleslavy u Malého Újezdu. No a na závěr dopravy jedna pozitivní zpráva ze silnice 50 po nehodě u Nesovic. Přímo z místa dění volá Pavel. Pavle, jak to teď v Nesovicích vypadá?
2: Trasa Brno-Uherské Hradiště už je obousměrně průjezdná.
1: Tak hurá, končíme dobrou zprávou, to děláme rádi. Vy přidejte klidně další zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: dopoledne za chvíli Týma Severanka.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: A taky dneska s vámi vzpomínáme na dobu, kdy jste byli plnoletí. Dneska nám píšete vy, kterým bylo 18 v roce 1979, letos tedy 65. Na WhatsApp se nám ozvala Milada a píše: chodila jsem do třetího ročníku průmyslovky a nevěděla jsem, co mě ještě čeká. Počítače, změna režimu, teď dokonce to AI. Ještě Miládka dodává, že všechno zvládá a nehroutí se jako generace sněhových vloček. Řídí se heslem: jaký si to uděláš, takový to máš.
2: Krásný heslo, Milado. Napsal i Milan, ten vzpomíná právě na mrazy ze začátku roku 1979, tehdy prý pracoval v jezere jako traktorista a nic nenastartoval, ani zetory, všechno bylo zmrzlý.
0: No a svoji vzpomínku přidává i Franta, byla parádní zima tehdy toho 1. ledna a my si šli s partou jako vždycky po půlnoci zaběhat. Na nový rok ani ta kosa nás neodradila. Další parádní vzpomínka, těšíme se na další na našem WhatsAppu.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Pojďme do toho roku 1979 i filmem. Ve světě měl premiéru sci-fi horor Vetřelec a u nás Princ a Večernice. Pohádka Václava Borlíčka s Libuší Šafránkovou jako Večernicí a Radoslavem Brzobohatým jako tím zlým mrakomorem.
3: Velenku. Neruším.
4: Ty jsi...
3: Večernice, kdo jiný?
5: Jsem čaroděj mrakomor, král všeho nečasu. A přicházím, abych si odvedl svou vyvolenou.
0: No i tohle je jedna z těch nesmrtelných pohádek, že dodnes je úžasná
2: stálice.
0: Tvorba tehdy je nádherná. Ještě se vrátíme k Vetřelcovi z roku 1979. Ono se to dostalo, jakkoliv ty západní filmy tehdy moc nešly k nám, tak se to dostalo do kin i do televize. A samozřejmě to bylo tehdy s Hvězdičkou a já jsem na to potají koukal.
2: No jasně, filmy s Hvězdičkou.
0: Jsme si to vyprávěli ve škole, no to byl zážitek obrovský.
2: No, milí posluchači, taky jste se potajmu dívali na filmy s Hvězdičkou v roce 1979, o který nám jde, když vám bylo 18, už jste byli plnoletí, už jste si mohli. U rodičů vyžádat, že Hvězdička, Nehvězdička, já se budu dívat. Přidejte vaši vzpomínku na tu dobu. Ano, jste to vy, kteří letos slavíte 65, pište nám na WhatsApp 605 222 007.
0: A klidně nějaký krásný příběh můžete na ten WhatsApp i namluvit, budeme rádi.

0: Plus, minuta před půl čtvrtou, za chvíli další příběhy Vás 18 z roku 1979, ale taky česká muzika, třeba Poetika a Půlnoc, co to vidět tady u nás na Impulzu.
1: Ahoj, tady Honza Koller, zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend, 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych

0: 999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland. Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: středu odpoledne 15.39, další muzika už bude z roku 1979.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Dnes vzpomínáme na rok 1979 a hledali jsme vás, kterým tehdy bylo 18 a ozvala se nám na WhatsApp Marcela. Tehdy prý nastoupila do Prioru jako prodavačka do oddělení módy a vzpomněla si, že se tehdy prodávaly tesilové kalhoty, halenky s volány a pánské košile s obrovským límci. Zákazníci se prý občas ptali i na džíny v Prioru, to jsem překvapená, ale to je vždycky odkázala na Tuzex, protože jedině tam se džíny prodávaly.
0: Máme i vzpomínky našeho posluchače Leoše na rok 1979, když mu bylo 18.
3: No, já se ozývám jenom na tu hvězdičku. V 79. mě ještě 18 nebylo, to bylo až o dva roky později.

0: ale nikdy jsem nerad dělal domácí úkoly. A v první třídě jsem chodil s jednou holkou, myslím, že se jmenovala Andula Hrbata. A líbali jsme se, dělali jsme takový ty dětské věci. No a začali dávat, měl jsem dělat domácí úkol, mně se nechtělo teda, a začali dávat film Kozí roh. No a teďkom, že jo, ten začátek byl takový, jak tam vtrhli do té vesnice, jak to tam vymlátili, teďkom tu jednu ženu, nebo ty ženský tam znásilnili a to. No a táta mě vždycky fackoval, že prý mám koukat do sešitu a ne na televizi, no takže já jsem po bočku koukal teda na televizi, spíš teda na televizi, než do sešitu. No a pak jsme to zkoušeli s tou naší Andulkou. No, bylo to fajn.
1: Tak to byl Leoš a napsala nám i Jana, která se narodila 6. května 61, takže Jana má dnes narozeniny, to gratulujeme každopádně. V 18, tehdy v tom 79., na který dnes vzpomínáme, byla prý moc zamilovaná a už chodila i do práce a všechno bylo fajn.
2: No a parádní příběh má i Leoš ze Znojma.
3: Tak opravdu v tom roce 79 jsem měl 18, jsem 61. ročník a vzpomínám na tu třeskutou zimu, když jsme šli z plesu na Silvestra a tam jsme šli s rozepnutými saky a zpátky jsme klepali kosu a bylo minus 20. Takže to bylo, z hudby byly Katapulti, Olympici, Pink Floydi a podobně. A v tom roce jsem také maturoval a pak nastupoval na vysokou školu. Děkuji a zatím mějte se hezky, Leoš Znojmo.
2: No krásný, tak to byl rok 1979. My se ještě v té době přidržíme, protože máme připravenou píseň zásadní z toho roku. A je to Jirka Schellinger, Jahody mražený. I tady mě zaráží, že vlastně ta píseň už je tak dávná, abych neřekla
1: No,
2: stará, to
1: protože
2: mi nepřijde jako stará.
1: tak dobrá, známe ji do dneška, zpíváme si ji, pouštíme si na Impulzu do dneška. Zítra už se přeneseme do dalšího roku, do roku 2001 a budeme s vámi, kterým bylo tehdy 18, vzpomínat.
2: Tak zítra na Impulzu.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Puls ve středu odpoledne 3:15, právě teď další česká muzika bude, třeba Jiří Kornet, co snídá. Radio Impuls má svého pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, chytrý, pochvalu jen tak nedá, ale budete ho mít rádi určitě. Můžete se přesvědčit třeba už zítra ráno, takže zpátky do lavic ráno u Impulzových, třeba už zítra ve čtvrtek ráno, takže poslouchejte dál Impuls. Sledujeme také aktuální dopravu, no a Šárka nám hlásí komplikace na severní Moravě, profíci z Global Assistance vidí problémy na D1 a doprava 007 je tady za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořád.

0: žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Rychle servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tak předně Šárka hlásí komplikace na severní Moravě. Ahoj Šárko, tam, kde si, na co si máme dát pozor?
2: Zdravím všechny impulzáky. Na trase Opava Krnov je jedna velká kolona, místy teda i jedoucí. V části u Opavy opečovávají krajnice, plus se tam dva ťukly, a v části u Krnova opečovávají díry a nalívají nový asfalt, takže pevné nervy a hlavně dojeďte. Ahoj Šárka.
1: Šárka, bezvadný, a ta krásná slova, opečovávají krajnice a opečovávají díry. Šárko, díky za to, dávejte tam pozor. Profíci z Global Assistance upozorňují na silný provoz na D1 směrem z Prahy na Vyškov v úseku mezi kilometry 176 a 196. Další kolony pozorujeme na příjezdu do Rosic u Brna, nebo taky před Litomyšlí směrem od Hradce Králové na Svitavy. Krokem to jede taky na vjezdu do Náchoda od Jaroměře, stejně jako na příjezdu do Trutnova od Úpice a současně od Bernardic. Další kolony máme na okraji Pardubic na silnicích číslo 2 a 37 u dostihového závodiště, a když koukneme do hlavního města, tak v Praze doprava sílí na mnoha místech, začíná odpolední špička. Připojte se taky do naší dopravy, vysílejte s námi, zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem!

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne. Za 4 minuty budou 4. Honza Varga připravil další zprávy. Budou se týkat zásadně Zlínského kraje a taky nás všech, protože jsou stanovené nové ceny paliv. Po nás Lucie Bílá a Vokurky a venku teda nás čeká co?
1: No, bude to zajímavé, protože zítra bude zatažená obloha, sem tam zaprší nebo zabouří, ale ty teploty, ten obrovský rozptyl, to mě opravdu zaujalo, protože pokud jste ze západu Čech, budete mít zhruba 14 stupňů. Pokud jste ale z Moravy a ze Slezska, budete mít až 23.
0: Fakt,
1: což je hodně. 9 stupňů rozdílu, to je rost.
0: Teda jo, no tak hurá na východ.
1: No takže jestli někdo pojede z Chebu do Ostravy, jo, tak aby měl prostě opravdu bunda, přesně něco jako, že já nevím, kšiltovka na hlavu, možná taková teplejší bundička a pak postupně odhazovat z okýnka z vlaku. No, až dojedete do Ostravy, tak pěkně tričko, kraťasy.
0: Ne, ale já si to úplně představu, třeba pojedeš autem, jo, vyrazíš toho Chebu a pojedeš na ten východ. Takže právě bunda, kalhoty a někde za jihlavou odhodíš bundu, převlíkeš se do kraťasu a pokračuješ dál v cestě.
1: No jasně, přesně tak a opačně zase se přioblíc, že jo, pokud pojedete
0: z Ostravy. Tak, to z okýnka, aby bylo i na cestu
1: tak něco. Zpátky. Takže buďme připraveni zítra na všechno.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Falcon uvádí.
6: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
5: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
7: Jarňátka už nemlčí?
8: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
5: B-tým na stopě. Právě v kinech.
9: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
10: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
14: V Zlínském kraji platí opatření kvůli suchu. Ministerstvo stanovilo ceny paliv na zítřek a Češi mohou popřát Davidu Attenboroughovi. Se zprávami v 16 hodin je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
14: Hejtman Radim Holiš vyhlásil ve Zlínském kraji zákaz rozdělávání ohňů na volném prostranství, a to kvůli extrémnímu suchu a většímu počtu požárů. Opatření platí do odvolání a reaguje i na nepříznivou předpověď srážek. V celém regionu platí zákaz spalovat hořlavé látky, používat pyrotechniku nebo kouřit v blízkosti lesů. Lidé musí v krajině zachovat volné příjezdové cesty pro hasiče a přístup k vodním zdrojům pro hašení. Hasiči ve Zlínském kraji od začátku dubna řešili už 45 požárů v přírodě, polích, loukách nebo lesích. Nejvážnější byl nedávný požár u Rusavy, kde v těžkém terénu zasahovalo 65 jednotek i vrtulník. Na dodržování vyhlášených preventivních pravidel budou v následujících dnech dohlížet hasičské kontroly. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy paliv pro zítřek. Benzín mírně zdraží a nafta zlevní. Maximální cena benzínu se zvýší o 6 haléřů na 44 koruny 52 haléřů, zatímco nafta klesne na 44,60. Pohonné hmoty prudce podražily po konfliktu s Íránem, který vedl k blokádě klíčového hormuzského průlivu. Aktuálně světové ceny ropy ale prudce padají díky naději na brzké ukončení války. Americký prezident Donald Trump totiž signalizoval možnou dohodu, což srazilo cenu ropy pod $100. Během dneška tak trhy zaznamenaly propad cen suroviny o více než 9% za pouhých pár hodin. Pokud máte rádi dokumenty o přírodě, budete znát Davida Attenborougha. Teď mu můžete také popřát k jeho stým narozeninám. Češi mohou známému popularizátorovi a přírodovědci popřát přes speciální web a poslat mu zdravici. Akci pořádá česká pobočka Světového fondu na ochranu přírody. Ta eviduje už stovky vzkazů, fotek i videí plných vděčnosti. Lidé v přáních nejčastěji děkují za celoživotní inspiraci a vybudování hlubšího vztahu k ochraně přírody. K výzvě se mohou připojit jednotlivci, firmy i školy. Všechna přání Attenborough obdrží pozítří. Přírodovědec proslul dokumenty Planeta Země nebo Modrá planeta a je také klíčovým hlasem ekologie. Americká třída v centru Plzně se změní. V úseku mezi Klatovskou ulicí a Mrakodrapem bude přívětivější k chodcům. Úpravy zúží silnici. Podle naší plzeňské zpravodajky Kláry Fajstové ale přibude stromů. Dobré odpoledne, Kláro.
15: Hezký den. Úpravy za 630 milionů mají takzvaně zličtit horní část Americké. Tudy už přes den projíždí jen MHD a dopravní obsluha. Teď v zúžené vozovce zmizí tři zastávkové zálivy pro trolejbusy, ubydou odbočovací pruhy. Mezi Škroupovou a Prokopovou ulicí vznikne takzvaná smíšená zóna, kde budou ve stejném postavení chodci, cyklisté i vozidla a maximální povolená rychlost 20. Práce začnou v pondělí a skončí v polovině srpna. Vyžádají si odklony MHD. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
14: Fanoušci legendárních Rolling Stones mají důvod k radosti. Britská rocková kapela oznámila, že v červenci vydá nové album. Deska se jmenuje Foreign Tongues, tedy v češtině cizí jazyky.
16: Kapela Rolling Stones oznámila vydání nového alba na svém webu. Legendární skupina také zveřejnila video, na kterém jsou 82letí lídři kapely Jagger s Richardsem i jejich o něco mladší kolega Ronnie Wood. Populární Stouni vypustili do světa ochutnávku single In the Stars. Na desce se také objeví part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí před 5 lety. Nové album Rolling Stones Foreign Tongues vyjde 10. července. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: No a 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Radio Impuls. Honza Varga se vrátí za hodinu. S vámi Petr Brožík
1: a Renata Kukoma a za chvíli s vámi budeme soutěžit o 2 vstupenky na koncert Rickyho Martina.
0: Lucie Bílá, Okurky právě teď. Hezké odpoledne s Impulsem.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls ve středu odpoledne, 3 minuty před 4:15, za chvíli česká muzika, Miraj a Drahokami. Sledujeme také aktuální dopravu. 4-kilometrový dopravní štrůdl se teď vyne před Litomyšlí směrem od Hradce Králové na Mohelnici. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: My vás teď pozveme na koncert, a sice na koncert Rickyho Martina 29. června tento rok v pražské O2 aréně. Ricky Martin, obrovská hvězda, získal několik hudebních cen Grammy, je jedním z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob. On je známý svou energií, má obrovské charisma a vůbec schopnost proměnit každý koncert v obrovskou oslavu života. Prostě show, jak má být. Do Prahy se vrací po 8 letech a patří mezi nejočekávanější hudební události roku 2026, tenhle ten koncert Rickyho Martina.
0: Bude to obrovský zážitek. S Rickym Martinem se můžete těšit na dechberoucí pódiovou produkci, živou kapelu, špičkové tanečníky, emotivní balady i explozi latinskoamerických rytmů, které promění tento večer v nezapomenutelný hudební i taneční zážitek. Pražská O2 Arena se roztančí 29. června v rytmu největších hitů jako Livin' La Vida Loca, She Bangs, Maria nebo The Cup of Life. A my za chvíli budeme soutěžit o 2 vstupenky na koncert, tak dál poslouchejte Impuls.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A nyní servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zašpuntovaná je D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony popojíždějí už od 170. kilometru D1 směr Brno. Více jak 3 kilometry měří kolona na bratislavské dálnici D2 před Brnem. 4-kilometrový dopravní štrůdl se vyne před Litomyšlí směrem od Hradce Králové na Mohelnici. A kvůli zúžení vázne doprava taky na trase mezi Libercem a Turnovem na silnici číslo 35 před Hodkovicemi. Přesouváme se na Ústeckou dálnici, tady máme svoji parťačku. Tak, co se tam děje?
2: Dobrý den, Impulzovi, dálnice D8 od Prahy na Ústí. Před 18. kilometrem sjezd z dálnice směr Mělník se štosuje opět v odstavném pruhu. Dejte pozor, mějte se.
1: Díky za to a dobře dojeďte, hlavně včas. Další kolony sledujeme na příjezdu do Prahy od Plzně mezi Rudnou a Ořechem směrem od D5 na Modletice. Zapojte se taky, buď zavolejte 605 222 007 a velice pohodlně to lze nahrát i do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls a teď už jsou tady Mira a jejich drahokamy.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: odpolední impuls, za chvíli zpátky k české muzice, bude to Xindl X a Proměna, tak dál poslouchejte. No a teď pro vás máme dvě vstupenky. Ricky Martin, jeden z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob, vystoupí 29. června v Praze.
1: My o ty dva lístky hrajeme vlastně každý den u nás odpoledne v našem odpoledně s Petrem a vždycky máme nějakou soutěžní otázku. Jsou zapeklitější a zapeklitější. Ricky Martin je totiž umělecké jméno tohodle showmana. Víte ale, jak se jmenuje skutečně? Máme tři možnosti. Za A. Enrique Martin Morales.
0: Nebo za B. Surio Mario Martinez.
1: A nebo za C. José Armando. Určitě jsou vám všechna jména dostatečně známá. Vyberte to správné, napište nám ho na WhatsApp 605 222 007 a za chvíli mu voláme někoho se správnou odpovědí.
0: Těšíme se na to.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovej cez podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Radio Impuls ve středu odpoledne, 3 minuty po půl páté. No a taky dneska pro vás máme krásnou výhru. Ricky Martin, jeden z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob, vystoupí 29. června v Praze. 2 vstupenky připraveny. My jsme se ptali, jak se vlastně jmenuje, protože Ricky Martin je umělecké jméno.
1: Přesně tak, to jeho skutečné jméno zní úplně jinak. Nabízeli jsme 3 možnosti, buď to mohl být Enrique Martin Morales, nebo Surio Mario Martinez, anebo José Armando. Všechno to jsou určitě fešáci, ale jenom jeden z nich je Ricky Martin. Na telefonu už bychom měli mít Denisu. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Denisa Tomková z Lanžota. Denisko, tak jak se jmenuje vlastně ve skutečnosti Ricky Martin?
2: Enrique Martin Morales.
0: No přesně tak.
1: Přesně tak. Takhle, José Armando, ten asi zpívat neumí, ten měl Esmeraldu, nevěstu, a Surio Mario Martinez, ty znáš to jméno celý, ne?
0: Surio Mario Martinez Juárez Ferdinando.
1: Jo, tak to byla zase jiná scénka.
0: No, to je scénka Krampol Šimek, že jo, tady Japonec jak přijel.
1: Přesně tak, za A bylo správně Enrique Martin Morales. Deniso, 2 lístky na Rickyho Martina jsou vaše.
2: Super, mám velkou radost, děkuju.
0: Bezvadný, u čeho vás výhra zastihla, co děláte?
2: Zrovna jedeme s manželem a s dětma z výletu.
0: Bezvadný, no tak asi otázka, kdo půjde s vámi na Rickyho Martina, je zbytečná,

0: Se mějte, nashledanou.
1: Gratulujeme, papa. Takže další dva lístky zase zítra po 16. hodině ve vysílání Impulzu. Vy ostatní jste na koncert Rickyho Martina zváni také samozřejmě. Vstupenky jsou k dostání na www.ticketmaster.cz anebo www.ticketportal.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Radio Impuls, za chvíli taky aktuální doprava 007. Další česká muzika, Pavel Vítek má svůj den. No a svůj den budou mít taky zítra osmnáctky z roku 1983.
1: Vážně? Jo, takhle, ty jsi na to šel komplikovaně. A tak já to vysvětlím. My budeme zítra v tom našem pořadu vzpomínání a těch krásných příběhů vzpomínat na rok 2001, když vám bylo 18. A Petr to teď takhle briskně spočítal, že jste se narodili v roce 1983. Vlastně letošní 640. jsou to.
0: Přesně tak. No,
1: s vámi se zítra budeme povídat. Budeme chtít znát vaše zážitky, jaké jste měli plány, nebo co jste možná nosili na sobě, co se tehdy vysílal v televizi, jakou muziku jste poslouchali.
0: Příběhy, prostě... jak dopadla maturita, učňovské zkoušky, kolikrát vyhodili.

0: první práce, první alkohol možná i v těch 18, nebo možná už druhý. Cokoliv, co vás napadne, pokud zrovna vám v roce 2001 bylo 18.
1: Zítra hned po 15. hodině tady na Impulzu. Doprava 007 za 2¾ minuty, několika kilometrová kolona je teď aktuálně na D1. Víc za chvilku.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: Pořád poslouchám, jak si každý si svrý zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: A teď je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrová kolona je na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Na 196. kilometru totiž překáží porouchané auto v levém pruhu. Nákladní auta se štosují v úseku od 173. kilometru D1 před Brnem. Práce silničářů komplikují dopravu na příjezdu do Rosic směrem od Brna. Krokem to jede taky na tahu Hradec Králové Mohelnice v úseku Řídký Litomyšl. Profíci z Global Assistant hlásí skoro 2-kilometrovou kolonu na trase Mělník Slaný na silnici 16 před Novou Vsí. A hromadná nehoda teď komplikuje provoz na výpadovce z Prahy na Brno na D1 u exitu číslo 2. Další kolony vidíme třeba na příjezdu do Prahy od Rozvadova po dálnici D5 a následně ty kolony pokračují na Pražském okruhu směrem k Modleticím. Řidiči v Praze čekají dlouhé kolony typicky na více místech v tuhle dobu. Odpolední špička je tu. Zapojte se taky, buď zavolejte na 605 222 007, anebo svoje postřehy ze silnic nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem!

0: Plus ve středu odpoledne. 2 minuty před 17. hodinou zprávy připravil Honza Varga. Na Českobudějovicku bylo nebezpečno. Co se dělo, se dozvíte za chvilku. Pak bude třeba skupina Kabát a jejich Šamán. A co nás čeká venku zítra, bude nebezpečno?
1: No tak jak se to vezme, obloha bude zatažená, to musíme říct, sem tam zaprší nebo zabouří, ale ty teploty můžou se zdát nebezpečné, protože na západě Česka 14, kdežto na východě, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23, takže pokud budete přejíždět, chce se to přioblíct nebo naopak přivyslíct.
0: Nebezpečný rozptyl teplot.
1: Tak.
2: Impuls má svého pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti.
3: Dobré ráno, studenti, doufám, že jste fanoušci matematiky.
2: Přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na rádiu Impuls.
4: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
5: Music is like a heartbeat.
4: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
6: There's no one like you, and there never will be.
5: I love you!
4: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
8: Policie prověřuje IT zakázky dvou ministerstev. Na Českobudějovicku likvidovali nebezpečnou munici a Kanárské ostrovy odmítají loď s nakaženým hantavirem. Je 17 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Policie začala prověřovat IT zakázky ministerstev práce a místního rozvoje. Týkají se let 2023 až 2025. Trestní řízení vyvolal podnět organizace Transparency International kvůli podezřelým dodatkům. Úředníci podle obvinění navýšili hodnotu smluv o stovky milionů korun bez řádného zdůvodnění. U zakázek na IT služby a poradenství došlo k navýšení cen o limitních 30% původní sumy. Případem se zabývá i Úřad evropského veřejného žalobce, jelikož jde o významné veřejné finance. Ministerstvo práce prověřování potvrdilo, zatím ale není nikdo konkrétní obviněný. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí, potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
9: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
8: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. U Lišova na Českobudějovicku pyrotechnici zlikvidovali stovky kusů nebezpečné staré munice. Nález obsahoval 400 kulometných nábojů, dělostřelecký granát a také desítky protitankových střel. Část arzenálu zničili přímo na místě, zbytek policisté bezpečně odvezli k odborné likvidaci. S příchodem jara a častějšími výlety do přírody počet podobných nálezů v celém kraji výrazně roste. Policie proto varuje, že i zrezlá výbušnina může reagovat na sebemenší otřes nebo neopatrný pohyb. Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP trpěl demencí. Vláda Kanárských ostrovů rebeluje. Ostře kritizuje plán nechat u břehů Tenerife zakotvit loď MV Hondius. Na palubě luxusního plavidla se rozšířil nebezpečný hantavirus, který si už vyžádal 3 oběti z řad cestujících. Šéf místní samosprávy si stěžuje na absolutní nedostatek informací od centrální vlády a žádá o okamžité vysvětlení výběru lokality. Přestože epidemiologové označují riziko pro místní obyvatele za nulové, regionální lídr navrhuje evakuaci přímo do Nizozemska. Podle španělských úřadů je cílem poskytnout pomoc na specializované klinice, která se na podobné epidemie zaměřuje. Americký herec George Clooney má půlku latiny. Právě dnes slaví 65 let. Na kontě má 2 Oscary za nejlepší vedlejší roli a za producentskou činnost. Získal také 3 zlaté globy.
10: George Clooney se narodil do umělecké rodiny. Mezi příbuznými měl zpěvačku, herce i televizního moderátora. On sám se kromě herectví věnoval i režírování, psaní scénářů a byl taky producentem. Poprvé se výrazněji proslavil v seriálu Pohotovost.
11: Dr. Myers, can I see you down the hall? For a second, please. Fine, we'll be right back, okay, buddy?
10: Nejvýraznější filmovou rolí byl Danny Ocean ve snímku Dannyho parťáce z roku 2001. V českém znění mu svůj hlas propůjčil herec Jan Kaniza. Ten nám řekl, že dubbing Clooneyho byla čistě řemeslná záležitost.
12: Nikdy jsme se nepotkali, nikdy jsme si nepsali, nebyli jsme spolu na dovolený, takže pro mě je to práce.
13: Chci si tuhle chvíli pamatovat. Brzo se vrátím domů.
10: George Clooney je také politickým aktivistou, působil jako mírový posel OSN a snažil se pomáhat obětem zemětřesení, tsunami nebo teroristických útoků. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: 4,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Vargou. Pokračují Petr Bružík.
1: A Renata Kuková, řekneme vám, jak se z hokejisty stane řídící letového provozu. Musíte se učit.
0: No fíha, Kabáti a Šaman, právě teď na Impulzu.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: ve středu odpoledne, 6:03. Další česká muzika bude za chvilku. Marek Ztracený, Modlitba za pátek, přijde velmi vod. Sledujeme také aktuální dopravu a silný provoz je aktuálně na D1 před Brnem a pomalu to jede taky na silnici číslo 16. Doprava 007 je tady za 3 minuty. No a sportěčka Renata Kuková i dneska zajisté má nějakého chlapa.
1: Jasně, že mám chlapa. Není tolik známý, ale ten jeho příběh je vlastně obdivuhodný. Jmenuje se Tomáš Koblížek, v 26 sekl s profesionálním hokejem, hrával v prvoligovém Chomutově a šel za svojí druhou láskou, což
0: byla nějaká blondýnka.
1: No ne, 180. Říkám, že to je hezký příběh, to byla letadla.
0: Jo, aha.
1: Jo, takže blondýnka tam možná byla, ale až třetí láska. První láska hokej, druhá letadla. A to je ten příběh. Ono se totiž o fotbalistech nebo hokejistech mnohdy neprávě mluví jako o těch, co umí jenom kopat do balónu nebo jezdit na bruslích. Prostě nemusí to tak být. Právě Tomáš Koblížek je příklad toho, který myslel na budoucnost, myslel na vzdělání, protože hokejová kariéra končí poměrně brzo, já nevím, 35, 36, pokud se nemenujete Jaromír Jágr nebo Roman Červenka. No a pak musí člověk začínat znovu. V těch skoro 40 letech jste najednou zase někde, musíte žádat o práci, celkem nic neumíte. On vedle hokeje vystudoval vysokou školu, myslím Tomáše Koblížka, je inženýrem ekonomie a protože ho vždycky bavila ta letadla, tak teď je ve výcviku, po kterém bude řídícím letového provozu, takže bude hlídat, aby to na obloze všechno bylo v pořádku.
0: No tak oni ty sportovci občas matou tělem, takzvaně, jo, máme pocit, že jenom trénují a hrají ty zápasy, ale mezi tím právě většinou chodí do školy, protože sportovní kariéra trvá dlouho a ne vždycky seš Cristiano Ronaldo nebo to, že vyděláš ran a pak už nemusíš v podstatě
1: vůbec
0: nic, takže na ty zadní vrátka je potřeba myslet. A tady třeba Tomáš Koblížek, myslím, že díky tomu hokeji k tomu měl velký předpoklad, protože zatímco na lidi koukali, jak tam lítají puky, tak teď bude koukat, jak lítají letadla a řídit to samozřejmě.
1: No jasně, musíte myslet prostě na budoucnost, protože tím hokejem se dobře živit dokáže opravdu jenom 1% lidí, které začínají s hokejem. Jo, ne každý bude velký hokejista, takže kluci, hokejisti, pěkně do školy a učit se.
0: A od ledu do vzduchu je krásná kariéra.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko s No Name.

0: inkluzi Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
1: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
2: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
0: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: A teď ještě nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Celý provoz čekejte na D1 před Brnem směrem od Prahy, stejně jako na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Pomalu to jede i na trase Mělník Slaný na silnici 16 před nájezdem na D8 u Nové Vsi. Porouchané auto teď komplikuje provoz na D5 směrem od Prahy na Plzeň na 20. kilometru a další kolony vidíme v protisměru u Rudné na příjezdu do Prahy. Tady je na vině několika kilometrová kolona na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. Hromadná nehoda teď zdržuje dopravu na D1 na výjezdu z Prahy na Brno už na 2. kilometru. Kolony se táhnou v úseku od pražské jižní spojky ve směru od Smíchova na Brno. Jižní spojka je zasekaná taky třeba před Barandovským mostem směr Smíchov, ale doprava v hlavním městě stojí na více místech. Tak pevné nervy, nezapomeňte svítit stěrače, leckde prší. Cokoliv přidejte i vy, buď zavolejte na 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď s Markem Ztraceným a modlitbou za

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne, minuta před půl šestou, za chvíli další česká muzika a tentokrát to je skupina Mňága a Žďorp. Živě v klubu Doupě 2020 zahráli Hodinový hotel. Dáme si to za chvilku a taky přineseme i vaše radosti ze života. Za pár minut ve vysílání Impulzu.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Radio Impuls, středa odpoledne, Impulzovic krabička už nachystaná, v tom správném čase bude Václav Neckář, Láska má.
1: Radio Impuls, radost ze života.
2: I v maličkostech můžeme najít radost ze života. Já mám třeba radost, že začalo minimálně v Praze trošku pršet, určitě i na jiném území, protože déšť potřebuje ta naše příroda.
0: No to je jako sůl úplně.
2: Takže
0: to.
2: Přesně malá radost pro dnešek. Mezi posluchače Rádia Impuls, ale napříč Českem vyráží i naši experti na radost. Dnes je to Michal Ransdorf, ten se zajímal o vaše největší radosti.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Mě dělají pořád radost vnoučata, protože mám tři a čekáme čtvrtý.
5: Největší radost mi dělá, když vidím svého syna, jak se na mě neustále usmívá.
3: Co vám v životě dělá největší radost?
6: Chodím do jednoho klubu. Já tomu říkám, že to jsou moje adoptivní maminky a jsou tam teda i takový 3-4 adoptivní tatínkové. Nevzpomínám si, že bych tam někdy veslá na mysle měla špatnou náladu.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne. Další česká muzika bude následovat, třeba v podání Michala Davida. Největší z nálezů a ztrát. Sledujeme aktuální silnice, nehoda teď aktuálně brání provozu na D1 těsně za Prahou a doprava 007 je tady za 2 minuty.
1: Každé všední ráno hrajeme na Impulzu až o 100 000 korun. Přesně tak je to naše hra. Halo, tady Impulzovi. Do té se ovšem musíte registrovat a potom být připraveni. A když vám náhodou ráno zazvoní telefon, musíte říct to správné heslo, které zní jednoduše. Halo, tady Impulzovi. A když už se přihlásíte, berte ty mobily. Aneta dneska telefon nezvedla, takže přišla o peníze. Škoda.
0: Aneto, no toto. Berte samozřejmě, pokud to čas dovolí, a nebudete zrovna v koupelně, nebo a jen kde, tak i cizí
1: skrytá.
0: No tak lze.
1: Co by někdo volal?
0: Ale tak třeba jsi ve sprše, nebo tak.
1: Utřu ruku, vemu telefon. Co když volá Honza Daněk s Klárou Šedovou z Halo tady Impulzovi?
0: Tak, utřít ruku a a máte 100 000 třeba. Takže hlavně se registrujte buď na webu Impulzu, v naší žluté mobilní aplikaci, nebo SMS-kou na číslo 906 1109. Hraje se zase zítra. No a připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Půříně se na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.

0: český gastrošef Heřman Gazda.
1: Já vám dneska povím, jak ten smrad povýšit na michelinskou úroveň, bo zapečené tvarušky si ještě nežvykal. A bacha, je to trošku nadýmavé, tak až to na tebe přijde, val si radši prdnout ven před barák, bo ti jinak vyhlasí stará válku.
0: Vařte jako michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: 17.45 a jsou tady pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád housne doprava na D1 před Brnem směrem od Prahy na Moravu. A kvůli nehodě se vleče doprava na výpadovce z Prahy na Brno. Řidiči popojíždějí v kolonách v úseku od pražské jižní spojky až po druhý kilometr D1 směr Brno. Profíci z Global Assistance hlásí, že příjezd do Prahy po plzeňské D5 zůstává ucpaný od 7. kilometru a ta kolona dál pokračuje na pražském okruhu až k Ořechu směrem na Modletice. Na pražských silnicích se tvoří dlouhé fronty aut na mnoha místech, takže pevné nervy do odpolední špičky. Jenom několika minutové zdržení čekejte na cestě z Mělníka do Slaného na silnici 16 před Novou Vsí. Dopravu s námi vysílejte taky, budeme za to rádi. Buď zavolejte 605 222 007 anebo své postřehy nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem! Dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a střídá nás Ludvík Pospíšil.
4: Ahoj, ahoj. Petře a Renato, já vám právě ukážu, jak dobře funguju, jak já jsem bezvadný zákazník. Jo. Mm-hmm. Já jsem šel kolem obchodu a tam jsem viděl triko, které prostě jako nutně potřebuju. Tak jsem ho koupil a paní u pokladny říká, máte naší kartičku? No, nemám. Chcete tašku? No, nechci, co bych s ní dělal. No, ale měl byste ji za korunu, kdybyste měl naší kartu? Říkám, no tak taška za korunu, že jo? Tak karta jsem, ale ta karta stála 300.
5: Takže mě to, ne.
4: Takže mě to tričko stálo 3x tolik.
5: Tak i takhle se dá nakupovat. Já myslela právě s kartičkou, že to je ta zákaznická sleva, takže to je zákaznická drahota, se to tahle ta karta jmenuje.
4: Ano, já chci slevu zadarmo.
3: Ale počkej, zase je potřeba myslet na budoucnost, takže když do toho kšeftu půjdeš ještě 300x, budeš mít 300 tašek za korunu.
4: To je pravda. Já myslím, že to je hodně pravděpodobné, že se mi to někdy bude rentovat. Děkuju.
5: Tak, hezký večer, takhle optimisticky.
3: Taškový král Ludvík Pospíšil a večerní Impuls.
4: Ahoj.

0: To bude 18. hodina. Jak to s tím počasím bude dál? No tak teplotně se nám to zlomí. Teploty půjdou o něco níž. Nám měříme maximálně 20 stupňů Celsia, tedy 16 až 20. Na západě bude kolem 14 a na severní Moravě kolem 12 stupňů. No a abychom to měli úplné, tak z Německa k nám přijdou přehánky, ojedinělé bouřky, bude oblačno a večer se od Šumavy bude obloha čistit. Takže taková pozitivní tečka.
1: Radiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Spotřeba malička, souhlasy pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 000ová.
5: U 25 letech, to je úžasný. To je nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
6: Dobrý den.
2: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jsi domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
11: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
13: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
14: Pyrotechnici našli v Pardubicích protitankovou minu. Ministr Zuna promluvil při plzeňských slavnostech. Bayern z Paris Saint-Germain slibují strhující odvetu. U zpráv 6 je s vámi Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
14: V přírodní lokalitě Červeňák v Pardubicích číhalo překvapení. Dnes popoledni tady pyrotechnici našli protitankovou minu. Bezpečně ji zlikvidovali. Oblast bývala vojenským cvičištěm. V současnosti ji město dává dokupy a platí tam zákaz vstupu. Někteří lidé ho ale nerespektují a riskují. Policie proto na lidi apeluje, aby zákaz vstupu neignorovali a do těchto míst nechodili. Město obnovuje 20-hektarový areál od podzimu loňského roku a ještě minimálně rok bude zavřené. Hašení v Českém Švýcarsku pokračuje. Hasiči v Národním parku zasahují 5. dnem. Ode dneška bez helikoptér. V terénu ještě dopoledne bylo kolem 370 hasičů. Odpoledne některé jednotky začaly balit a vracely se na své základny. Večer se rozhodne, kolik hasičů zůstane přes noc. Zásah v terénu Národního parku hasičům prověřuje fyzičku. Dohašovací práce znamenají to, že s termokamerou v ruce a vakem na zádech plným vody a nářadím prohledávají metr po metru schořelé plochy a hledají skrytá ohniska. Ta se často schovávají hluboko v kořenech nebo pod skalním masivem. Přitom se hasiči pohybují v prudkých svazích a skalách, kam by se běžný smrtelník dobrovolně nevydal. Česko musí podle ministra obrany posilovat spojenecké vazby. Jaromír Zuna to prohlásil při vzpomínkovém aktu u plzeňského památníku Díky Ameriko v rámci ukončení slavností svobody. Hlavní akce se u žulových pylonů na americké třídě koná vždy 6. května, tedy v den, kdy američtí vojáci vstoupili v roce 1945 do města. Podle ministra Zuny je Plzeň místem, kde se svoboda znovu nadechla.
6: Nyní je na nás, abychom si ji udrželi i v budoucnosti. Rezort obrany si je proto své odpovědnosti hluboce vědom. Naším úkolem je chránit bezpečnost země, posilovat spojenecké vazby a rozvíjet moderní armádu, která je připravena bránit svobodu i dnes.
14: Vzpomínkovým aktem skončily šestidenní slavnosti svobody. Akci v Plzni letos mimo jiné navštívili i dva století američtí váleční veteráni. Až do konce května trvá na Zlínsku akce Do práce na kole. Náš zpravodaj Jan Čarda dnes chválí za aktivitu úředníky.
15: Každý den bez auta je dobrý. Do práce na kole to frčí třeba v Otrokovicích. Paní starostka Hana Večerková je velmi aktivní sportovkyně celý rok, takže dnes pěšky, jindy na bicyklu. Aktivních na úřadě 23 lidí. Ve Zlíně na kraji dvojnásobek a do Mrakodrapu, kde sídlí Zlínský kraj, se jezdí mimo jiné i na bruslích. Řada lidí také ignoruje v 16 patrech výtahy. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínsko.
14: Fotbalová liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain. Ti před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Dnešní odveta je na programu od 21 hodin. Vítěz si 30. května zahraje s Arsenalem o trofej. Arsenal včera vyřadil Atletico Madrid.
0: Krásný večer, jsem Ludvík Pospíšil, na mě je muzika, právě teď mám pro vás skupinu Krištof a písničku Na viděnou, jdeme na ní.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Až 100 000 korun každý den. Registrace běží na impuls.cz.

0: skupina Balec a ten hlas Ivety Bartošové se nedal přeslechnout. Za chvíli skupina Premiéra, Hrobař, Žijeme českou muzikou, tady na Impulzu. Dopravnímu zpravodajství v tuhle chvíli vládne D1, vydáme se tam hned dvakrát, už za 3 minuty na rádiu Impuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
4: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
5: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
4: Ty vole, ať už je bázen.
5: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
6: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
7: Prozradím, že třeba německé automobilky v tuto chvíli opravdu už vyvíjejí jak syntetický benzín, tak syntetickou naftu.
6: Politická arena, vzpomínky, ale také překvapení.
8: No je, protože ty pojišťovny mají miliardy na účtech.
9: A to je škoda, že nám vypadl Roman Šmusler.
6: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Dimko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Někdy stačí úplná maličkost. Třeba když vám někdo jen tak zavolá a řekne něco hezkého.
10: Tak jsem se mě teda překvapil.
6: Úsměv prosím. Chcete někomu udělat radost? Napište nám, komu máme zavolat a co máme vzkázat. WhatsApp 605 222 007, nebo impuls@impuls.cz.
10: Děkuju.
11: Není za co.
6: Úsměv prosím, protože radost je nejhezčí, když se sdílí.
12: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě se pořád vleče doprava na výjezdu z Prahy na Brno, a to v úseku mezi jižní spojkou a 2. kilometrem D1. No a Petra hlásí komplikace na D1 na Vysočině. Petro, kde přesně a co se tam stalo?
13: 84. kilometr z Brna na Prahu. Je tam velká bouřka a je tam úplně čerstvá dopravní nehoda. 3 vozidel. V pravém odstavném pruhu, ale věci jsou i v levém pruhu a je to velmi nebezpečné.
0: Děkujeme za zprávu, taky se nám ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Tady je Radio Impuls.

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu, hned po půl Kateřina Marie Tichá a Plamen. Víte o tom, že Impuls má svého pana profesora? Každé ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, chytrý, pochvalu nedává jen tak, ale budete ho mít rádi. Takže zpátky do lavic, každý všední den ráno, tady u Impulzových. No a u Impulzových vlastně zaznívá i vtip Vlasty Korce.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Jindřich VIII, Karel IV, Jan Pavel II, Richard III, Ludvík XIV a já teprve teď dopijím první.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Už jste to slyšeli? Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzovic krabička se začíná pomalu otvírat. Za chvíli, co je to láska? Petr Novák, George and the Beethovens. Ruská propaganda dál zamlčuje válečné neúspěchy na Ukrajině. Média v Rusku mlčí o úmrtí ruských vojáků, taky o územních ztrátách anebo o problémech se zásobováním. V rozstřelu na zpravodajském serveru iDnes.cz to potvrdil Jiří Just, novinář, který žije v Moskvě.
1: Běžní Rusové mají komplikovaný přístup k objektivním informacím. Online prostor je regulovaný. Blokované jsou i některé sociální sítě a komunikátory. Novinář Jiří Just moderátorovi Vladimíru Vokalovi v rozstřelu na iDnesu řekl, že spousta lidí žije v Rusku ve své bublině.
2: Rusové se ani vlastně příliš nezajímají o tom, jak probíhá ta válka. Je to něco, co je skutečně spíš pro fanšmejkry, pro politiky, pro Vladimíra Putina, ale ne pro prostého Rusa, které zajímá jenom to, jak hluboko mají do kapsy. My si často neuvědomujeme rozměr toho Ruska. Rusové skutečně neprožívají to, co se děje stovky kilometrů od nich nebo dokonce tisíce.
3: Oni se na západě objevují zprávy, že prezident Putin tráví stále více času v bunkrech, že jeho ochrana dramaticky zesílila. Tohle moskevská veřejnost tady taky vůbec netuší.
2: Netuší a vlastně jí to řekněme jedno, protože zase Vladimír Putin je symbol státu a my vlastně nevíme, pokud bychom se zase podívali do těch oficiálních médií, jaký má vztah s ženami, že oficiálně je rozvedený a nemá žádnou přítelkyni, tam, že se špitá o tom, že má těsný vztah s paní Alenou Kabájevou, že s ní má dva syny a tak dále, ale zase prostý Rus to neví.
1: Dopad války, ale i aktuální ropné krize podle Justa obyvatelé Ruska vnímají skrze změnu své životní úrovně.
2: Ceny samozřejmě rostou, promítá se to do nákupního košíku, lidé šetří, snaží se šetřit. Teďka se rozšiřuje obchodní síť Čižik, což je, řekněme, obchodní síť pro chudší. Nicméně i tato obchodní síť se dostává do čtvrtí, kde dříve nebyl problém si zaplatit nějaké lepší zboží. Takže i to je ten projev toho zdražování.
1: Novinář Jiří Just v rozhovoru dále mluvil o tom, jak se změnil pohled ruských médií na Českou republiku po změně naší vlády, nebo jak Moskva reaguje na kritiku třeba ze strany ruských influencerů. Pořad Rozstřel najdete na portálu iDnes.cz. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

Tady je večerní impuls, kolonu čekejte na trase Praha, Hradec Králové, za sjezdem na 18. kilometru D11. Přesně tam se vydáme už za minutu a půl v naší 007.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Telefonuje Martina Podleská. Ahoj Martino.
4: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Problémy jsou stále na výjezdu z Prahy po D1 na Brno, kde na druhém kilometru překáží nehoda 4 aut. Kolona je až na jižní spojku ke Krči. Na jižní spojce se bouralo na úrovni Spořilova směrem k Barandovskému mostu. Kolona má skoro 3 kilometry. Silný provoz je stále na D1 před Brnem od Ostrovačic. Na dálnici D11 se kvůli omezení zbrzdíte mezi 19. a 21. kilometrem ve směru z Prahy na Hradec Králové. A na Mělnicku na příjezdu do Kralup nad Vltavou od Veltrus na kruhovém objezdu došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Počítejte tam s omezením. Z Global Assistance Martina.
3: No a ještě váš popis k nehodě na výjezdu z Prahy na Brno. Přímo z místa se hlásí náš parťák. Tak kdo volá?
5: Tak je velk vážení, kdo jedete z Prahy na Brno po D1, na druhém kilometru byla dopravní nehoda, teď jsem to projel, bylo tam pomalení, ale už to policie a všichni balí, takže si myslím, že během 10 minut bude levý prut průjezdněný. Zatou cestu, čau, čau.
3: Děkujeme za zprávu, vysílejte s námi i vy, ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Už za chvíli tady bude 19. hodina, posloucháte Radio Impuls, máme středu 6. května. Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, v tuhle chvíli mají 17 stupňů Celsia, Brno tam je o poznání tepleji 23 stupňů a Krnov v tuhle chvíli hlásí 21 stupňů Celsia. Zítra se už ochladí, bude oblačno, z Německa přijdou přehánky, ojediněle i bouřky a večer se od Šumavy bude obloha čistit. Teploty zítra 16 až 20, na západě kolem 14, na severní Moravě kolem 12 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Falcon uvádí.
6: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
5: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
7: Jarňátka už nemlčí.
8: Ustupte, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
5: B-tým na stopě. Právě v kinech.
9: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Maximální ceny paliv se zítra změní o haléře. Zlín bije na poplach kvůli současnému suchu. Pivaři se z hospod přelévají domů. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Benzín bude zítra dražší, nafta naopak zlevní. Maximální ceny pohonných hmot se ve čtvrtek změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 6 haléřů na 44,50. Naopak nafta mírně zlevní, čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýš za 44 koruny 60 za litr. To je o 8 haléřů méně než dnes. Ministerstvo financí bude o cenách paliv rozhodovat i během celého května. Na Slovensku rostou obavy z nedostatku paliv na čerpacích stanicích. Má je už každý čtvrtý Slovák. Odborníci ale uklidňují, tvrdí, že paliva bude dost. Otázkou je, za jakou cenu.
12: Slovensko má aktuálně najdrahší benzín spomedzi krajín V4. Nafta sa po dohode vlády so Slovnaftom drží na nižších cenách než v okolitých krajinách. Cenotvorbu nezmenili ani dodávky ruskej ropice s Ukrajinou obnovený ropovod Družba. Najväčšie obavy z nedostatku paliv majú slovenskí občania maďarskej národnosti. Je to až 60%. Odborníci nevidia dôvod na paniku, avšak upozorňujú, že cena paliv pôjde ešte nahor. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
11: Hasiči ve Zlíně se bojí současného sucha. Město proto vyhlásilo období nepříznivých klimatických podmínek. V celém Zlínském kraji platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství. Důležitou povinností mimo jiné je zajištění volných příjezdových cest do lesů a ke zdrojům vody určeným pro hašení požáru. Dodržování opatření budou hasiči kontrolovat. Ti v kraji v posledních dnech likvidovali několik požárů v lesích. Pražský hrad nastavuje vlídnou tvář. Veřejnosti se za účasti prezidentovy manželky Evy Pavlové otevřela Hartigovská zahrada. Prostor je součástí komplexu jižních zahrad. Lidem se otevírá po 10 letech. Bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Součástí zahrady jsou nové lavičky i stoly s židlemi. Hartigovskou zahradu tvoří dvě terasy propojené dvouramenným schodištěm. Horní část je charakteristická vzrostlým tisem červeným a alejí popínavých růží. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech 20. století podle návrhu architektů Podzemného a Benče. Pivovarníci řeší odliv zákazníků z restaurací. Na čepovanou dvanáctku chodí stále méně lidí a raději si kupují lahvové nebo plechovkové domů. V našich impulze Honzy Benešovského si postěžoval předseda gastronomické sekce Hospodářské komory Luboš Kastner. Pivovarníci a restauratéři proto volají po snížení DPH na čepované pivo. Podle Kastnera odliv hostů z restaurací dopadá na ekonomiku i celou společnost.
13: To, co bylo pro Čechy typické pivo, které bylo součástí naší společnosti, vlastně z té společnosti mizí a vlastně se stáváme jinou společností, sice bez piva, ale bez soudržnosti, pospolitosti, a když jdete na vesnici do regionu, tak to bylo typické, že se lidi potkávali, řešili věci. Teď často řešíme věci přes různé sociální sítě a to si nemyslím, že je změna, která společnosti vždy prospívá.
11: Ministerstvo financí na dotaz ČTK už dříve uvedlo, že snižování DPH na čepované pivo teď neplánuje. Spotřeba piva se loni snížila o víc než 3%. Každý Čech v loňském roce vypil v průměru o 8 velkých piv, méně než v roce 2024. A tenis nakonec. Tři čeští tenisté postoupili v Římě do druhého kola. Na antukovém turnaji dnes uspěli Vít Kopřiva, Kateřina Siňaková a Tereza Valentová. Naopak Sára Bejlek raketu balí a jede domů. A dnes by ještě měla hrát Karolína Plíšková.
0: I to pro vás budeme sledovat. Právě teď Janek Ledecký, právě teď. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný večer.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Tady je středeční impuls, D1 dělá dopravní problémy. Vydáme se tam za 3/4 minuty.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě zpomaluje provoz na výpadovce z Prahy na Brno před sjezdem na 2. kilometru D1. Ta semnice auce tady ale průběžně zkracuje. Další nehoda zaměstnává policii na pražské jižní spojce u Spořilova směrem od Štěrbohol na Barrandov. Zdržení na 5 minut. Dopravní situaci dál sledujeme, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Tady je Rádio Impuls, rádio plné peněz. Ve hře Halo tady Impulzově hrajeme o krásné částky každé všední ráno, tedy od pondělí do pátku. Pozor, neudělejte stejnou chybu, jako dnes udělala Aneta, kdy nezvedla telefon. Je důležité se zaregistrovat do naší hry Halo tady Impulzovi a potom být ve střehu, protože když zavoláme, necháme zvonit jenom 6krát. No a potom chceme slyšet výherní heslo. Halo, tady Impulzovi. Do naší hry se přihlásíte na webu impuls.cz nebo v naší žluté mobilní aplikaci.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impulzovi z krabičky zpívala Hana Zagorová, Petr Rezek, za chvíli skupina Miraj, Summer Love a je předtím ještě skupina Queen. Borovo se mezi Úvaly a Prahou, podrobnosti následují za 2 minuty.
1: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sil si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Milí agenti, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V tuhle chvíli s Martinou Podleskou. Ahoj Martino.
2: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Následky nehody 4 osobních aut se likvidují na výjezdu z Prahy po D1 na Brno na 2. kilometru. Čekejte kratší kolonu. Silný provoz ještě zůstává mezi Popůvkami a Brnem ve směru od Prahy. A na Praze východ na výjezdu z Úval na Prahu bourala 3 osobní auta. Projíždí se tam kyvadlově. Z Global Assistance Martina.

0: Už za chvíli tady bude 20. hodina, chystáme pro vás plnou noc českých písniček, no a potom ráno v 5 se na vás těší Impulzovi Honza Daněk a Klára Šedová. Já Ludvík Pospíšil vám opřeju krásnou noc, ale ještě informace o počasí. Zítra se teploty odrazí od jedna, bude oblačno, z Německa k nám přijdou přehánky, ojediněle taky bouřky a večer se od Šumavy bude obloha čistit. Teploty zítra 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14 a na severní Moravě kolem 12 stupňů Celsia, oproti dnešku výrazná změna. Potom už prodloužený víkend, počasí vyjde, slunce bude hodně a teploty porostou, v neděli naměříme až 27 stupňů Celsia. Teď jdeme na zprávy.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Spotřeba maličká, jsou hlasy pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 tisícová.
5: U 25 to je úžasný. Úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
6: Dobrý den.
2: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Češi musí počítat se zdražováním. Komora bude kvůli bitcoinům řešit Blažka. Americká třída v Plzni projde proměnou. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Zdražování bude v Česku pokračovat. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. V dubnu zrychlila meziroční inflace na 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v březnu. Jsou zatím hlavně vyšší ceny paliv. Ty se v následujících měsících promítnou i do jiných kategorií spotřebního koše. Ekonom Petr Dufek předpovídá, že inflace postupně stoupne ke 3%. Právě hlavně kvůli drahé ropě a zemnímu plynu,
11: které se postupně promítají nejenom do cen pohonných hmot, ale i do ceny elektrické energie. A ta právě bude tím hlavním inflačním faktorem pro následující měsíce.
12: Je jenom otázkou času, kdy energetické společnosti začnou přepisovat svoje ceníky.
10: Analytici zároveň nečekají, že by Česká národní banka kvůli vyšší inflaci už zítra zvýšila úrokové sazby. Pavla Blažka bude kvůli bitcoinům řešit advokátní komora, stejně jako brněnského advokáta Káry Matice. Komora zváží u obou pozastavení výkonu advokacie. Blažek i Tic sídlí jako advokáti v Brně, jsou dlouholetí známí. Zatímco Tic k dnešnímu dni stále aktivně poskytuje právní služby, exministr spravedlnosti Blažek má advokátní činnost pozastavenou od roku 2012. Tehdy se stal poprvé ministrem spravedlnosti. Tic, Blažek a jeho někdejší ekonomický náměstek Radomír Daňhel nově čelí obvinění v souvislosti s miliardovým bitcoinovým darem, který státu prostřednictvím ministerstva spravedlnosti loni poskytl Ticův klient, odsouzený drogový díler Tomáš Jiříkovský. Detektivové trojici stíhají na svobodě za zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Americká třída v centru Plzně se změní. V úseku mezi Klatovskou ulicí a Mrakodrapem bude přívětivější chodcům. Úpravy zúží silnici, přibude ale stromů.
13: Úpravy za 630 milionů mají takzvaně zličtit horní část americké. Tudy už přes den projíždí jen MHD a dopravní obsluha. Teď v zúžené vozovce zmizí 3 zastávkové zálivy pro trolejbusy, ubydou odbočovací pruhy. Mezi Škroupovou a Prokopovou ulicí vznikne takzvaná smíšená zóna, kde budou ve stejném postavení chodci, cyklisté i vozidla a maximální povolená rychlost 20. Práce začnou v pondělí a skončí v polovině srpna. Vyžádají si odklony linek MHD. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
10: Dnes zemřel zakladatel americké televize CNN. Tedu Turnerovi bylo 87 let. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner založil v roce 1980. 6 let na to stanice dobila trh, když živě odvysílala tragédii raketoplánu Challenger. V 90. letech CNN vysílala už do 150 zemí světa. Mediální magnát, filantrop a jachtář se mimo to věnoval skupování půdy, ochraně přírody, chovu bizonů a provozování restaurací. Jako aktivista se zasazoval o celosvětové vymýcení jaderných zbraní. Čeští hokejisté nastoupí zítra na švédských hrách v Ängelholmu proti domácímu výběru. Švédové letos v Eurohockey Tour dominují. Vyhráli všech 9 zápasů a mají jistý celkový triumf. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se pokusí proti týmu 3 korunek konečně zlomit sérii 5 porážek v řadě. Duel začíná zítra v 19 hodin. Pro český národní tým představuje klíčovou prověrku před mistrovstvím světa.
9: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls. Rádio.
6: Když ti vítr

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěš mi víš.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
2: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
1: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Lidé a obce se můžou vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby zpracování rud na Cínovci na životní prostředí. Jakmile budou informace portálu České informační agentury životního prostředí zveřejněné na úřední desce Ústeckého kraje, začne 30denní lhůta na zaslání připomínek. Těžbu plánuje společnost Geomet. Rudu s obsahem lithia chce těžit hlubiny způsobem. Záměr je plánovaný na 30 let. Obyvatelé Teplicka se bojí dopadů na zdraví a kvalitu života. Upozorňují na nestabilní cenu lithia. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí i statusu lázní a turistických cest. Ostravský obvod Poruba začal s rozsáhlou proměnou zámeckého parku. Bude stát víc než 36 milionů korun. Novým prvkem bude v parku Altán o výměře 80 metrů čtverečních.
3: Altán bude mít asymetrický tvar připomínající 6 zvlněných betonových kalichů. Mohou se v něm pořádat koncerty, hrát divadlo a bude vhodný i pro svatební obřady. Znamená to tedy, že prostor, který se nachází v bezprostřední blízkosti porubského zámku a zároveň je nedaleko místní radnice, už nebude jen průchozí místo, ale stane se místem, na kterém se budou lidé setkávat a odpočívat. Park je dlouho v neutěšeném stavu. Projekt proto počítá i s výsadbou nových dřevin a přibudou v něm také nové lavičky, osvětlení, stojany na kola a ohniště. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: V pátek se na den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár, nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Přes Česko přechází zvlněná studená fronta. Díky tomu jsou v Čechách lokální přehánky a bouřky. První dvě se vytvořily už po 14. hodině v závětří Šumavy u Klatov a poblíž Strakonic. U slab ve Středočeském kraji se odpoledne dokonce vyskytla první výrazná supercela letošního roku. Jak informuje webnovinky.cz, tato izolovaná rotující bouře vyprodukovala v regionech od slab k Týnci nad Sázavou několika centimetrové kroupy a přívalový déšť s krátkodobými úhrny kolem 20 litrů vody na metr čtvereční. Jak upozornil Český hydrometeorologický ústav na sociálních sítích, s bouřkami se dá počítat i v příštích hodinách. Španělsko nakonec přijme výletní loď s Hantavirem. Madrid oznámil, že loď by měla ke Kanárským ostrovům připlout do 4 dnů. Úřady to zdůvodňují mezinárodním právem a humanitárními ohledy. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Loď je na Kapverdách, které nemají potřebné zdravotnické vybavení. Cestující a posádka budou po přistání na Kanárech smět loď opustit za přísných bezpečnostních opatření. Vyšetří je a poté převezou do zemí původu. Světová zdravotnická organizace uvedla, že z lodě byla evakuovaná trojice lidí s podezřením na infekci a je na cestě do Nizozemska. Tamní úřady následně upřesnili, že dva jsou nemocní, třetí může být nakažený. Převezou je proto do specializovaných nemocnic v Evropě. Luxusní výletní loď má na palubě zhruba 150 lidí. Počet nakažených hantavirem je zřejmě 8. V Curychu se totiž přihlásil jeden člověk, který byl na lodi. Podle dostupných informací českých úřadů na výletní lodi není žádný Čech. Česko musí podle ministra obrany posilovat spojenecké vazby. Jaromír Zuna to prohlásil při vzpomínkovém aktu u plzeňského památníku Díky Ameriko v rámci ukončení slavností svobody. Hlavní akce se u žulových pylonů na americké třídě koná vždy 6. května, tedy v den, kdy američtí vojáci vstoupili v roce 45 do města. Podle ministra Zuny je Plzeň místem, kde se svoboda znovu nadechla.
2: Nyní je na nás, abychom si ji udrželi i v budoucnosti. Rezort obrany si je proto své odpovědnosti hluboce vědom. Naším úkolem je chránit bezpečnost země, posilovat spojenecké vazby a rozvíjet moderní armádu, která je připravena bránit svobodu i dnes.
1: Vzpomínkovým aktem skončily šestidenní slavnosti svobody. Akci letos mimo jiné navštívili i dva století američtí váleční veteráni. Rabín na Klatovsku vymění vodoměry za nové. Město s 500 obyvateli to chce stihnout do prázdnin. Starosta Miroslav Kraucher chce, aby odečty byly rychlejší.
3: Díky těm vodoměrům, oni jsou velice přesní, se dokáže zjistit i, že mají průtok. Někomu třeba protejká přetlakový ventil na boileru a je to ultrazvukové měření, to pozná i kapku, že protekla jakoby tím vodoměrem.
1: Nové vodoměry se dostanou do všech domů, včetně chalup místních rekreantů. Milovníci přírody budou znát Davida Attenborougha. Teď mu Češi můžou popřát k jeho stým narozeninám. Zdravit si známému přírodovědci je možné poslat přes speciální web. Akci pořádá česká pobočka Světového fondu na ochranu přírody. Eviduje už stovky vzkazů, fotek i videí. Lidé v přáních nejčastěji děkují za celoživotní inspiraci a vybudování hlubšího vztahu k ochraně přírody. K výzvě se můžou připojit jak jednotlivé tak firmy nebo školy. Všechna přání Attenborough dostane pozítří. Přírodovědec proslul i řadou dokumentů. Série Naše planeta je momentálně dostupná na Netflixu. Přes den čekáme většinou oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Na západě bude kolem 14 stupňů, v Čechách naměříme kolem 18. Na Moravě se oteplí až na 23.
0: Rádio Impuls. radost ze života.

0: rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Třeba malička jsou housy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 letech, to je úžasný. To je úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jsi domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Na výletní lodi s hantavirem by neměl být žádný Čech. Večer to na X uvedla hygienická služba. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Nakažených je zřejmě 8 dalších. Výletní plavidlo už vyplulo od Kap Verd a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se loď měla dostat v sobotu. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Po připlutí na ostrov by měli všichni projít a lékařským vyšetřením. Pak by je měli jejich země přepravit domů. Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Jde o vzácné dýchací onemocnění, kterému předcházejí bolesti hlavy, žaludku nebo horečka. Na nákazu zatím neexistuje léčba. Zdražování bude v Česku pokračovat, shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Jsou zatím především vyšší ceny paliv, ty se v následujících měsících promítnou i do jiných kategorií. Ekonom Petr Dufek předpovídá, že inflace postupně stoupne ke 3% právě kvůli drahé ropě a zemnímu plynu,
10: které se postupně promítají nejenom do cen pohonných hmot, ale i do ceny elektrické energie. A ta právě bude tím hlavním inflačním faktorem pro následující měsíce. Je jenom otázkou času, kdy energetické společnosti začnou přepisovat svoje ceníky.
9: Analytici zároveň nepředpokládají, že by Česká národní banka kvůli vyšší inflaci už zítra zvýšila úrokové sazby. Benzín bude ve čtvrtek dražší, nafta naopak zlevní. Maximální ceny pohonných hmot se ve čtvrtek změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 6 haléřů na 44,50. Naopak nafta mírně zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýš za 44 koruny 60 haléřů za litr. Ministerstvo financí bude o cenách paliv rozhodovat po celý květen. Pod Krušnohoří se potýká s vysokým počtem dlužníků. Jen v Karlovarském kraji jde o 16 tisíc dospělých.
11: Krušnohoří, a je jedno, jestli mluvíme o oblastech na hřebenech nebo o podhůří, je místem, kde se peníze půjčují, ale dluhy se už dál nesplácejí. Údaje z registru Solus tvrdí, že se tak chová 7% dospělé populace, to v případě Karlovarského kraje. Na Ústecku je vše ještě horší. Kraj je na prvním místě v počtu exekucí. Ekonomové navíc očekávají, že letošek bude zlomový. Bankrotů přibyde hlavně mezi mladými, kterým problémy hrozí až 3x častěji než starší generaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Veřejnosti se otevřela další část Pražského hradu, tentokrát Hartigovská zahrada. Prostor je součástí komplexu jižních zahrad, lidem se otevírá po 10 letech, bude přístupná zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Součástí zahrady jsou nové lavičky i stoly s židlemi. Hartigovskou zahradu tvoří dvě terasy propojené dvouramenným schodištěm. Horní část charakterizuje vzrostlý tys červený a alej popínavých růží. Současnou podobu získala zahrada v 60. letech 20. století. Její otevření se zúčastnila i manželka prezidenta Eva Pavlová. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
8: Rádio Impuls.
5: radost ze života.

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo, knedlo, zélo.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
5: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
4: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Česká televize začne po radních vymáhat odškodné. Veřejnoprávní televize začne s radními ČT jednat o úhradě škody za fakt, že před 6 roky nezákonně odvolali dozorčí komisi a té televize pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Podle nejvyššího soudu rozhodnutí rady není výkonem státní moci a odpovědnou tak je ČT. Podle soudu také nejde o omluvu. Vitelný právní omyl. Do rady České televize přitom znovu kandidují mimo jiných Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Ksaver Veselý a Jiří Šlégr, kteří v roce 2020 svým nezákonným odvoláním komise 4milionovou škodu televizi způsobili. Na Zlínsku finišují opravy bazénů na koupalištích. Řemeslníci teď pracují v krajském městě i v sousedních Otrokovicích.
6: Rekonstrukce 25 areálů zlínských městských lázní už byla absolutní nutností. Radnice vydala na generální opravu 9 milionů korun, teď mizí keramické obklady, nové budou vstupy do vody i folie, která pokryje dno a stěny bazénu. Plno fachmanů je také na dně bazénu na koupališti v sousedních Otrokovicích. Tam vyjde oprava na 2,5 milionu korun. Na obou místech by vodomilové měly stihnout ještě tuto blížící se sezónu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
4: V pátek se na Den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na Pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj ten perami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj.

0: Pravdivá ranní rodina je jako ta vaše.
1: Spotřeba malička jsou housy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 letech, to je úžasný. To je úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend. Jsme domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 1 hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Na výletní lodi s hantavirem by neměl být žádný Čech. Večer to na X uvedla hygienická služba. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Nakažených je zřejmě 8 dalších. Výletní plavidlo už vyplulo od Cap Verde a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se loď měla dostat v sobotu. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Po připlutí na ostrov by měli všichni projít lékařským vyšetřením, pak by je měli jejich země přepravit domů. Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Jde o vzácné dýchací onemocnění, kterému předcházejí bolesti hlavy, žaludku nebo horečka. Na nákazu zatím neexistuje léčba. Lidé a obce se můžou vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby zpracování rud na Cínovci na životní prostředí. Jakmile budou informace portálu České informační agentury životního prostředí zveřejněné na úřední desce Ústeckého kraje, začne 30denní lhůta na zaslání připomínek. Těžbu plánuje společnost Geomet. Rudu s obsahem lithia chce těžit hlubiny způsobem. Záměr je plánovaný na 30 let. Obyvatelé Teplicka se bojí dopadů na zdraví a kvalitu života. Upozorňují na nestabilní cenu lithia. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí i statusu lázní a turistických cest. V Plzeňském kraji se s květnem rozjeli cyklobusy. Autobusy dovezou vyznavače cyklistiky i z Koly na Šumavu, do Českého lesa, Brd i na severní Plzeňsko. V jízdních řádech je ale i nová, dokonce mezinárodní autobusová linka, která sveze cyklisty i jejich kola.
9: Od 14. června začne v pracovních dnech jezdit 3x denně autobus mezi Tachovem a bavorským městem Bernau. O víkendech bude končit až městečku Tischenreuth. Právě na víkendové spoje bude nasazovan dlouhý autobus pro 77 pasažérů s držákem na převoz až 5 kol. Na provoz téhle linky kraj finančně přispějí město Tachov a bavorský okres Tischenreuth. Jen doplním, že v Plzeňském kraji mají letos cyklobusy 15 tras. Na těch nejvytíženějších je za autobus připojen vlek pro 22 kol. Jezdit budou do poloviny října. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
8: Ostravský obvod Poruba začal s rozsáhlou proměnou zámeckého parku. Bude stát víc než 36 milionů korun. Novým prvkem bude v parku Altán o výměře 80 metrů čtverečních.
10: Altán bude mít asymetrický tvar připomínající 6 zvlněných betonových kalichů. Mohou se v něm pořádat koncerty, hrát divadlo a bude vhodný i pro svatební obřady. Znamená to tedy, že prostor, který se nachází v bezprostřední blízkosti porubského zámku a zároveň je nedaleko místní radnice, už nebude jen průchozí místo, ale stane se místem, na kterém se budou lidé setkávat a odpočívat. Park je dlouho v neutěšeném stavu. Projekt proto počítá i s výsadbou nových dřevin a přibudou v něm také nové lavičky, osvětlení, stojany na kola a ohniště. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
8: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách. V Angelholmu nastoupí proti domácí reprezentaci. Výběr tří korunek v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhrál všech 9 zápasů. Švédové mají v tabulce díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem. A už minulý týden si na českých hrách v Českých Budějovicích zajistili celkový triumf. Duel začne v Katena aréně od 19 hodin. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupňů na Moravě.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny.